Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan řekněte, takže, jsme v hodovní
3: ano,
1: sáli.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
1: mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den. Dobrý.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
4: jste zvyklá. Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo
4: doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, Tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli škole, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: A... To vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo ne, si říkám, že se to jako nehodí?
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale nevopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede. Aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jenom i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a smrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by
1: znali text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizej, tu a tam si něco objeví, jo, ale, jo. Ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáži?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané
1: seznamu.
0: Dobrá.
2: Eva Paulusová Karvina. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Domurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mi, Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? A tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda, no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale... Předpokládám,
0: to byl jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci
1: vím.
0: A nikdo nespívá.
1: Hele, já
0: jo.
1: Vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky. Lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje místo. Maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zlatý. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda od Lidské hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon.
5: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, no. Jo.
8: Popade přes padem je kousek.
3: No vydá.
5: No on má, ale já nemám.
8: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
5: No jo.
3: Dobře, tomu vyřídíme, tomu je mít radost.
8: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
3: Nightwork,
8: a ještě najdou signál.
3: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
8: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
5: Máte to svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
8: Je to tak.
5: Ano, básníci už nejsou.
8: A dáme si Polívku.
3: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
9: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
10: Já myslel Mimoň.
9: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka u pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
3: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
5: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobný, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
3: Ano.
5: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
3: Ano.
5: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
3: To je jako trénink na červený koberec?
5: Jo, tak nějak. No.
3: Jo.
5: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
3: Nahoře se chytnout.
5: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Mm-hmm. Tohle to jsem.
3: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
5: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
3: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
5: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
10: No, jo.
5: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
3: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny, nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
11: Marcel, dobrý den.
3: Marceli, v autě?
11: Ano.
3: Dobře. Na cestě kam? Domů.
11: Na cestě z práce domů.
3: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
11: Já myslím, že 76.
3: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
5: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
3: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
11: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
3: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
5: Ne, já jsem to nenapsala, chraň pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
3: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochlela, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, vete.
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, vete?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši, pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, si... potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: blbější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no, naschledanou. Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
4: ano,
5: mám doma potečku.
4: Máte, jo, sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady Soňa z Boršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod, kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
9: Ale...
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
8: Hurvajs!
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Hehehe, přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát stokrát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda.
10: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale i já jsem byl na Hrvínkovi jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček jsem miloval i s Spejblem a Zurvinkem, jeden z těch mála loutkových a takových, kde ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný, ano.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit klosování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prosbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Já jsem pro. Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný den, aký má můj dobu zde hodně chodí. Vlastně a kodiny začat nadávat, ale zkus radšej pozřít na krásu dní. A na lítosti dokážeš se iba smět, a na klebety odpovíš jim úsme po. A na ulici zapáči se na rezej strom. Nejdřív se smělej začni, až jeba budeš mať senzační hoho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Tak pozor. Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petru.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky.
1: Hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Kolo přijímacích zkoušek na střední školy v tom prvním neuspělo asi 13 tisíc uchazečů. Písek staví novou sportovní halu za 140 milionů, nabídne kapacitu pro 500 lidí. Filipínský ostrov zasáhlo zemětřesení. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami mezi 25 až 28 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Druhá kola přijímacích zkoušek dnes začínají na středních školách. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 tisíc uchazečů. Písek staví novou sportovní halu za 140 milionů korun. Využije na ni 50 milionovou dotaci od Jihočeského kraje. Stavba by měla být podle starosty z hnutí ANO Michala Čapka hotová v polovině příštího roku. Sportoviště nedaleko staré sokolské haly nabídne kapacitu pro 500 lidí. Halu využije převážně pro házenou, protože stávající oblouková hala nevyhovuje standardům nejvyšší soutěže. Na zámku ve Veselí u Janovic nad Úhlavou pracují dobrovolníci. Na víkendovou akci neziskové organizace INEX tentokrát přijel třeba Int nebo Ukrajinka, pokračuje předsedkyně spolku Tvrz Veselí Marta Tomanová.
1: Musíme po zimě uklízet naše dva pokojíčky, musíme vyčistit prostor u poslední neopravené zdi na východní straně zámku, kde se začíná propadat těžká žulová terasa, a posekáme a připravíme zahradu, aby byla pěkná na víkend otevřených zahrad, který bude příští víkend.
0: Na zámku v posledních letech pracovali už desítky dobrovolníků z celého světa, a to v rámci mezinárodních dobrovolnických workcampů. Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejmíň jednu oběť, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. Sport. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří 20 až 23. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic nemáme hlášeny žádné komplikace v dopravě. V Milevsku pokračují opravy mostu přes železniční trať směrem na Sepekov. Osobní auta můžou objíždět přes Líšnici, nákladní po hlavním tahu 19. Rekonstrukce by měla skončit v září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pět hodin, k tomu 4 minuty, a my lehkým krokem vcházíme do nového týdne, do nového pracovního týdne. To dnešní ráno je pondělní a bude krásně. To jsou ty zásadní informace, které potřebujete vědět. Začíná jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi počínaje tímto okamžikem Adéla Jirkalová. A nebudu tady na to sama, přidají se Karel Gott, Duren Duren, Věra Martinová a další písničky, které nestárnou. Za chvíli také přidám dnešní kalendárium, máme 8. června, tak si k němu řekneme historické podrobnosti. Dobré jitro!

0: Dál jen vejdi a Věra Martinová a vy také pojďte dál. Jste zváni k vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Je tady pondělí 8. června, dnes slaví Medard. Kdo zná pranostiky, tak ten ví, že s tímto jménem často přichází i déšť, alespoň podle lidové tradice. Připomeňme tu nejznámější Medardova kápě 40 dní kape, ale já vás mohu uklidnit, že dneška se to tedy rozhodně netýká. Nicméně, co se stalo v historii právě 8. června? V roce 1216 byl v Praze na sněmu zrušen takzvaný Stařešinský zákon. Namísto něj se zavedlo právo prvorozeného, tedy dědičnost trůnu po nejstarším synovi. Roku 1860 došlo na dole Františka na Brněnsku k tragickému výbuchu metanu. Zahynulo 53 horníků. Roku 1970 unesla skupina cestujících let ČSA z Karlových Varů do Prahy. Posádku donutili přistát v Norimberku, naštěstí tedy bez obětí. O dva roky později, roku 1972, se pokusila emigrovat další skupina, tentokrát ale tragicky. Při únosu linky Slovéru byl zastřelen kapitán letadla Jan Mičica. Druhý pilot musel přistát v západoněmeckém Weidnu. Roku 1992 pověřil tehdejší prezident Václav Havel Václava Klause jednáním s Vladimírem Mečiarem o sestavení nové federální vlády. Roku 1998 došlo k letecké nehodě. Nad českobudějovickým sídlištěm Vltava při cvičném letu se srazily dvě stíhačky MiG-21. Letouny dopadly do obydlené zóny a zranily několik lidí. A ze světa. Roku 1783 začala obří erupce islandského vulkánu Laki. Trvala 8 měsíců a způsobila hladomor i klimatické výkyvy na celé severní polokouli. Roku 1949 byl poprvé vydán slavný román 1984 od George Orwella. Temné proroctví o totalitní budoucnosti, které neztratilo na aktuálnosti ani po desítkách let. V roce 1989 byla v Bratislavě vykonána poslední poprava v Československu. Šlo o vraha Štefana Svitka. A připomínáme také, že dnešek je Světovým dnem oceánů a Světovým dnem boje proti nádorům mozku. Máme tady 8. červen, ještě přidám dnešní narozeninové oslavence. Jsou jimi britská zpěvačka Bonnie Tyler, moderátorka a bývalá televizní hlasatelka Maria Redková. Oslavencem je i britský hudebník Mick Hucknall, člen skupiny Simply Red. Také herec Lukáš Vaculík, americká tenistka Lindsay Davenport a zpěvák a tanečník Ben Cristoval. A slaví také britský hudebník Nick Rhodes, člen skupiny Duran Duran, a já už jsem nastínila, že si ji už za pár minut v našem vysílání zahrajeme. A také se budeme věnovat počasí. I vy můžete napsat CB Mezera, Počasí Mezera text, pošlete svou SMSku o tom, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice na číslo 90 011 03. Předem děkuji.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Je přesně 5:45, krásné brzké pondělní ráno vám všem. Kamenice nad Lipou, jasno 7 stupňů, úspěšný start do nového týdne a pohodové pondělí nám přeje Věra. Děkujeme. Nad Prahou jasno 12 stupňů, bez větří, dobrou náladu do nastávajícího týdne přeje všem Josef. Takové jsou první dnešní SMSky od vás, já vám za ně srdečně a upřímně děkuji. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnešek bude jasným až polojasným dnem, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Pondělní maxima letních 25 až 28 stupňů, na horách také bude příjemně 20 až 23. Pované slabý vítr, převážně jižních směrů, o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 40% Čechů řeší své psychické potíže sami. Nejen to ukazují data nejnovějšího průzkumu psychoterapeutické platformy HEDEPI a výzkumné agentury Ipsos. Duševní zdraví tak zůstává trochu slonem v místnosti. Co to znamená? To si prozradíme už za malou chvíli.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 8 z 10 Čechů někdy zažilo psychické potíže, které jim zasáhly do běžného života. A 4 z 10 je řeší úplně sami. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy HEDEPI a výzkumné agentury Ipsos mezi 1021 respondenty ve věku 18 až 65 let. Duševní zdraví tak podle dat zůstává tématem, které se týká velké části společnosti. Přesto o něm řada lidí stále mluví jenom obtížně.
1: 40% lidí v Česku je na své duševní zdraví úplně samo a dokonce přes 13% lidí se ani nemá komu svěřit.
2: Spoluzakladatel psychoterapeutické platformy HEDEPI Lukáš Krčil tak upozorňuje, že velká část lidí zůstává na své problémy sama. A jsou to podle dat hlavně muži, kteří pomoc vyhledávají velmi zřídka.
1: Ženy jsou mnohem odvážnější a mnohem častěji jsou ochotné navštívit i odborníka. Přestože 75% mužů má problémy s duševním zdravím, tak více jak polovina z nich ani nezvažuje, že by nějakým způsobem to řešila.
2: S psychickou zátěží mají nejčastější zkušenost mladí lidé mezi 18 a 26 lety. Alespoň jednou ji podle průzkumu zažilo 88% z nich. Naopak snaha zvládnout potíže bez pomoci je častější u starších respondentů ve věku od 54 let. A i tady to platí hlavně u mužů. Proč je pro Čechy tak těžké si o pomoc říct, vysvětluje psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová.
3: Je v nás nějaká zakořeněná obava z toho připouštět zranitelnost, tíhu, slabost. A když vlastně od malička budete slýchat, neplakej, musíš být silnej, tohle určitě necítíš, vždyť je to přece nesmysl, co ti chybí, nic ti nechybí, tak vlastně vy se naučíte to, že to vůbec nevnímáte a necítíte, ale to neznamená, že se ve vás něco neděje.
2: Psychoterapeutická platforma HEDEPI proto podle Lukáše Krčila spustila novou kampaň, která má upozornit na to, že duševní zdraví je v Česku pořád tak trochu tabu. Je takzvaným slonem v místnosti.
1: Často se to používá v angličtině elephant in the room a to je vlastně něco, co v té místnosti je. Je to obrovský, ale vlastně moc se nám o tom nechce mluvit.
2: V ulicích Prahy se proto v těchto dnech objevují nafukovací sloni jako symbol psychických potíží, které si lidé nesou do každodenního života. Cílem je tak odbourat stigma a připomenout, že říct si o pomoc není slabost, ale odvaha. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Zdravíme i všechny řidiče jednostopých vozidel. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, připravená Gabriela Bláhová a čerstvé zprávy. Pondělí 8. června. Dobré ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní schůze vlády. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O jeho účasti má být jasno až za 2 týdny. Prezident připouští i právní kroky. Nová cyklostezka propojí Strakonice a Pracejovice. Bude bezpečnější a komfortnější. Její slavnostní otevření začíná dnes ve 13 hodin. Projekt vznikl díky investici města za podpory Evropské unie. Veřejné představení koncepce náplně a provozně ekonomické analýzy Steinbrennerovy tiskárny se koná dnes od 17 hodin v Píseckém městském kulturním středisku. Představí její autorka Tereza Krejčí-Dobijášová, bývalá ředitelka Písecké sladovny. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce pořádají akce s environmentální výchovou. Baseballová extraliga přinesla o víkendu utkání mezi Hrochy Brno a Sokolem Hluboká. V sérii zvítězili Hroši 4-2 a následně porazili Hlubokou 5-1. Hluboká Hrochy předtím naopak těsně přehrála 4-2. V tabulce základní části sezony drží Hroši Brno elitní první místo. Sokol Hluboká je na 4. příčce. V základní části se znovu utkají v pátek 12. června od 10 hodin. Dnes bude jasno až polojasno. K večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Úprava křižovatky u Čenkova u Malšic na Táborsku omezuje dopravu na silnici 137 z Bechyně do Tábora. Jezdí se po provizorní přeložce a dopravu řídí semafory. Stavební práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno. Každý hokejista, hasič nebo divadelník je v Rožné na Bystřicku zároveň tak trochu lesníkem. Za brigádnické vysazování stromků dostávají peníze od obce na svoje záliby. Podrobnosti už za chvilku v reportáži. Právě teď v Činasky.

0: Ochotnickému divadlu i k hokeji v Rožné na Bystřicku patří i lesnictví. Místní spolky pomáhají obci se znovu zalesňováním po kůrovcové kalamitě. Vedle zkoušek a tréninků si do kalendářů zadávají i brigády nasázení stromků a dostávají za ně peníze na svoji činnost.
1: Den,
2: ušlapáváte, bojujete se stromkem?
3: Ano, s borovičkou. Brigáda je to první. Ale už jsem sázal, protože i naši mají les. Ani mě dneska nikdo nezaškolil, brali mě jako profíka. Já jsem jako za tenisty a za ženy. A za divadelníky, takže to máme tři spolky, jo. Ale hlásit hodiny si budu k tenistům.
2: Máme tady natažené lajny, sice z provázků, ne namalované, ale vlastně Stanislava Sýkorová tím dokládá svůj příslušnost tenistům.
3: Ano, ano, jedu po bílé lajně. A nesmí to být out.
4: Ale máte dobrou fyzičku a začíte motat ty špagáty, protože...
5: Sázíme no vlastně většinou takové ten melioračně zpevňující dřeviny, to znamená buky, duby. Dneska teda sázíme borovice a modříny. My to nezadáváme firmám, tu práci, dělají to místní občané, kteří navíc k tomu mají osobní vztah, protože si sází vlastně les kolem vlastního domova.
2: Vysvětluje starosta, nestraník Libor Pokorný. Co Rožná zapojením spolků ušetří, pak jim může rozdat na jejich činnost?
5: Díky tomu například v Rožné aktuálně pracuje 10 zájmových organizací, ať už sportovních nebo kulturních.
6: To je taková symbioza vzájemná, no, o tom to je ten život. Krásný výhled.
2: Multifunkční je i Pavel Sýkora.
6: Já jsem za fotbalisty, za tenisty, za hokejisty. Jsou takový univerzální. No.
7: Jo.
6: Jsme tady jenom jednou na tom světě, no. Co se budeme pomlouvat někde v hospodě, že ten a ten.
2: Možná dáte pozor, protože tenhle má krumpáč.
6: On už mě bouchnul dneska. No.
2: Ale už jste dobrý, jako jo.
6: My jsme spolu furt dobře. Proto sázíme spolu, protože bychom se nesnesli, tak manželku jsem třeba nechal sázet bokem, protože bychom nebyli si vzácní potom.
8: Nejde to.
2: Tady je nějaký kámen jste narazil, co?
8: Jo. To je ještě památka po těžbě uranu asi.
9: Kolega za mnou sází a namotal se mě tam, jak jsem ho bouchl krumpáčem. No.
2: Zápalu boje.
9: Jasný, no.
2: Pavel Kunc drží i ten krumpáč jako hokejku, jako kdyby šel zrovna na vhazování.
9: Na vhazování nechodím, ale...
2: Ten grif tam je?
9: Jo, no.
6: Hokejku drží doleva, to poznáte.
8: Jo, no. Tam bude pak estetická ta...
6: No, ale to přežije.
2: Na jarních lesních brigádách se vystřídá až stovka divadelníků, sportovců, hasičů a dalších z Rožné. Daniel Zach, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Přeji vám všem příjemné pondělní ráno s datem 8. června. Dorazila další SMSka od vás. Díky za ni a za každou další. Planá nad Lužnicí 7 stupňů jasno. Měsíc, klid, tlak 1022 hektopaskalů. Všechny zdravím a přeji hezký den. Podepsána je Marie. Co říkají rosničky z Českého hydrometeorologického ústavu? Dnešek bude krásným letním dnem. Bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší odpolední maxima dnes 25 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříte 20 až 23, povane slabý vítr převážně jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: A teď už přilétá čmelák v podání divokého Billa do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli také tipy pro volný čas. Podíváme se do Tábora, Třeboně, Krumlova, Kardašovy Řečice, ale také do obce Dunajovice. Naší cílovou stanicí bude i Písek anebo České Budějovice. Dozvíte se, co se tam právě dnes děje. Aktuální čas 5 hodin, k tomu 47 minut. Krásné pondělní ráno všem.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pondělí nemusí být pouze rozjezdem nového týdne, může nabídnout i pár příjemných zastavení, kvůli kterým stojí za to po práci lehce zpomalit. V Táboře vás dnes ve 13 hodin a 30 minut přivítá divadlo Oskara Nedbala. Setkání s názvem Café Senior a Nep Muzy vypráví doplní komentovaná prohlídka výstavy věnované Janu Šmidovi. Kurátorka Barbora Hudáčková přiblíží nejen slavné plakáty, ale i příběhy ukryté na jejich hrubových stranách. Pokud vás zajímá divadlo, výtvarné umění nebo zákulisí vzniku inscenací, bude to příležitost nahlédnout pod povrch věcí. V Třeboni se v 19 hodin vydáte po stopách Rožmberku. Historická procházka vyjde z Masarykova náměstí a připomene dobu, kdy šlechtický rod dával podobu městu i celé krajině rybníků. Kdo dává přednost letním večerům s divadlem, může zamířit do Českého Krumlova. Na otáčivém hledišti začne v 21 hodin a 30 minut další uvedení komedie Decameron. V kulisách zámecké zahrady nabídne humor, nadhled i kouzlo nočního divadelního zážitku. V Kardašově Řečici se od 16 hodin a 30 minut sejde čtenářský klub na městském úřadě. Dobrá kniha často otevře zajímavý rozhovor a právě o ten tu dnes půjde především. Dunajovicemi dnes kolem 15. hodiny projedou účastníci benefiční jízdy Domestici 8 dní pro paliativu. Jejich cesta připomene význam paliativní péče a ukáže, že sport dokáže pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba. A pokud si chcete dnešní program poskládat podle vlastního tempa, vydejte se například do Písku. U Kamenného mostu na vás budou čekat jubilejní sochy z Písku. 8 pískových příběhů letos vypráví o řece Otavě, historii i současném životě města. A jen pár kroků od nich najdete i výstavu připomínající 20letou historii této oblíbené tradice. Pod širým nebem můžete objevovat umění také v Českých Budějovicích. Festival Umění ve městě proměnil centrum i parky v otevřenou galerii. Sochy a instalace letos spojuje téma křehkosti a možná vás přimějí podívat se na známá místa trochu jinýma očima. Ať už dnes zamíříte za historií, divadlem, knihami nebo uměním, přeji vám, aby se mezi všemi povinnostmi našla i chvíle pouze pro radost. Jihočeské ráno pokračuje. S vámi Český rozhlas České Budějovice Maria Meky právě teď ku poslechu. Dobré pondělní ráno s datem 8. června.

0: jsem sám, pavoučí sítí se cítím omotán.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Slovenský soud začne hlavní líčení v kauze Očistec. Venkovní kluziště bude novinkou adventu v Táboře. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré ráno. Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády.

0: Vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
1: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
0: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balády by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek. Slovenský soud by měl dnes napodruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr premiéra Roberta Fica.
2: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Venkovní kluziště bude novinkou adventu v Táboře. Radní projednávali výpůjčku části náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde by mělo stát. Cílem je přilákat do centra víc rodin s dětmi. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák k tomu řekl.
3: Pokud bude projekt schválen, vznikla by ledová plocha o rozměrech 20x10 metrů doplněná o půjčovnu bruslí a drobné občerstvení. Vstup pro vybrané táborské školy a školky by byl zdarma.
0: Regionální muzeum v Českém Krumlově digitalizuje rozsáhlou sbírku historických pohlednic. Přes 25 tisíc snímků zachycuje podobu Šumavy před 70 lety. Muzeum je podle kurátora muzea fotoateliér Seidl Petra Hudičáka odkoupilo od soukromého sběratele. Digitalizované pohlednice si zájemci prohlédnou v internetových fotobankách.
4: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni, na horách naměří 20 až 23. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Porouchané odstavené nákladní auto komplikuje dopravu na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí ve směru Soběslav-Tábor. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nový týden započal, je tady pondělí s datem 8. června 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a na našich rozhlasových vlnách znovu popřejeme medardům, kteří mají dnes svátek, ale deštěm, jak jste mohli slyšet ve zprávách, to tedy oslavovat nebudeme. Začínají letní opravy škol a školek, například děti z Netvořické mateřské školy Sonově učí v tamní Sokolovně a moc se jim tam líbí. K dispozici v ní totiž mají i velký skákací hrad. Více ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přidáme už za chvíli. Adéla Jirkalová všem přeje dobré jitro a hudebně posílám Valdemara Matušku anebo kapelu Opět a Radeček. Další písničky, které nestárnou.

0: Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku. Musí například vyměnit topný systém a zateplení budovy. Radnice za to zaplatí 6 milionů korun. Školku Městys přesunul do Sokolovny. A jak se ukazuje, byl to dobrý krok. Děti jsou více než spokojené.
1: Moc se nám to líbí tady. Děti jsou nadšený, dneska slavíme Den dětí. Měli jsme divadýlko, teď máme skákací hrad.
2: Ředitelka školky Jitka Povolná nás tady přivítala ve školce, alias v Sokolovně. A tady okolo teď probíhají děti. Dobrý den, děti. A děti vypadají naprosto spokojeně.
1: Jsme tu spokojení, no. Moc se nám to líbí a vlastně přistěhovali jsme sem skoro celou školku, což uvidíte, takže jako v pořádku úplně.
2: No ale... Já už chápu, proč jsou ty děti nadšené, protože tady je ten obrovský prostor, kde běžně by se asi tady cvičilo, vidíme tam kruhy, lana, tamhle pódium a tady jsou takové provizorně tady oddělené třídy. Děti tady mají skákací hrad, což asi běžně ve školce by nešlo.
1: Rodiče říkají, že jsme tady udělali velkokapacitní školku, protože opravdu ty prostory jsou tady pěkné.
2: Tak děti, a kdo by mi chtěl říct, jak se mu líbí teďkon tady ta vaše nová školka?
3: Dobře.
2: No a není to tady hezčí než třeba v té vaší školce, v té normální?
3: Jo.
2: Na to, jak se dětem líbí v Sokolovně, se přišla podívat taky nezávislá starostka Monika Šlehobrová. Pojďme říci, proč jste přesunuli celý ten provoz sem?
4: Vzhledem k tomu, že v školce byla zahájena rekonstrukce otopného systému, zateplení budovy a instalace vzduchotechniky a veškeré práce se musí zvládnout během letních prázdnin a protože by to bylo nereálné, tak jsme začali už 20. května.
2: Vy nejenom, že tady rekonstruujete mateřskou školku, ale začnou taky práce na základní škole.
4: Co se týče rekonstrukce základní školy, tak je nutné udělat stavební úpravy, které spočívají ve výměně střešní krytiny nevyhovující části krovu.
2: Končíte teda dřív?
4: Končíme tedy 20. června s tím, že druhý stupeň má prodloužený ředitelský volno a první stupeň budeme umisťovat do náhradních prostor, takže budou na fotbalových kabinách nebo tady u nás na obci nebo v hasičské zbrojnici.
2: Práce na základní i mateřské škole mají skončit do konce léta. Z Netvořic Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Pár vteřin a je tady 6:45. Dobré ráno, pondělí s datem 8. června. A jaký den nás čeká?
1: Počasí.
0: To se dozvíte hned v zápětí. Nejprve SMSky od vás, za které vám samozřejmě velice děkuji. Jasné ráno +7 trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bože. Pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží. Jasno, klidno. Teplota 8 stupňů, pohodový celý týden. Všem přeje Milan. Dnešek bude jasným až polojasným dnem. K večeru od západu začnou přibývat mraky. Odpolední maxima příjemných letních 25 až 28 stupňů. Na horách naměříte 20 až 23. Vítr o rychlosti 4 metry za sekundu bude převážně slabý jižních směrů. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.
0: Už za chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme ku poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu. Jmenuje se Osobnosti Česka.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Vítěz bere vše, tedy The Winner Takes It All ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, kapela ABBA. Za chvíli už ji vystřídá Lucie Bílá. A do té doby jedna zajímavá pozvánka. Novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho hostem bude dnes herečka Naďa Konvalinková. A tady už je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média. Bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Dnešním hostem Oskara Hesse bude herečka Naďa Konvalinková. Dobré ráno. Tělo bez duše.

0: podoba, která dokonale odpovídá tomu, jaký nás dnes čeká den. Ryze letní, o tom více už ale za chvíli, i počasí totiž bude součástí příštích zpráv, které se blíží. Gabriela Bláhová jest připravena. Dobré ráno všem.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka ale jeho zapojení do delegace odmítají. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil. Železniční přejezd u Pily v Černovicích na Pelhřimovsku je dočasně uzavřený. Je jedním ze dvou na trati úzkokolejky, kterým aktuálně neprojedou auta. Druhý je v městském lese u Jindřichova Hradce. Více k tématu ještě uslyšíte v našem vysílání. Schmidingerova knihovna ve Strakonicích dnes pořádá ve své pobočce za parkem setkání s literaturou, tentokrát se vzpomínkami Františka Hobizala. Začíná v 16 hodin. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své první návštěvě Španělska. V Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Šéf katolické církve má v plánu taky setkání s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy nebo projev v parlamentu na společném zasedání obou komor. Dnes bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří 20 až 23 stupňů. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Porouchané odstavené nákladní auto stále komplikuje dopravu na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí ve směru Soběslav-Tábor. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme dále. Jihočeské ráno 6 hodin 32 minut. Přestěhovat se dá lecos, třeba nábytek, což je velice častá varianta, ale aby se stěhovala celá stavba, to tak obvyklé nebývá. V jižních Čechách máme v tomto ohledu raritu, která dokonce časově předstihla slavné stěhování kostela v severočeském městě Most. Ten se stěhoval v 70. letech minulého století. V roce 1776 se do jihočeských Bernardic přestěhovala kašna. Sice po kouskách, ne na jednou a po kolejích, ale unikát už to byl tenkrát. Další informace se o tom dozvíte v Jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Tak si na ni počkejte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: V dnešní jihočeské vlastivědě si vysvětlíme, jak se může dostat kašna z hradu na náměstí 8 kilometrů vzdáleného města. V parčíku na náměstí v Bernardicích můžeme vidět čtyřbokou žulovou kašnu s okosenými rohy a středovým sloupkem a kruhovou mísou. To zas takovou zvláštnost nepředstavuje, neboť s kašnami se ve veřejném prostoru setkáváme běžně. Zajímavostí však je, že původně se bernardická kašna nacházela na nedalekém hradě Dobronice a její původ souvisí s působením jezuitů. To bylo tak. Bernardice jim patřily od roku 1606 a Dobronický hrad od roku 1691. Konkrétně se jednalo o jezuity ze Staroměstské koleje od svatého Klimenta v Praze. Kamennou kašnu nechali na hradě instalovat mezi léty 1715 až 1728, kdy středověké sídlo využívali jako svou venkovskou rezidenci. Následně se přestěhovali do velkolepější a pohodlnější rezidence v Opařanech a Dobronický hrad opustili. Nevyužívanou kašnu si o půl století později vyhlédli bernardičtí a roku 1776 ji nechali převést na nové místo, kde stojí dodnes.
1: Český rozhlas České

0: jenom chvilka, zbývá do 6:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Meteoroložka Eva Houbová už čeká na telefonu. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
0: A má první otázka je samozřejmě na snadě. Jak máme právě teď?
2: V České republice teď převažuje jasná obloha, jenom v Jeseníkách a Beskydech je nízká oblačnost. Teplota se většinou pohybuje mezi 8 a 14 stupni, nejchladněji z republiky hlásí Kvilda Perla -3,6. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 11 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1023 hektopaskaly. Na Choráněvě je taky skoro jasno a 11 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Zdá se, že Medardova kápě 40 dní kape se dnes nenaplní. Je to pravda?
2: Naplní se to až zítra. V týlu tlakové výše, která teď postupuje přes střední Evropu k východu, k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Večer pak začne počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta. Čekáme během dne jasno až polojasno a potom k večeru začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 25 až 28 stupňů a na horách bude mezi 20 a 23. Vítr povane jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
0: Dříve, než se dostaneme k zítřejšímu počasí, zeptám se také na východ a západ sluníčka právě dnes.
2: Vyšlo ve 4:59 a zapadne ve 21:04.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k 8. červnu.
2: Překonávat je, myslím, nebudeme. Maximum z roku 1996 je 31,8 stupně a minimum z roku 1925 2,3.
0: A ještě tady poprosím o předpověď na dnešní noc a zítřejší, tedy úterní den.
2: Bude oblačno až zataženo. Během noci bude od západu přibývat deště a přeháněk, takže k ránu a dál budou už na celém území. Během dne se ojediněle vytvoří i bouřky. Večer pak budou srážky od severozápadu ubývat. Teplota ráno klesne na 16 až 13 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Slabý západní nebo severozápadní vítr se dopoledne změní na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
0: Necháme vaše hlasivky odpočinout a naslyšenou se budu těšit opět za hodinu. Byla s námi meteoroložka Eva Houbová.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
0: Betonové bloky nebo závora. Dva přejezdy na tratích Jindřichohradecké úzkokolejky jsou teď neprůjezdné. Auta se jimi na druhou stranu nedostanou u Černovic ani u Jindřichova Hradce. Proč bylo nutné je uzavřít? Tak právě to se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíte už za pár minut.

0: Více než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistil, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přejíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady na dobu. Zatím za
3: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky, a to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jeho české ráno míří ke své polovině, protože bude 7 a k mikrofonu už dorazila se zprávami Gabriela Bláhová. Dobré pondělní ráno všem.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Druhá kola přijímacích zkoušek dnes začínají na středních školách, potrvají do konce týdne. Modernizace čistírny odpadních vod v Borovanech na Českobudějovicku pomůže s likvidací kalů. Dobrovolníci připravují zámek ve Veselí na Klatovsku na víkend otevřených zahrad. Dnes bude jasno až polojasno, s letními teplotami naměříme 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou, dobré ráno. Druhá kola přijímacích zkoušek dnes začínají na středních školách, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Čistírna odpadních vod v Borovanech na Českobudějovicku začala používat nové kalové hospodářství. Důvodem je očekávané zpřísnění podmínek jejich dalšího využití v zemědělství. Modernizace vyšla na

0: víc než 10 milionů korun. Podle nezávislého starosty města Víta Fialky se díky technologii usnadní likvidace zachycených kalů.
1: Modernizace spočívá v tom, že veškerý ty kaly, které jsou takovým zbytkovým produktem toho hospodářství, tak jsou vylisovaný. Ta pevná hmota, která vznikne, tak je odvezená pryč k likvidaci. Dosavadní způsob likvidace byl, že podle legislativy to využívají zemědělci k hnojení.
0: Na zámku ve Veselí u Janovic nad Úhlavou pracují dobrovolníci. Podle předsedkyně spolku Tvrz Veselí Marty Tomanové se musí po zimě vyčistit dva pokoje, prostor u poslední neopravené zdi na východní straně zámku, kde se začíná propadat těžká žulová terasa, a je nutné posekat a připravit zahradu na tuto akci příští víkend. Na zámku v posledních letech pracovali už desítky dobrovolníků z celého světa, a to v rámci mezinárodních dobrovolnických workcampů. Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich pro Evropská občanská smlouva získala 54% hlasů. Pro Ruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že Střední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška.
2: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Dnes bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Oprava mostu a přilehlé silnice si vyžádala uzavírku v Černém Dubu na Českobudějovicku. Silnice z Boršova nad Vltavou do Koroseckého dvora bude uzavřena až do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hodin k tomu přesně 4 minuty při pondělku s datem 8. června posloucháte Český rozhlas České Budějovice a míříme k našemu rozhlasovému sloupku. Jak se dá náš krásný kudrlinkami protkaný jazyk český pospojovat s vajgly a s květinami? Ano, slyšíte dobře, podrobnosti nám už za chvíli objasní Ivan Mls.

0: 7 hodin 7 minut je pondělní ráno a nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká, jak už jsem avizovala, pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O bohaté češtině a vajglech mezi květinami. Slovo dostává Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek. Čeština je jazyk přebohatý a má pro mnohé věci celou řadu pojmenování. Stačí si jen vybrat. Ku příkladu slovíčka jako vajgl, špaček, číko, čvaňhák, slavík, refížák a mnohá další opisují to, co spisovná čeština označuje jako nedopalek. Ale proč jsem zabrousil do jazykovědy? Na mnoha místech v Českých Budějovicích opět rozkvetly pestré záhony, které bezesporu zpříjemňují veřejný prostor. Právě u jednoho takového zpříjemnění jsem se u nás na náměstíčku na sídlišti na chvíli zastavil, abych se pokochal květenou a zároveň se nechal od manželky poučit, cože to tu roste za byliny. Já totiž bezpečně poznám hlavně pampelišky či sedmikrásky, ale ty se v tomhle záhonu nevyskytovaly. Co se tu ale vyskytovalo v hojné míře a co jsem bezpečně poznal na první pohled, byly ony vajgly, čvaňháky a číka poházené poměrně hustě po okraji záhonu. Vypadá to, že někteří kuřáci jsou velmi pořádku milovní a je jim hloupé odhazovat nedopalky jen tak na chodník. A takový záhon se jim zřejmě jeví jako mnohem vhodnější místo, kam nestravitelný zbytek kuřiva odhodit. Docela by mě zajímalo, jestli původci tohoto znečištění vycpávají nedopalky také květináče u sebe doma. Pokud tomu tak je, pak bych měl možná pochopení. Vzhledem k tomu, že maximální koncentrace vajglů byla na okraji záhonu, mohlo by třeba jít o specifickou ochranu před škůdci, kteří se přes čvaňhákovou bariéru k rostlinám zkrátka nedostanou. Ale to bych byl asi moc velký optimista. Spíš si myslím, že dotyční kuřáci jsou... Doplňte si sami. Český jazyk má trefných zvířecích i jiných pojmenování pro takové jednání víc než dost. Přeji hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Je přesně 7:45, ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vás už za chvíli po Bay City Rollers potěší Petr Kolář.
1: Počasí.
0: Co říkají vaše SMSky, jsou prosluněné a pozitivní. Jasné ráno z Prachatic, 11 stupňů, sluníčko na obzoru. Pěkný den všem přeje Helča. Ve Velešíně jasno 9 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno 10 stupňů, pohodový den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 10 stupňů, zdravý a pohodový den přeje také Marie. A v Nové Peci je ráno slunečné s 8 stupni, přeji úspěšný den, podepsána Dagmar. Děkuju za vaše zprávy. Dnes bude poměrně slunečno a teplo. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23, což zní také příjemně. Vítr slabý, proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky. Ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem je dokonce barman Jan Lukas, momentálně působící v Českých Budějovicích. Jakým koktejlem porotu zaujal a jaký míchaný drink má naopak sám nejradši? Zeptáme se ho na to v pondělí 8. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Už za chvíli si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice představíme místo, odkud budeme vysílat seriál o jihočeských zvonech. Vypravíme se do Řípce u Veselí nad Lužnicí, což je na Táborsku.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech zastavíme v Řípci u Veselí nad Lužnicí. Kaple Na nebevzetí Panny Marie připomíná svou velikostí menší kostel. Byla postavena v letech 1881 až 1885 v historizujícím pseudorománském slohu. V průčelí kostelíku stojí věž, do které byl roku 2012 pořízen nový bronzový zvon. Jeho příjemný hlas se od té doby z věže ozývá pravidelně 3x denně.

Zvon Maria zní v hlavním nárazovém tónu G2, má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho 21. dubna ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Na zvonu je nápis Ave Maria, zvon zasvěcený na nebevzetí Panny Marie. Na pláště je vpředu reliéf Panny Marie Ochranitelky a na protější straně znak obce Řípec. Ve štítku dvě skřížená žezla, mariánská korunka a rožmberská růže. Na dolním okraji zvonu je uvedeno datum jeho svěcení a autorská signatura ulil Michal Votruba v Myslkovicích léta páně 2012. Z archivních záznamů podle kampanologa Radka Lungy víme, že Řípec přišel o dva starší zvony v první světové válce. Hned po jejím skončení byl roku 1919 pořízen alespoň zvon ocelový, ulitý firmou Rudolf Manoušek a spol. V Husovicích u Brna. A tento zvon nese nápis na paměť ukončení světové války roku 1919 a má průměr 55 cm. Dnes je snesen z věže a je vystaven v interiéru kostela. Místo něj je ve věži mariánský zvon od zvonaře Michala Votruby. Jehož vyzvánění bude tento týden ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Řípce Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: A teď už je nejvyšší čas na čerstvé zprávy. K mikrofonu usedla Gabriela Bláhová.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávají členové údajné zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce tento den pořádají akce s environmentální výchovou. Nová cyklostezka propojí Strakonice a Pracejovice. Bude bezpečnější a komfortnější. Slavnostní otevření nové cyklostezky začíná dnes ve 13 hodin. Projekt vznikl díky investici města za podpory Evropské unie. Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Baseballová extraliga přinesla o víkendu utkání mezi Hrochy Brno a Sokolem Hluboká. V sérii zvítězili Hroši 4-2 a následně porazili Hlubokou 5-1. Hluboká Hrochy předtím naopak těsně přehrála 4-2. V tabulce základní části sezony drží Hroši Brno elitní první místo. Sokol Hluboká je na čtvrté příčce. V základní části se znovu utkají v pátek 12. června od 10 hodin. Dnes bude jasno až polojasno. K večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří 20 až 23. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a biohlásí stupeň číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Stavební práce uzavřely ulici Kvapilova v Táboře. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Proměnu brownfieldu v kulturní centrum v jádru města připravuje Wimperk na Prachaticku. K dnešnímu projednání rekonstrukce Steinbrennerových tiskáren zve radnice i veřejnost. My si o ní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v rámci Jihočeského rána popovídáme už za pár minut. A teď vzhůru k výškám s Helenou Vondráčkovou. Voice.

0: Budovy bývalých Steinbrennerových tiskáren v centru Vimperka na Prachaticku dlouhodobě chátrají. Město proto plánuje rekonstrukci domů a jejich přetvoření na kulturní a komunitní centrum. Se záměrem přestavby a koncepcí budoucího provozu se dnes obyvatelé města seznámí na veřejném projednání od 17 hodin v městském kulturním středisku. Já se teď na podrobnosti zeptám starostky Vimperka z Hnutí Stan, paní Jaroslavy Martanové, kterou vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: Paní starostko, můžete v kostce popsat, jak by se schátralé budovy měly proměnit?
1: Jedná se o tři budovy, dvě jsou uliční. Jedním z těch uličních domů je rodný dům Johana Steinbrennera a jeho další dům, kde by sídlela rodina a využívali ho pro své bydlení. Tyto dvě budovy by měly sloužit jako informační centrum a badatelná možnost seznámení se s historií rodiny Steinbrennerů, ale také s možností česko-německých vztahů. Zadní trakt budovy, který byl postaven, předpokládáme, kolem roku 1900, je to velký objekt původní tiskárny, který má 2-3 podlaží a tento objekt by měl být využíván jako částečně výstavní prostor, ale také jako interaktivní prostor pro možnost si vyzkoušení toho, jakým způsobem se tisklo na přelomu 19. a 20. století a také by tam měla být zmíněna česko-německá historie, protože ležíme na hranici s Bavorskem. Chtěli bychom tohle připomenout a připomínat, protože to vidíme jako velmi důležité. A samozřejmě počítáme s tím, že budou v tomto záměru využity moderní technologie.
0: Jak významné byly v minulosti Steinbrennerovy tiskárny pro Vimperk?
1: Jejich zakladatel Johann Steinbrenner začal podnikat v roce 1855 a se svými syny se na přelomu 19. a 20. století vypracoval na největší tiskárnu Rakouska-Uherska. Nebyl to pouze člověk, který podnikal a měl zastoupení v 29 státech a zemích světa a skutečně na všech kontinentech, ale byl to člověk, který i se zajímal o to, jakým způsobem se ve městě žije a postavil více než 50 domů. Mnohé z těch domů sloužily sirotům, vdovám, měl silné sociální cítění a staral se o to, aby jeho zaměstnanci se měli dobře.
0: Podle odhadů má revitalizace budov stát zhruba 140 milionů korun. Právě cenu projektu někteří obyvatelé skritizovali, vznikla dokonce petice. S jakými dalšími ohlasy jste se na radnici setkali?
1: Ano, ty ohlasy jsou opravdu různé. Někteří nesouhlasí právě kvůli té ceně, že ta cena je příliš vysoká. Uvádělo se tam 220 až 260 milionů. Odhadní cena byla 140 milionů. Ale my jsme nyní na počátku cesty a skutečně i podle vyjádření projektantů nejsme schopni říct v tou současné době, kolik by revitalizace stála. Nicméně od samého začátku říkáme, a tak to také bude, že rekonstrukce Steinbrennerových tiskáren bude financována z dotačních titulů a budeme hledat podporu pro finanční zajištění tohoto projektu. Nikdy jsme nemluvili o tom, že by tento projekt měla platit radnice, protože to zase není tak, radnice na to nemá peníze a ani jsme to takto nemysleli.
0: O rekonstrukci budovy bývalých Steinbrennerových tiskáren jsem si povídala se starostkou Vimperka z Hnutí Stan Jaroslavou Martanovou. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České

0: Máme 7:45, k tomu 1 minutu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, míříme za počasím.
1: Počasí.
0: A proto už slovo předávám také meteoroložce Evě Houbové a táži se, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je teď jasno nebo skoro jasno. Teplota stoupá zatím jenom opatrně, teď je mezi 8 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je skoro jasno, 13 stupňů, bez větří, tlak přepoštěný na hladinu moře, kousek přes 1022 hektopaskaly. Slabě klesá. Na Chorálně je taky skoro jasno, 14 stupňů a jeho západní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jaké odpoledne, respektive jaké počasí nám dnes odpoledne Medard přinese?
2: V týlou tlakové výše, která postupuje ze střední Evropy k východu, k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Večer pak začne počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta. Čekáme dneska jasno až polojasno a potom k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 20 až 23. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: Přeptám se i na stav vody v jeho českých řekách.
2: Na Soumarském mostě je zákaz splouvání 44 cm, vyšší brod tam je Vltava na hranici sjízdnosti 59 cm a průtok 6,2 metru krychlového za sekundu. Lužnice na Pilaři je sjízdná 122 cm, průtok 1,1, v Bechyni nesjízdná 83 cm a průtok 2,2. Otava v Katovicích na hranici sjízdnosti 42 cm a průtok 4,4. Teplota vody se pohybuje mezi 15 a 18 stupni. Lipno ze včerejška hlásí 20,5 stupně.
0: Jak moc teplá anebo studená po dnešním krásném dni bude noc na zítřek a tedy i úterní den?
2: No moc si to nezadá s teplotou vody. Čekáme, že bude zítra oblačno až zataženo. Během noci od západu přibude déšť nebo přehánky, takže k ránu a dál už budou na celém území. Během dne se taky ojediněle vytvoří bouřky. Potom večer srážky jenom přechodně od severozápadu zeslábnou. Teplota zítra ráno klesne na 16 až 13 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr se dopoledne přechodně změní na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
0: A ještě se zeptám na středu.
2: Nás čeká zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. V noci na čtvrtek potom bude ubývat oblačnosti i srážek. Teplota ráno bude kolem 10 stupňů, odpoledne jen kolem 16 a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru pak západní do 4 metrů za sekundu.
0: Takové je aktuální počasí z úst Evy Houbové. Podrobně ho rozebereme, nebo podrobně ji, ještě za hodinu. Těším se na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Zdali pak víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si počkejte. Dobré ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Británie, Francie a Německo podpořili ukrajinský návrh na přímý dialog s Ruskem. Venkovní kluziště bude novinkou adventu v Táboře. Je jasno až polojasno, k večeru začne přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové ráno. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověření. A poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a je nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas. Venkovní kluziště bude novinkou adventu v Táboře. Radní projednávali výpůjčku části náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde by mělo stát. Cílem je přilákat do centra víc rodin s dětmi.

0: tmy. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák k tomu řekl.
1: Pokud bude projekt schválen, vznikla by ledová plocha o rozměrech 20x10 metrů doplněná o půjčovnu bruslí a drobné občerstvení. Vstup pro vybrané táborské školy a školky by byl zdarma.
0: Vyšší kvalitu vody v Jihočeské Lipenské nádrži podle vědců zajistí změna odpadního systému. Do přehrady ústí řada odpadních trubek nebo se do ní dostává odpad z nekvalitních čistíren odpadních vod. Proto se v Lipně vyskytuje ve velké míře fosfor, který způsobuje přemnožení sinic. Změnu by zajistila velká centrální čistírna odpadních vod nebo svedení splašků mimo přehradu. ČTK to řekl Josef Hejzlar z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešnik a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné.
2: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Čech jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Foukat bude vítr převážně jižních směrů a vyhlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte v obci Kvilda na Prachaticku. Nákladní auto tady narazilo do telefonního kabelu, který přetržený visí nad silnicí. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Osm hodin, k tomu 4,5 minuty a pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Máme tady 8. června, svátek slaví Medard, přejeme jen to nejlepší, ale jak už jste slyšeli a ještě uslyšíte, pršet dnes tedy nebude. Nicméně za chvíli je tady kalendárium, to je to, co na vás čeká. Petra Matoušková v něm připomene 90 let od narození režisérky opery Jihočeského divadla Inge Švandové Koutecké a také další výročí. Písničky, které nestárnou, mám pro vás také nachystány. Zazní Petra Janů, Václav Neckář a také Petr Muk.

0: kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 8. června. Příjemný poslech. Jan Vítězslav Dušek byl akademický sochař a medailér. Narodil se 8. června před 135 lety v Makově na Táborsku. Stejné výročí, 135 let od narození, je taky u jména Františka Foltýna, ale u data 9. června. Pocházel ze Stach na Prachaticku a věnoval se malování a ilustracím. Doktor filozofie Josef Salaba byl archivář v Třeboni, sociolog a historik. Narodil se 10. června před 160 lety v Jindřichově Hradci. 12. června uplyne 100 let od úmrtí Matyase Kocha, ředitele Českobudějovického německého gymnázia a jednoho ze zakladatelů jednoty českých matematiků a fyziků. Června by se 90 let dožila vynikající česká herečka s výrazným komediálním talentem Helena Růžičková. V rozhlasovém pořadu z roku 1999 o svých rolích vyprávěla.
2: Ale skutečně, když se mi někdo ptá, jako, kterou roli jsem měla nejradši, tak můžu říct každou, protože jestli byla malá nebo velká, když si vzpomeneš na tu Štubovou, to je vlastně jediný film Pane, vy jste vdova, kde mě zapomněli dát do titulku a přesto pro mě byla vždycky taková jako kontrola, nebo když se něco líbilo, když jsme hráli nebo vystupovali v parku Julia Fučíka, že to byla doména Rómů a ty stáli pod jevištěm a třeba na mě volali. Ne, ukaž krček, brouku a fik. A nebo když jsme dělali dívku na koštěti, ale tam mě uvedli, tak prostě stáli pod tím a volali, Kolumbus přijede vodovodem. No a to bylo takové to ověření, že to přešlo do povědomí lidí. A ono opravdu nezáleží, jestli malá nebo velká role. Ono je to, jak ji uděláš. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
3: není
2: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová. Tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
1: Helena Růžičková zemřela v zimě roku 2004 v plzeňské fakultní nemocnici ve věku 67 let po dvouletém boji s rakovinou. Její popel byl rozptýlen na milované chalupě ve Slatině mezi Blatnou a Horažďovicemi. Josef Jón byl známý jako redaktor Českobudějovického rozhlasu, Jihočeského nakladatelství a časopisu Jihočeský energetik. Pocházel z Trhových Svinů a 13. června, to bude 35 let, od jeho skonu. 13. června by devadesátiny oslavila Inge Švandová-Koutecká, režisérka opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a slavností pětilisté růže v Českém Krumlově. Působila taky jako profesorka na Českobudějovické konzervatoři a na Střední umělecko-průmyslové škole svaté Anežky České v Českém Krumlově. Byla nositelkou ceny města Český Krumlov. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 8:45, dobré ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čeká nás předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A já děkuji za vaši pomoc, protože na různých místech ladíte naši rozhlasovou stanici. Větrní 13 stupňů, jasno, zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci. Dobré ráno, slunečno, klidno, 14 stupňů, pěkný den přeje a zdraví Věra Stýna. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 15 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, Jindra. Díky za vaše SMSky, velmi si vážím toho, že jste si našli chvilku. Ta předpověď na dnešek je veskrze letní. Bude jasno až polojasno. K večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Pondělní odpolední maxima nebudou nikterak medardovská, 25 až 28 stupňů. Na horách naměříte 20 až 23. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Květilka, dřepčík a letos i krytonosec škodí na polích se zelím na Českobudějovicku. Škůdci přežili mrazy i sucho. Podrobnosti už za chvilku.
1: Jihočeské ráno s

0: Vyseté zelí sotva vyrostlo a už se na něm objevují škůdci. V těchto dnech s nimi například bojují i pěstitelé v Roudném na Českobudějovicku. Mladé rostliny přežily mrazy i sucho, které v posledních dnech konečně zmírnily deště. Zvítězit nad škůdci není ale vůbec jednoduché.
1: Na to jakoby tady nakouše a přeruší přísun živin do rostlinky a to zelí potom uschne.
2: Na zelném poli s vedoucí krouhárny zemědělského podniku Malše Roudné Ivetou Hlaváčovou. Nacházíme rostliny, které jsou úplně suché.
1: To má na svědomí květilka.
2: Každým rokem mluvíme o tom, že na zelí dělají škody i dřepčíci a těch zatím letos moc není.
1: Dřepčíci se až tak nevyskytují, ale letos se nám objevil v zelí krytonosec dřepkový, který nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos řepka není v takové kondici, proto krytonosec řepkový hledá potravu jinde.
2: Ochrana proti škůdcům je rok od roku složitější, vysvětluje Iveta Hlaváčová.
1: Každý rok některé postřiky nebo přípravky nám zakáží. Problémem je i účinnost. Přípravky, které kdysi fungovaly týden, 14 dní, účinkují jenom den, dva. Takže náklady jsou daleko vyšší.
2: Někde jsou i větší mezery mezi rostlinami a velikost zelí je taky hodně rozdílná.
1: Občas tady je mezerka, ale vidíme, že díky tím dešťům a teplému počasí, který samozřejmě zelí prospívá, tak rostlinky schází.
2: Mrazy tentokrát zelí na jihočeských polích nepoškodily, doplňuje vedoucí krouhárny v Roudném Iveta Hlaváčová.
1: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu.
2: Startovací podmínky po zasetí zelí nebyly ale všude stejné, říká tajemnice Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
3: U našich pěstitelů evidujeme lokální škody na malých plochách, ale poměrně významné, a to především na severní a ve střední Moravě. Právě v nejcitlivějších fázích vývoje letos zasáhly jak jarní mrazy, tak tedy potom následně sucho.
2: Růst a celkovou úrodu zelí může dosklizně ovlivnit ještě mnoho faktorů. Jihočeští zemědělci doufají, že se nebudou opakovat už žádné extrémy z předcházejících let, například povodně, při kterých voda zatopila velkou část polí. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka Uhel na Skladě, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dnes v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů, po kterém se v úterý ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně oteplí. Denní teploty kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. Veřejné představení koncepce náplně a provozně ekonomické analýzy Steinbrennerovy tiskárny se koná dnes od 17 hodin v městském kulturním středisku ve Vimperku. Představí její autorka Teresa Krejčí-Dobijášová, bývalá ředitelka Písecké sladovny. Schmidingerova knihovna ve Strakonicích dnes pořádá ve své pobočce za parkem setkání s literaturou. Tentokrát se vzpomínkami Františka Hobizala. Začíná v 16 hodin. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách. Informuje o tom agentura AP s tím, že dalších víc než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupňů zasáhly ostrov Mindanao. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly taky úřady v Indonésii a Malajsii. Na jihu Čech dnes bude jasno až polojasno. K večeru od západu začne přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio je na nejnižším stupni zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na dálnici D3 u Plané nad Lužnicí ve směru Tábor České Budějovice pobíhá na vozovce srnec. Počítejte s možnou komplikací a na stejném místě je i odstavené porouchané osobní auto. Stále buďte opatrní v obci Kvilda na Prachaticku. Nákladní auto tady narazilo do telefonního kabelu, který přetržený visí nad silnicí. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8:32 a jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Skoro 40 let starý dokument a přesto ho i v dnešní době zneužívají dezinformátoři. V řetězovém e-mailu, který znovu koluje po internetu, obvinují známé disidenty ze spolupráce s STB. Jak je to ve skutečnosti? To tento týden zjišťovali naši kolegové ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz v pořadu Ověřovna. Výsledek uslyšíte už za pár minut.

0: Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, to nám do studia přišel říct Michal Bělský z redakce Zpravodajství. Dobrý den, dobré odpoledne, respektive dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Michale, přibliž prosím na začátek, o jaký falešný seznam jde.
1: Je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmen jsou uvedena jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný ještě pravý dobový dokument, vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: To spojení dvou věcí. Fotokopii toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Dobový dokument je pokyn federálního ministra vnitra o vyjmutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou úplně vymyšlená. Nejde ale o přezdívky tajných spolupracovníků STB, jak tvrdí falešný seznam, pokračuje Tomek.
2: Krycí jména taky v drtivé většině odpovídají, ale odpovídají svazkům, které na ty osoby byly vedeny jako na osoby sledované.
1: Třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: Co na řetězový mail říkají ti, kterých se přímo týká?
1: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
3: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem, vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
4: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
1: Dodám ještě, že nejde o nový řetězový e-mail. Po internetu koloval už dřív. Celý díl nejnovější Ověřovny najdete na serveru irozhlas.cz.
0: Kolega reportér Michal Bělský byl s námi ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Michale, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli už aktuálně o počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: A jednu minutu před 8:45 už předávám slovo meteoroložce Evě Houbové s dotazem, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižní Čechách je teď jasno nebo skoro jasno, na západě kraje až polojasno. Teplota se teď pohybuje mezi 13 a 18 stupni, takže už přece jenom začala významněji stoupat. V Českých Budějovicích je skoro jasno 17 stupňů, vane východní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1021,5 hektopaskalů, takže pomalu klesá. Na Choráňově je polojasno 16 stupňů a vítr západní 1 metr za sekundu.
1: Jak se dnes odpoledne vyrýsuje to počasí?
2: Dneska bude ještě letní. V týlu tlakové výše, která postupuje ze střední Evropy k východu, k nám proudí teplý vzduch od jeho západu. Večer pak začne počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta a ta tu vydrží strašit několik dní. Čekáme dneska jasno až polojasno a potom k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách bude mezi 20 a 23. Vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
1: Dnes v noci bylo na můj vkus poměrně chladno. Jaká bude ta noc na zítřek a zítřejší den?
2: Ta zítřejší noc bude teplejší. Čekáme oblačno až zataženo. Během noci od západu bude přibývat deště nebo přeháněk, takže k ránu a dál budou už na celém území. Taky se ojediněle během dne vytvoří bouřky. Večer potom bude srážek přechodně od severozápadu ubývat. Teplota zítra ráno klesne na 16 až 13 stupňů, takže bude opravdu poměrně teplo. Přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Slabý západní nebo severozápadní vítr se dopoledne změní na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
1: Jaké počasí nám přinese středa?
2: Bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V noci na čtvrtek trošku srážek ubyde, ale vlastně jenom přechodně zase. Teplota bude ráno kolem 10, odpoledne kolem 16 stupňů a vítr převážně slabý proměnlivý.
1: A když v noci na čtvrtek srážek ubyde, tak jaký bude čtvrteční den samotný?
2: Zase přibydou. Bude velká oblačnost a přehánky. Až k večeru bude srážek ubývat a začne se vyjasňovat. Teplota ráno bude ještě o kus nižší kolem 7 stupňů a odpoledne kolem 16. Vítr povane mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Takže takové uplakané jaro.
1: O počasí jako na houpačce nám dnes po ránu povídala meteoroložka Eva Houbová. Děkujeme za váš čas a klidný den. Naslyšenou.
2: Děkuju vám taky a naslyšenou.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Stále ještě krásné pondělní ráno vám všem, milí posluchači, přejeme z rozhlasových vln Českého rozhlasu České Budějovice. 8 hodin k tomu 54 minut a v našem studiu už nejsem sama. Dorazila má kolegyně Hanka Šoberová. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adélko, hezké dopoledne. Tak už jsem měla strach, že to nestihnu pozvat naše posluchače, ale mám tady pár informací, co je čeká dneska dopoledne. Určitě tě to zajímalo.
0: Ano, přípravy byly velkolepé, tak co si nachystala?
1: Vydáme se na silnice, přesněji na rušné křižovatky a připomeneme si některá základní pravidla silničního provozu. Při pondělku myslím,
0: to není na škodu.
1: Že se to hodí a nikdy to není na škodu. V rubrice Když jde o zdraví, bude řeč o Crohnově chorobě ulcerozní kolitidě. Tahle ta dvě onemocnění nejsou životu nebezpečná. Nicméně dozvíte se, že celkem významně ovlivňují a komplikují jak partnerský, tak rodinný život. Co může podnikatelům přinést účast v soutěži Firma roku, živnostník roku a proč se vyplatí ukázat svůj příběh veřejnosti? I o tom bude řeč. No a nebo třeba tipy na neobvyklé dochucení kávy.
0: A to se také hodí při pondělku. Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí a teď ještě jedna dáma, Věra Martinová a Harlekin. Mějte se krásně a zítra po páté v Jihočeském ránu. Naslyšenou.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně.

0: chtěl bych napsat básně.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu dlouhodobě špatně řídí investice do dopravy. Modernizace čistírny odpadních vod v Borovanech na Českobudějovicku pomůže s likvidací kalů. Izrael čelil dalšímu raketovému útoku ze strany Íránu. Na jihu Čech dnes bude jasno až polojasno, k večeru začne přibývat oblačnosti, teploty dnes budou u 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné ráno. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. Nejvyšší kontrolní úřad taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic víc než 20 let. Čistírna odpadních vod v Borovanech na Českobudějovicku začala používat nové kalové hospodářství. Důvodem je očekávané zpřísnění podmínek jejich dalšího využití v zemědělství. Modernizace vyšla na víc než 10 milionů korun. Podle nezávislého starosty města Víta Fialky se díky technologii usnadní likvidace zachycených kalů.
3: Modernizace spočívá v tom, že veškeré ty kaly, které jsou takovým zbytkovým produktem toho hospodářství, tak jsou vylisovaný. Ta pevná hmota, která vznikne, tak je odvezená pryč k likvidaci. Dosavadní způsob likvidace byl, že podle legislativy to využívají zemědělci k hnojení.
1: Venkovní kluziště bude novinkou adventu v Táboře. Radní projednávali výpůjčku části náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde by mělo stát. Cílem je přilákat do centra víc rodin s dětmi. Podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka by vznikla ledová plocha 20x10 metrů, doplněná o půjčovnu bruslí a občerstvení. Vstup pro vybrané místní školy a školky by byl zdarma. Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Írán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon.

0: Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Íránu. Tamní média hlásila výbuchy z několika měst, včetně Teheránu nebo Isfahánu. Izrael potvrdil, že zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Íránu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech dnes bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio je na nejnižším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, dejte na silnici 34 na trase Hůry Štěpánovice na Českobudějovicku. U obce Jivno pobíhá po vozovce Srnec a nehoda osobního auta s dodávkou komplikuje provoz u Srnína na Českokrumlovsku. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré dopoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Je pondělí 8. června, svátek slaví Medard a právě s tímto jménem je spojena jedna z nejznámějších českých pranostik, Medardova kápě 40 dní kape. Podle lidové moudrosti tak počasí na Medarda napovídá, jaké budou následující týdny. Hospodáři dokonce, když si tento den sledovali s velkou pozorností, protože mohl předznamenat průběh senařské i žňové sezóny. Dnešní datum připomíná taky Světový den oceánu, tak přestože Jihočeši mají k oceánu daleko, voda je i v našem kraji neodmyslitelnou součástí krajiny i života. No a jedna narozeninová zajímavost. 8. června slaví narozeniny herec Lukáš Vaculík, kterého diváci znají z filmů, seriálu i divadelních rolí. A narodila se taky Bonnie Tyler, majitelka nezaměnitelného chraplavého hlasu. Ať už dnešní Medard přinese slunce, anebo večer pár kapek, přejeme vám příjemné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šubrová vás zdraví.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my se teď společně vydáme na silnice, přesněji řečeno na rušné křižovatky. Pravidla silničního provozu praví, že pokud nemáte jistotu, že křižovatkou můžete plynule projet, tak do ní vjet nesmíte, protože uprostřed té křižovatky prostě nemůžete zůstat stát. Jenomže zvlášť v kolonách se to velmi špatně odhaduje a nejenom v kolonách, okolností, které vás mohou znenadání donutit k zastavení uprostřed křižovatky je víc. A co s tím potom, anebo spíš před tím dělat? Tak to se dozvíte v reportáži redaktora Zdeňka Zajíčka.
1: Jedno ze základních pravidel je nevjíždět do křižovatky, dokud si nejste úplně jisti, že ji budete moci projet a hlavně bezpečně opustit. Ale to se v hustém provozu nejenom jihočeských měst může velice brzy a naprosto nečekaně změnit. Například právě teď, když řidička auta, která jede přede mnou, z ničeho nic právě uprostřed té křižovatky zastavila. Důvod pouští chodce, který přechází z opačné strany. A tak se vydávám dál za krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem, abychom na toto téma něco natočili. A ku podivu, jak za chvíli zjistím, má pro mě připravené video na stejné téma. S krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem teď sledujeme na monitoru počítače záznam, který byl pořízený v autě projíždějícím křižovatku na Pražské a Strakonické. Nastává tady totiž skrumáž aut, kdy nejdříve v křižovatce zastaví dlouhý kamion, za ním jedno osobní auto z dalšího pruhu, se přidávají další dvě auta, teď už tam všichni stojí, neprojíždí křižovatku. Do toho se tam objevili dva cyklisté, kteří se snaží projít přes přechod. Jeden se vrací, další prochází a teď se křižovatka konečně uvolňuje, ale ten, který to natáčel, je v podstatě také už v té křižovatce.
2: Tak ano, je to samozřejmě způsobené tou rekonstrukcí, ale tady je vidět, že řidiči se nedokáží vyrovnat s tou situací a v podstatě neudrží na uzdě ten svůj chtíč projet s křižovatkou za každou cenu. A ty řidiči, kteří nemohou pokračovat dál v jízdě, tak blokují jiné řidiče, kteří by mohli pokračovat, kdyby oni jim do té křižovatky nenajeli.
1: On už je potřeba vycházet z vyhlášky, kdy řidič nesmí vjet do křižovatky, pokud není přesvědčen a nemá jistotu, že ji bude moci opustit. Je to tak? Cituji to správně?
2: Přesně tak, říkáte to správně. Povinnost řidiče nevjet do křižovatky, pokud mi situace v křižovatce, po případě za křižovatkou, nedovoluje pokračovat v jízdě, je tady viditelně porušovaná. A co je k pousmání, je i to, že v podstatě řidič, z jehož auta se ta situace natáčela, do té křižovatky nepatrně také vjel.
1: Cestou k vám na toto natáčení jsem zažil takovéto situace dvě. Přičemž ta první byla o tom, že řidička přede mnou, která jela v osobním autě, na křižovatce, kde nebyla světla, se uprostřed křižovatky náhle rozhodla zastavit a pustit chodkyni, která přecházela za tou křižovatkou přes přechod pro chodce. Pochopil bych to z opačné strany, kdy přijíždíte ke křižovatce a umožníte podle zákona chodci přejít. Ale uprostřed té křižovatky jsem to zažil snad poprvé v životě. Nicméně i já jsem musel zastavit a v tu chvíli já jsem stál uprostřed křižovatky a nemohl jsem s tím nic dělat.
2: Ta řidička, která ochotně zastavila a v podstatě naplnila ustanovení zákona, povinnost umožnit chodci nerušené přecházení, neohrozit ho, neomezit ho. Nicméně i to bychom mohli uvést jako situaci, kdy nesmím do té křižovatky vjet, pokud ten chodec přecházející po přechodu mi zamezí v tom dalším pokračování. Ono mnohdy víme, že stačí jenom ubrat plyn, do té křižovatky vjíždět pomaleji, tomu chodci tím pádem dát najevo ten svůj úmysl zastavení a ten chodec v podstatě přejde a to vozidlo může plynule pokračovat tou křižovatkou. Ta plynulost potom má obrovský vliv na bezpečnost toho provozu, protože vždycky říkáme, že tam, kde je provoz plynulý, je zároveň i bezpečný.
1: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
0: Tak nevím, jak vy máte zkušenost s touto situací. U mě už se několikrát stalo, že jsem do křižovatky nevjela a to i přes zelenou, kterou jsem ve svém pruhu měla a řidič za mnou mě jednoduše vytroubil. Tak zkusme ten chtíč projet křižovatku za každou cenu krotit a nekomplikovat tak plynulost dopravy. No a rozhodně nebudeme komplikovat plynulost vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Muzika je tu pro vás. Hezké dopoledne.

0: Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem je dokonce barman Jan Lukas, momentálně působící v Českých Budějovicích. Jakým koktejlem porotu zaujal a jaký míchaný drink má naopak sám nejradši? Zeptáme se ho na to v pondělí 8. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jak Crohnova choroba a ulcerózní kolitída ovlivňují běžný život, partnerské vztahy nebo těhotenství. Poslechněte si rozhovor o životě s chronickými střevními záněty po písničce.

0: jde o zdraví.
1: Život s koronovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou přináší řadu omezení i otázek. Mnoho pacientů zajímá, jak tato chronická onemocnění ovlivňují každodenní fungování, partnerský život anebo třeba plánování rodiny a těhotenství. Primář gastroenterologického oddělení Českobudějovické nemocnice Martin Bortlík byl v souvislosti s tímto tématem mým hostem. Dá se s koronovou chorobou běžně žít? Mám na mysli studovat, vychovávat děti, sportovat, jezdit na dovolené a podobně?
2: Dá a je to jeden z hlavních cílů, kterého chceme naší léčbou u těchto pacientů dosáhnout. Současně ale třeba říci, že se to dá za předpokladu, že ta léčba je efektivní, je úspěšná, nepřináší nějaké významné nežádoucí účinky tomu pacientovi a mimo jiné třeba také zabrání tomu, aby musel být opakovaně operován, protože to jsou všecko věci, které ta nemoc může přinést. Jak koronová choroba, tak ulcerózní kolitida mají velký invalidizující potenciál. A přestože ti nemocní neumírají předčasně, oni žijí stejně jako ostatní populace, tak ta kvalita života, ta schopnost invalidizovat je obrovská. A dobře vedená léčba a čím dál tím více dat máme, protože zejména ta nová, moderní, biologická léčba je schopna dosáhnout toho, aby tito lidé skutečně mohli žít normální, plnohodnotný život.
1: Dá se říct, že léčba těchto nemocí jde kupředu?
2: Nepochybně ano. Myslím si, že těch posledních 20, možná 30 let je možno označit za úplně novou éru v léčbě koronové choroby a ulcerózní kolitidy a že osud těch pacientů se dramaticky změnil a ta léčba jim přináší obrovskou naději. Má to řadu dalších, řekněme, odborných úskalí, mimo jiné to, že potřebujeme, aby ti nemocní dostali tu léčbu co nejdříve v průběhu té nemoci, abychom nečekali až do doby, kdy už jejich střevo je hodně poškozeno, nevratně poškozeno, a pak jim dávali tuto léčbu, protože pak její efektivita je mnohem nižší, čili my je potřebujeme léčit co nejdříve. Ale skutečně toto je nová éra v terapii těchto nemocí.
1: Můžeme si špatným životním stylem zadělat třeba na koronovou chorobu anebo na ulcerózní kolitidu?
2: To je velmi nesnadné říci, ale v každém případě víme, že životní styl, ten, který my označujeme často jako západní životní styl, je významným rizikovým faktorem pro vznik těchto nemocní. Takže do určité míry se dá říci, že ano. My víme, že především dietní zvyky v té západní populaci, která je přesycená potravou, která je vysoce průmyslově zpracovaná, obsahuje velká množství konzervantů a dalších látek, které prodlužují trvanlivost, a málo čerstvé stravy, fast foodová strava, to je něco, co určitě je velkým rizikovým faktorem a možná spolu s tou dědičností srovnatelně nebo ještě víc významným pro vznik obou těch nemocí. Naopak víme, že prospěšná je strava obsahující čerstvé potraviny, strava, která obsahuje látky, které jsou dostupné v takzvané středomořské dietě. Takže já například pacientům radím takzvanou italskou kuchyni.
1: Mnohé jste potěšil v tuhle chvíli. Co kouření?
2: Kouření je negativní faktor ve vztahu ke koronové chorobě. Mírně zvyšuje riziko vzniku té nemoci, ale především pakliže je diagnostikována u někoho a on kouří, tak by měl s kouřením přestat, protože nepřestane-li s kouřením, má velmi malou šanci na uspokojivý průběh v podstatě jakékoliv léčby. U ulcerózní kolitidy je to trošku paradoxně malinko naopak. Nesnad, že bychom našim pacientům doporučovali kouření, ale víme, že například člověk, který ukončil kouření a po určité době, po několika měsících, se u něj objeví příznaky ulcerózní kolitidy, čili začne třeba krvácet a má průjem, tak se může jednat o ulcerózní kolitidu, protože to stopkuřáctví je mírným rizikovým faktorem pro vznik té nemoci.
1: Už jste řekl, že tato onemocnění postihují mnohdy mladé lidi a teď se spíše budu dívat na ženy, protože může to způsobit to, že nemohou mít děti, může nastat problém nebo jak plánovat těhotenství při této nemoci. Oni jsou různé fáze, takové ty lepší, horší.
2: To je jeden z velmi častých problémů, které řešíme s našimi pacientkami, ale i pacienty, protože je to samozřejmě zajímá ve vztahu k jejich partnerkám. Crohnova choroba i ulcerozní kolitída jsou s těhotenstvím bez problémů slučitelné za předpokladu, že to onemocnění nebo ta žena, která tedy chce otěhotnět, je v klidové fázi. Čili naším cílem je těhotenství plánovat, a to tak, aby žena otěhotněla v době takzvané remise, čili klidové fáze, pak její šance na klidný průběh té gravidity je v podstatě srovnatelná s běžnou populací. A naštěstí dnes platí i to, že naprostá většina léků, které používáme, tak jsou v těhotenství použitelné, jsou slučitelné s těhotenstvím a týká se to i těch léků biologických, o kterých jsme se zmínili, které nepřerušujeme, které podáváme zpravidla po celou dobu těhotenství a máme už dostatečná data pro to, že tím neubližujeme ženě, neubližujeme tomu plodu ani dítěti a jeho dalšímu vývoji po narození.
0: Když jde o zdraví.
1: Vesničku Mostky najdete nedaleko Kaplice v okrese Český Krumlov. První písemná zmínka o ní je z roku 1366, kdy si tu stávaly i dvě tvrze. Později byl na místě jedné z nich postavený zámek a sídlil tu správcovský úřad. Do tohoto období vás zavede dnešní jihočeská vlastivěda Aleše Františka Plávka a redaktora Zdeňka Zajíčka. Za chvilku.

Mostky. Malé panství v Novohradském panství. Co má tahle hádanka znamenat, to vám vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Již od středověku získávali Rožumberkové na jihu Čech rozsáhlé majetky, k nímž se počítalo i rozlehlé panství Nové Hrady. To se díky politickému vývoji za 30leté války dostalo do vlastnictví hraběcího rodu Bukovojů, kteří z něj vytvořili jedno ze svých předních dominií. Jeho správa však vyžadovala četné organizační zásahy a jeden z nich se týkal i statku Mostky. Právě do něj totiž roku 1792 nechal hrabě Jan převést vrchnostenskou správu s 55 lokalitami a 3 městečky, včetně sousední Kaplice. Z mosteckého statku tak byly přeneseně vykonávány politické, soudní, patronátní, vojenské i daňové pravomoci. V čele stál správce nebo ředitel, mající k ruce další personál. Bukovojská decentralizace správy tak udělala z Mostků takové malé panství v mnohem větším panství novohradském. Ovšem nikoliv nadlouho. Už v roce 1821 došlo ke zrušení tohoto správcovského úřadu díky postupnému přenášení správy do přece jen větší sousední Kaplice. No nakonec proč ne? Mostecký ředitel tam beztak sídlil už 3 roky předtím.

při pondělku, myslím, potřebujeme všichni trošku rozproudit krev v žilách. No a já myslím, že Ricky Martin, ten nám k tomu docela dobře dopomohl svojí písničkou. Tento týden se jinak v seriálu o jeho českých zvonech v našem vysílání zastavíme v Řípci u Veselí nad Lužnicí. Kaple Na nebevzetí Panny Marie připomíná svou velikostí menší kostel. Byla postavena v letech 1881 až 1885 v historizujícím pseudorománském slohu. V průčelí kostelíku stojí věž, do které byl roku 2012 pořízen nový bronzový zvon. Jeho příjemný hlas se od té doby z věže ozývá pravidelně 3x denně.

Zvon Maria zní v hlavním nárazovém tónu G2, má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho 21. dubna ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Na zvonu je nápis Ave Maria, zvon zasvěcený na nebevzetí Panny Marie. Na pláště je vpředu reliéf Panny Marie Ochranitelky a na protější straně znak obce Řípec. Ve štítku dvě skřížená žezla, mariánská korunka a rožmberská růže. Na dolním okraji zvonu je uvedeno datum jeho svěcení a autorská signatura ulil Michal Votruba v Myslkovicích léta páně 2012. Z archivních záznamů podle kampanologa Radka Lungy víme, že Řípec přišel o dva starší zvony v první světové válce. Hned po jejím skončení byl roku 1919 pořízen alespoň zvon ocelový, ulitý firmou Rudolf Manoušek a spol. V Husovicích u Brna. A tento zvon nese nápis na paměť ukončení světové války roku 1919 a má průměr 55 cm. Dnes je snesen z věže a je vystaven v interiéru kostela. Místo něj je ve věži mariánský zvon od zvonaře Michala Votruby. Jehož vyzvánění bude tento týden ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Řípce Jan Kopřiva, Český rozhlas.

Desítky lidí ve Zdenicích na Prachaticku vzpomínalo o víkendu na učitele Aleše Záveského. Právě tady před desítkami let společně se svými žáky zachraňoval vzácné rostliny a budoval unikátní školní přírodní rezervaci. Letos by oslavil 100 let a my ho zmíníme v našem vysílání už za malou chvilku.

0: Bývalí žáci, kolegové i přátelé přírody si o víkendu ve Zdenicích u Prachatic připomněli odkaz učitele a průkopníka ekologické výchovy Aleše Záveského. Ten by tento týden oslavil své narozeniny. Slavnostně tak odhalili novou lavičku, která nese jeho jméno. Pokřtili ji netradičně společnou fotografií několika generací studentů, kterým během svého života vedl.
1: Tak další generace, to budeme asi my teda. Tak běžte.
2: Já jsem vlastně dlouhou dobu působil jako vlastně žák pana učitele ve stanici mladých ochránců přírody, potom ve sdružení Dřípatka a vlastně teď pracuji jako mykolog v Národním muzeu.
3: Jan Holec dneska taky dorazil k lavičce Aleše Záveského. Vy jste všichni se tady společně slavnostně na ní vyfotili a fotili jste se chronologicky.
2: Je to tak, protože vlastně tou stanicí mladých ochránců přírody prošlo několik generací dětí. Postupně jsme se tady vystřídali a vyfotili jsme se po těch generacích.
3: Proč myslíte, že byl Aleš Záveský tak významná postava?
2: Byl to učitel, vynikající znalec přírody, ochranář. Dokázal nás strhnout, byla s ním obrovská legrace, zažili jsme neuvěřitelné věci a všechno se to spojilo do takového naprosto neopakovatelného mixu vlastností, který nemá jen tak někdo, pro nás je to obrovská osobnost. Mě třeba osobně to nasměrovalo k tomu mému působení v Národním muzeu.
3: Jiří Machart je taky bývalý student Aleše Záveského. Společně jsme došli do rezervace.
4: Tak školní přírodní rezervace je kousek tady od areálu stanice mladých ochránců přírody, kde byla vlastně taková ekoperovická plocha, kde na jednotlivých zastaveních následně děti plnili různé úkoly.
3: Máte třeba nějakou historku, tady paní vyprávěla, jak museli v zimě na lyžích rozdělat oheň?
4: Tak my jsme chodívali každou zimu před Vánocema tady zdobit vánoční stromky pro ptactvo a zvěř a pamatuju si, že jsme tam prostě vždycky, když jsme to ozdobili, tak jsme trošku podstoupili a ty ptáci už byli snad naučený a věděli, že tam přicházíme a začali nalítávat na ty lojové závěsy. Jednou se stalo, že pan učitel měl na ruce trochu zrnít a ta sýkorka mu v tom třesku té mrazu a v obrovském množství sněhu přistála na ruce a my jsme prostě jenom zírali, jak ta sýkorka sedí a zobe mu to a pak za chvíli odlítla.
3: Radomír Záveský je syn pana Záveského.
5: Ve škole jsem měl tátu na přírodopis, po škole jsme byli tady, po případě někde jinde, na celý Šumavě a doma furt. Takže my jsme i ve spánku chránili tu přírodu.
3: Helena Klimešová byla taky studentkou Aleše Záveského a následně i jeho kolegyně. My procházíme takovou cestičkou uprostřed luk, které jsou právě na stanici mladých ochránců přírody. Ta louka je úplně uchvatná, protože je tady záplava modrých kosatců sibiřských.
6: No, vidíme tady vlastně takovou genofondovou plochu, kde jsou teda rostliny, které sem byly přenášeny z dřívějších ohrožených lokalit, kdy se dělaly těch 70. letech meliorace, rekultivace.
3: Lenka Kováčiková je členka spolku Dřípatka a dneska tady organizuje setkání. Vy jste se rozhodli pana Záveského připomenout i výstavou, která je v zimní zahradě na radnici.
7: Naším cílem bylo tam dát co nejvíc fotek, kde se právě můžou poznat děti z těch různých generací a ukazovat si, co jako dělali a vzpomínat.
3: Výstava na radnici potrvá do konce června. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vaše.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Česku se po dnešních letních teplotách ochladí, přijde i déšť. Jindřichohradecká úzkokolejka uzavřela dva přejezdy. Stavebnictví se v Česku v dubnu dařilo, ukazují to data Českého statistického úřadu. Na jih Čech dnes bude jasno až polojasno s letními teplotami u 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Teploty v Česku během dneška vystoupají až ke 28 stupňům. Odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejmíň do konce týdne. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů. Tepleji bude ve Slezsku. Teploměry tam můžou ukázat až 25 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně ochladí. Stavební výroba v Česku roste. Její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Železniční přejezd u Pily v Černovicích na Pelhřimovsku je dočasně uzavřený. Je jedním ze dvou na trati úzkokolejky, kterým aktuálně neprojedou auta. Druhý je v městském lese u Jindřichova Hradce. Podle majitele společnosti Gepard Express Alberta Fikáčka je černovický přejezd nebezpečný a nevyhovuje předpisům.
2: Tak došlo k dočasnému omezení na přejezdu v Černovicích, který je polním přejezdem, a to kvůli hodně špatným rozhledům, a ten přejezd vyloženě hazardoval s lidskými životy. Nicméně je přístupný nyní jako přechod.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka má na zhruba 70 kilometrech tratí přes 130 přejezdů. Vyšší kvalitu vody v jihočeské Lipenské nádrži podle vědců zajistí změna odpadního systému v dané lokalitě. Do přehrady ústí řada odpadních trubek nebo se do ní dostává odpad z nekvalitních čistíren odpadních vod. Proto se v Lipně vyskytuje ve velké míře fosfor, který způsobuje přemnožení sinic. Změnu by zajistila velká centrální čistírna odpadních vod nebo svedení splašků mimo přehradu. ČTK to řekl Josef Hejzlar z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Ceny ropy v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě rostou. Severomořská ropa Brent ráno vykazovala nárůst přibližně o 4,3% a pohybovala se přes $97 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak byla nad $94 za barel. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu.

0: Počasí.
1: Na jihu Čech dnes bude jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio je na nejnižším stupně zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Padlý strom přes vozovku brání dopravě u obce Radkovice na Strakonicku. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Osmné červnové jihočeské dopoledne pokračuje. 4 minuty po 10. vás u poslechu Českého rozhlasu České Budějovice vítá a ničím nerušený poslech přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. Betonové bloky nebo závora. Dva přejezdy na tratích Jindřichohradecké úzkokolejky jsou teď neprůjezdné. Auta se jimi na druhou stranu nedostanou u Černovic ani u Jindřichova Hradce. Proč bylo nutné je uzavřít? To se od nás dozvíte za chvilku z reportáže.

0: Více než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkou kolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistil, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přejíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady na dobu. Zatím za šéfem.
3: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky. A to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Deset hodin 15 minut Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. No a pondělí, to nemusí být jen rozjezdem nového týdne, může nabídnout i pár příjemných zastavení, kvůli kterým stojí za to po práci zpomalit. Několik tipů vám nabídnu před půl jedenáctou. Zůstaňte s námi.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

0: Tipy pro volný čas.
1: V Táboře vás dneska, přátelé, v 2:30 přivítá divadlo Oskara Nedbala. Setkání s názvem Kafe Senior a nebo Muzi vypráví doplní komentovaná prohlídka výstavy věnované Janu Šmidovi. Kurátorka Barbora Hudáčková přiblíží nejenom slavné plakáty, ale i příběhy ukryté na jejich rubových stranách. Pokud vás zajímá divadlo, výtvarné umění nebo zákulisí vzniku inscenací, bude to příležitost nahlédnout pod povrch věcí. V Třeboni se v 19 můžete vydat po stopách Rožmberků, historická procházka vyjde z Masarykova náměstí a připomene dobu, kdy šlechtický rod dával podobu městu i celé krajině rybníků. Kdo dává přednost letním večerům s divadlem, může zamířit do Krumlova. Na otáčivém hledišti začne v 9:30 další uvedení komedie Decameron. V Kardašově Řečici od 5:30 tam se sejde čtenářský klub na městském úřadě. Dobrá kniha často otevře zajímavý rozhovor a právě o ten tu dneska půjde především. Dunajovicemi dneska kolem 15:00 projedou účastníci benefiční jízdy Domestici 8 dní pro paliativ. Jejich cesta připomene význam paliativní péče a ukáže, že sport dokáže pomáhat tam, kde je to opravdu zapotřebí. Ať už dneska zamíříte za historií, za divadlem, za knihami, anebo za uměním, já vám přeji, aby se mezi všemi povinnostmi našla i chvíle jenom pro radost. Malé a střední firmy, ale i živnostníci se můžou hlásit do dalšího ročníku soutěže Firma roku a živnostník roku. Co může podnikatelům přinést účast a proč se vyplatí ukázat svůj příběh veřejnosti? Na to se zeptáme mluvčího projektu za chvíli.

0: Ještě 5 dnů do pátku 12. června se můžou podnikatelé a živnostníci přihlašovat do 21. ročníku soutěží Firma roku a Živnostník roku. Ocenění každoročně představují zajímavé podnikatelské příběhy z regionu a vítězům přináší nejen prestiž, ale také mediální pozornost a nové kontakty. Jak soutěž funguje, kdo se může zapojit a co účast firmám skutečně přináší, o tom si budeme povídat s mluvčím projektu Petrem Kopáčkem, který je se mnou ve vysílání. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: No, respektive pěkné dopoledne. Petře, soutěže Firma roku a Živnostník roku mají za sebou už více než 20 let. Co je jejich hlavním smyslem?
1: Tak máte pravdu, loni jsme oslavili jubilejní 20. ročník, letos jedeme 21. No a smyslem je, jak už z názvu vyplývá, ocenit, vybrat ty nejlepší, nejšikovnější živnostníky, ale i malé a střední firmy, protože ta celá soutěž nebo ty dvě soutěže jsou zaměřeny právě na jejich podporu. A ocenit je a samozřejmě trochu jako pomoci i v jejich podnikání. Víte co, když se bavíte s těma firmama, s živnostníky, tak oni to nemají vůbec jako jednoduché a víme, že právě na tom malém a středním biznesu na živnostnících do značné míry závisí česká ekonomika. To znamená, pokud se bude dařit jim, bude se dařit i nám všem ostatním. A pokud je někdo ocení, pokud je nejenom porota zvolí, ale pokud dostanou třeba potlesk a samozřejmě jako mediální pozornost, tak je to nějaká jejich motivace do budoucna.
0: Pojďme upřesnit, pro koho jsou ty soutěže určené a kdo se do nich tady může přihlásit.
1: Já už jsem to trochu naznačil. Soutěž Živnostník roku je pochopitelně určena pro živnostníky ze všech krajů České republiky a soutěž Firma roku je zaměřena na malé a střední firmy. Dle pravidel teda se do soutěže můžou přihlásit i firmy s obratem do 4 miliard korun ročně, ale to je to jádro, to znamená malé a střední firmy a živnostníci.
0: Jsou to soutěže, takže je tedy jasné, že se budou vybírat vítězové. Podle čeho vlastně?
1: Tak my máme odborné poroty, jak na té, v těch krajských kolech, na té krajské úrovni, tak na potom celostátní a ty poroty posuzují více věcí. Nejedná se jenom o, jak se té dané firmě nebo živnostníkovi daří ekonomicky, jak profituje, ale jde i o to, jaké má nápady, jaké má třeba přínos pro region, nebo jaké má ta firma přínos pro region, jak pečuje o zaměstnance, jakou má pověst a při tom krajském kole i se potom hodnotí mezi finalisty, když se vybírá ten krajský vítěz, tak se hodnotí i jak dokáže ten svůj příběh podnikatelský ten daný reprezentant firmy nebo živnostník vlastně prodat, protože i to je součástí toho biznesu. No a potom samozřejmě z toho krajského kola vítězové jednak soutěže Firma roku, jednak Živnostník roku postupují do celostátního finále, který potom bude vlastně v listopadu a vyhlášení bude v prosinci.
0: Takže ten podnikatelský příběh je v tomto případě docela podstatný. Říkám to správně.
1: Stoprocentně, protože to je jenom jedna část podnikání, to znamená, jak se vám daří finančně, jaký máte zisk, ale to, do jaké míry dokážete oslovit třeba potenciální investory, obchodní partnery, dodavatele nebo odběratele, je přece jako nesmírně důležité a i to zohledňuje právě, i to zohledňují právě ty naše soutěže, takže to není nic jako jednoduchého pro ty účastníky, ale na druhou stranu ty účastníci z minulých let a samozřejmě vítězové nejvíc si velmi pochvalují to, co jim to přineslo, ta soutěž jednak, nebo ty soutěže jednak, samozřejmě docela značné zkušenosti, protože člověk to nabírá právě i v rámci těch jednotlivých kol a také samozřejmě potom patřičnou publicitu a pozornost, která potom se jim vyplatí v následujícím podnikání. Takže máme na to velmi dobré ohlasy a to je určitě motiv a poprosil bych všechny podnikatele, malé, střední živnostníky, neváhejte, přihlašte se, není to nic těžkého, jednoduchého a hlavně je to jednoduché a hlavně ta účast je bezplatně. Upozorňuji, ta účast je bezplatně.
0: Ano, a je celkem patrné, že není důležité vyhrát, ale je důležité zúčastnit se, protože i to může přinést nějaké ty výhody. Jinak ještě, pane Kopáčku, jak je přihlášení složité? Připomeňte ještě, dokdy tedy mají zájemci čas?
1: Tak termín přihlášek letošního kola soutěží Živnostník roku a Firma roku je do 12. června, čili do konce tohoto pracovního týdne. A stačí se podívat na webové stránky firmaroku.cz, tam je vlastně jednoduchý formulář a už tam je všecko vlastně poměrně intuitivní, jasné, nezabere to dlouhou dobu a ještě jednou zdůrazňuji, účast je zdarma a ty účastníci vlastně respektive vítězové potom mohou kromě té mediální pozornosti a veřejné pozornosti, jak jsem zmiňoval, získat získat i poměrně zajímavé jaksi věcné a finanční odměny.
0: A čeká ještě něco ty nejúspěšnější po krajském kole?
1: Tak já jsem to právě naznačil, že po krajském kole, které proběhne v září, to znamená, budeme znát živnostníka Jihočeského kraje a firmu roku živnost Jihočeského kraje, tak proběhne celostátní kolo. Finálová porota živnostníka roku zasedá v listopadu, 5. listopadu, finálová porota firmy roku 12. listopadu a potom proběhne, vlastně bude vyhlášeno celostátní finále nebo výsledky a to bude v prosinci, takže už v minulosti se stalo a samozřejmě i z Jihočeského kraje, že se rekrutovali vítězové třeba jednotlivých kategorií pochopitelně, to znamená ze všech 14 krajů postupují vítězové živnostníka roku a vítězové firmy roku do toho celostátního finále, které vyvrcholí právě v prosinci letošního roku.
0: Soutěže Firma roku a živnostník roku nám představil mluvčí projektu Petr Kopáček. Děkujeme za to, mějte se hezky a zase někdy v našem vysílání naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou a podnikejte všichni.

V jeho českém dopoledni přinášíme i zajímavé příběhy. A ten bude následovat třeba i za chviličku. Praktický lékař Alexandr Nosek z Polné navzdory vážnému nádoru na mozku dál ordinuje. A to i přesto, že mu specialisté nedávali velké šance na přežití. I proto si chce co nejdéle prodloužit život vedle dcery anebo nového štěněte. Počkejte si na reportáž.

0: Michal Penka, písnička o bláznech v jeho českém dopolední krátce před 10:45. V práci léčí lidi, sám ale bojuje s velmi agresivním nádorem mozku. 41-letému praktikovi Alexandru Noskovi dali před 2 lety naději dobrovolní dárci, kteří se zasloužili nebo složili na speciální vakcínu. Teď ji dobral a sehnal dost vlastních prostředků na další. I když mu život komplikuje neustálá bolest v noze, dál pomáhá pacientům ve své polenské ordinaci. Závodně sportuje a dělá si i drobné radosti.
1: Víceméně obědovou pauzu jsme strávili prací. To se stává poměrně často.
2: Ornitoskop do šuplíku, teploměr do šuplíku.
3: Ještě z lednice klasická odměna od pacientů.
4: Vajíček to tam nedávajte.
5: Takových 40-50 vajíček.
1: Teď já jako je teda pojídám teďkom, tak já tady nechám a něco jenom domů.
3: Z ordinace spěcháme za psy. Alexandr Nosek se ke 2 pořídil štěně evropského saňového psa.
1: Počkej, budu loupat. Ňam.
6: Nazdar, hopíku. Nazdar, co?
1: Ano, možná chytí mikrofon. Jo, trošku vás, ježiši, počkejte. Pojď, půjdeme dovnitř. Teď. Jo, mám vajíčka. Píši zase ty vajíčka.
7: Hop, je to jako norsky, je to H a s kroužkem a P. A znamená to jako hope, jako naděje. Ano, ono v norštině hope je ku podivu mužského rodu.
1: Řekni něco, Estí.
8: Si.
1: Co? Máš ráda hopíka? Máš ráda hopíka?
3: Dcera se narodila skoro rok po nepříznivé diagnóze.
1: Tady zvířátka jí baví. Jo, miluje pavouky. Viď? Pavouky zbožňuješ.
8: Ten je modrý.
1: Ten není modrý. Barvy ještě zatím nejdou.
8: Tam mám mouchy.
1: Tam mám mouchy, ano.
7: Ester za chvilku budou 2 roky a pořád tady jsem. A teď je to pro mě ta motivace, samozřejmě.
8: To počítám.
7: Je to velký bonus, všechno co je od ty diagnózy, tak to je jako navíc, ne? Je jako, jak když jsem poprvé viděl ten svůj snímek, tak jsem myslel, že budu prostě za 3 měsíce pryč a taky to tam klidně mohlo být.
3: Musel změnit jídelníček, jí hlavně tuky a vedle speciálních vakcín proti nádoru zkouší další léčbu.
7: Ta vakcinace mě taky získává čas do okamžiku, kdy by se třeba mohlo objevit něco dalšího.
3: Doufá, že i na nádor zvlášť závažného stupně se najde léčba, která bude oddalovat, ale i zachraňovat. Z Jihlavska, Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Ať už si vaší kávu dochutíte mlékem, vanilkou s kořicí anebo solí, přeji vám, ať chutná a pozitivně vás nastartuje do dalších hodin dnešního dne. Tohle už je kapela Chicago se svojí písničku a za chvíli přivítám Matěje Vodičku, přijde nám povědět, kdo bude jeho hostem po 11.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Matěj Vodička už je se mnou ve studiu. Hezké dopoledne, Matěj, vítej.
2: Krásné pondělní dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Viděla jsem, že se nepohybuješ sám takhle za sklem našeho vysílacího pracoviště. Předpokládám, že už ti přišel dnešní host.
2: Přišel, naštěstí je tady, mám pro posluchače dobrou zprávu. No, dneska se budeme tak trochu točit kolem koktejlu a míchaných drinků, protože náš dnešní host je mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů. Jmenuje se Jan Lukas a možná ho někteří posluchači i znají, protože on pracuje jako barman v jedné z místních kaváren v Českých Budějovicích, takže je k vidění poměrně často. No a světe div se, je to mladý muž, ale má za sebou už hodně závodů, myslím si i taky hodně titulů. No a jsem zvědav, já osobně třeba jsem zvědav, jaký míchaný drink má on sám nejraději. A mimochodem, prozradím posluchačům jenom na úvod, že ten titul mistra světa v míchání nealkoholických drinků získal s Hnízdem. Tak uvidíme, co to Hnízdo je, přesně co to znamená.
1: Tak jsme na to zvědaví, necháme se překvapit a poslechneme si tvého dnešního hosta po 11. hodině s Matějem Vodičkou.
2: Naslyšenou.

0: tady pro vás. Český rozhlas České Budějovice.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok víc lidí, rozhodl o tom nejvyšší soud. Nezaměstnanost Česku mírně klesla, bez práce bylo minulý měsíc na 356 tisíc lidí. Vedení Vimperka dnes na veřejném projednání přiblíží přestavbu Steinbrennerovy tiskárny. Na jihu Čech je jasno až polojasno, k večeru přibudou mraky, teploty vyšplhají k 28 stupňům. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen ti, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelnou újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Nezaměstnanost Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5,5 tisíce lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Novou podobu Steinbrennerovy tiskárny dnes představí vedení města Vimperk na veřejném projednání. Zájemci se od 17 hodin v městském informačním centru seznámí mimo jiné s koncepcí jejího provozu. Oprava trojice historických domů v městské památkové zóně bude stát minimálně 140 milionů korun. Pokračuje starostka Jaroslava Martanová z Hnutí STAN.
3: Jedná se o 3 budovy, 2 jsou uliční. Tyto 2 budovy by měly sloužit jako informační centrum. Zadní trakt budovy by měl být využíván jako částečně výstavní prostor, ale také jako interaktivní prostor pro možnost si vyzkoušení, jakým způsobem se tisklo.
1: Nové kalové hospodářství začala používat čistírna odpadních vod v Borovanech na Českobudějovicku. Důvodem je očekávané zpřísnění podmínek jejich dalšího využití v zemědělství. Modernizace vyšla na víc než 10 milionů korun. Podle nezávislého starosty města Víta Fialky se díky technologii usnadní likvidace zachycených kalů. Vylisované kaly jsou odvezeny k likvidaci.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio je na nejnižším stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Srážka 2 osobních aut komplikuje provoz na Prachaticku u Bořanovic u Vimperka. Dále zpomalte u Čejetic na Strakonicku. Kvůli výkopům neprojedete mezi Modlešovicemi a Přeborovicemi. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Hnízdo může sloužit nejen jako ptačí domov. Je to třeba taky název míchaného drinku, se kterým českobudějovický barman Jan Lukas nedávno vyhrál mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů. Z čeho se hnízdo skládá a jaký míchaný drink má naopak sám vítěz nejradši, zeptáme se ho už za okamžik v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k jeho poslechu a přeji dobré pondělní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Z Mexika zpátky na jih Čech, mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů Jan Lukas je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak Honzo, jaký koktejl jste naposledy míchal, nebo jaký drink jste naposledy připravoval, než jste šel k nám do studia na rozhovor?
2: Paradoxně to byl nealkoholický koktejl, protože chystám festivalový drink na zakázku vlastně pro Matonku na festival vážné hudby v Litomyšli, takže inspirovaný vlastně Bedřichem Smetanou, tak jsem ho akorát dodělával a nafocoval na zakázku.
1: Máte hodně nabité léto takovými, řekněme, akcemi, jako jsou třeba festivaly právě a tak dále?
2: Teď se mi to trošku začíná plnit právě tady těma jako jednorázovýma akcema, no.
1: Můžete nějaké vyjmenovat, třeba pozvat tak posluchače?
2: Nejbližší bude asi filmový festival v Karlových Varech, kde budu míchat právě pro VIP hosty své nealko drinky.
1: Těšíte se na to?
2: Těším, ale zároveň jsem trošku nervózní.
1: Máte třeba nějakou zkušenost i takhle s VIP klientelou, když to tak řeknu?
2: Určitě za ty roky, co jsem dělal v koktejlových barech do noci, popřípadně na různých festivalových akcích právě na filmovém festivalu v Karlových Varech, tak tam jsem byl několikrát ve VIP zóně, takže tam jsem toho zažil poměrně dost.
1: No, dnes máme ve studiu barmana, který má opravdu velmi bohaté zkušenosti, ale na úvod se určitě sluší zeptat, jak jste s barmanstvím začínal. Předpokládám, že tohle zrovna třeba je odvětví, kterému se člověk začne věnovat opravdu až tak spíš na hraně dospělosti, protože jako kluk na základní škole nebo začátkem střední školy asi úplně nemůžete jít za bar a začít míchat drinky.
2: Přesně tak, i když samozřejmě i ty pubertální léta k tomu alkoholu trošku táhnou, tak jsem v 9. třídě dost přemýšlel nad tím, co, kam bych vlastně mohl jít studovat, a jelikož jsem nebyl úplně nejlepší student, vlastně nejvzornější, tak jsem šel tady na učiliště vlastně na obor číšník a tam jsme si potom mohli vybrat různý doplňkový kurzy, takže na který jsem chodil vlastně, cokoliv mi ta škola nabídla, tak na to jsem šel a nejvíc mě tam právě oslovil potom barmanský kurz od pana Tretra, takže to si myslím, že mě nasměrovalo vlastně k tomuhle, k téhle profesi.
1: No, my se dostaneme ještě k tomu školení barmanu jako takovém, ale když si teď vzpomeneme na ty vaše barmanské začátky, já jsem zmiňoval už, že vy toho máte za sebou opravdu hodně, je to práce, kdy je člověk hodně do noci, vzůru samozřejmě, skoro až nad ránem vlastně končí jeho směna. Tak bych si troufl odhadnout, že třeba i začátky mistra světa nebyly úplně nic jednoduchého. Je to správná domněnka?
2: Je to, řekl bych, správná domněnka rozhodně, protože přece jenom každý v tom oboru nějak začínal. Ta doba je teď trošku jiná. Všichni by samozřejmě chtěli rovnou být nějaký šéf barman nebo rovnou míchat drinky, ale prostě musíte si to fakt odřít od píky, od nějaký pozice jako pomocného barmana, kdy krájíte ovoce, doplňujete ledy, a ono to má i svoje opodstatnění, protože vy okoukáte od těch kolegů, do čeho se ty drinky třeba dávají, do jakých skleniček, jak se to zdobí, takže potom vlastně, když už si stoupnete za ten bar a jdete míchat, tak už automaticky víte, co kam patří, protože jste to vlastně předtím nějakou dobu doplňoval. A pak vlastně zase vám doplňuje někdo ty věci, takže řekl bych, že to je takový přirozený koloběh vlastně a nedá se to moc ožulit. Prostě myslím si, že si každý tímhletím musí projít.
1: Takže je to podobné jako v kuchyni, pomocný kuchař krájí cibuly, brambory, loupe a tak dále.
2: Přesně tak.
1: Na barevu nebo za barem je pomocný barman, který krájí plátky, limetky, citronu.
2: Přesně tak. Já třeba i v tomhle spíš tohleto zastávám, že já i ze pozice vlastně jako teď už jako barmana nebo šéf barmana, tak mě nedělá problém jít a doplnit si ty ledy sám. Měl bych umět vlastně ukázat těm novým kolegům, jak se to vlastně dělá, a ne být rovnou ten v uvozovkách vedoucí nebo manažer, který jim bude po nich něco chtít, ale vlastně sám to nikdy nedělal. To si myslím, že se v gastru všeobecně jako hrozně odráží, když je někdo na takové pozici a chce po svých zaměstnancích vlastně nebo po svých kolegech nesmysly, který sám nikdy nedělal.
1: No, děje se to často, že k vám do kavárny přijde třeba, nebo za bar přijde nějaký mladý barman, který hned chce už být někde na výši, přitom nemá třeba žádné zkušenosti?
2: Asi by chtěli, ale my se jim to snažíme tady tím způsobem vysvětlit, že máme nějaký školní školící program, ten musí absolvovat. Není to prostě, že za 3 směny budou zajetý, fakt to trvá třeba 6 měsíců i, než se dostanou vlastně jako za bar nebo ke kávovaru, prostě musí si tím projít.
1: No, mám takový pocit, čistě osobně, že k tomu barmanství, k míchání drinků patří i taková jistá část nějaké, řekněme, dovednosti komunikace s tím zákazníkem, showmanství, skoro až, ale to je přece jenom něco, co člověk opravdu nemá jen tak z hůry dáno nebo jen tak z nenadání, to se opravdu musí naučit.
2: To právě přesně se dá okoukat nějakým způsobem, když doplňujete ty lidi a vidíte toho zkušenějšího barmana, jak komunikuje s těma lidma, tak vlastně vy to nějakým způsobem navnímáte, vypozorujete, kdy hodí vtípek, kdy se to jako padne na místo, kdy zase naopak ty hosty nechat třeba bejt a vycítit tu situaci, že když je tam pár, tak se jim asi nebudu úplně jako tolik vměšovat do konverzace, ale budu fakt jenom, aby měli všechno to, co chtějí, aby o ně bylo postaráno, ale když vidím, že se chtějí věnovat jeden druhýmu, tak tam u nich nebudu stát celou dobu a kazit jim vlastně jako večer.
1: No a kde konkrétně vy jste připravoval ten led, krájel ty plátky citronu, limetky a tak dál?
2: Bylo to v několika barech, vlastně v 18 jsem začínal tady ve Žlutý ponorce, což bylo vlastně hned po tom barmanském kurzu, kdy náš tam pan Tretter vzal potom jako absolventy, aby jsme si tam vlastně stoupili za reálný bar, protože jsme byli vlastně ve škole do té doby během absolvování toho kurzu a když jsme tam šli, tak mě vlastně hrozně oslnila ta atmosféra, tehdy ponorka ještě byla vlastně u nádraží v Chelčickém a šel jsem tam dokonce až, myslím, že mě Míra vzal až na potřetí, co jsem tam šel zeptat na brigádu, že jsem tam šel jeden týden, nechal jsem tam kontakt, pak 2 týdny nic, tak jsem tam šel znova, no a až na potřetí teda řekli, tak víte co, tak zítra přijďte a vyzkoušíme to a od té doby jsem tam vlastně nějaký 1,5 roku na brigádě působil, než jsem vlastně dostudoval. Pak jsem šel do Krumlova, do koktejlového baru, do apotéky a potom mě oslovili vlastně v Praze ve vyhlášeném baru La Flair, vlastně kde bylo koktejly šampaňský. Ale jelikož mi nesedla Praha jako město, tak jsem se pak vrátil na jih Čech. No.
1: Jste hrdý patriot.
2: Přesně tak.
1: Jan Lukas, mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů, je s námi dnes ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vy máte dnes samozřejmě na kontě nespočet účastí na různých soutěžích. Spíš než jestli vás to lákalo dřív ty soutěže, tak se ještě předtím zeptám, jestli vás napadlo, když jste začínal v těch 18 jako ten pomocný barman, který to ještě zkoušel na 3x, jak jste zmiňoval. Napadlo vás tehdy, že byste mohl vůbec soutěžit nebo že byste si jednou troufl na to se přihlásit do nějaké soutěže?
2: Tak já jsem v té době nevěděl, že jsou nějaký takhle jako větší soutěže a až potom vlastně co jsem nastoupil do Žlutý ponorky, jak tam byl jeden kolega, co už byl jako v Praze, ale vyučil se se mnou tady v Metropolu a v restauraci Metropol a vlastně zjistil jsem, že on soutěží, tak jsem se na ty soutěže jezdil třeba párkrát podívat a pak jsem si říkal, že to zkusím taky. No, trvalo to první nějaký 2-3 roky, než jsem si stoupil vůbec na bednu a pak už vlastně přijdete na nějaký ten algoritmus nebo vlastně na něco, co ty chyby vlastně vyšperkuje a už se začnete umisťovat jako víc a víc na bedně, no. Ale to tak, jak to je.
1: Takže je to jako ten postup, nejdřív pomocný barman začíná u toho krájení, potom, když je z něj barman, začíná jezdit na ty soutěže, musí si to všechno oskoušet, no a potom možná přijdou ty medaile. Je to hodně postupné.
2: Přesně tak, ono jde i o to, v dnešní době je to trošku jiný, protože většina mladších barmanů, který začínají soutěžit, tak už mají nějakýho mentora, někoho zkušenějšího, kdo za nima stojí a rovnou jim řekne, tak takhle se připrav, musíš tam říct, nebo jako na co si dát pozor technicky, poradí s výrobou toho drinku, takže vám vlastně jako ten mentor ušetří třeba 5 let snažení a šperkování nějakých těch chyb, protože v době, kdy jsem začínal soutěžit já, tak jsem fakt jako musel přijít s notýskem za tou porotou a zeptat se jich, co jsem udělal špatně, sepsal jsem si body, na který jsem si dal příště pozor, neudělal jsem je, ale udělal jsem zase něco jiného a takhle vlastně ten koloběh šel až do té doby, než jsem zjistil vlastně, co všechno jsem dělal špatně.
1: Hodně zajímavý postup. Každopádně vy jste zmiňoval jméno pana Tretra, jestli jsem zaslechl správně. Ano. To byl váš mentor nebo hlavní vzor barmanský?
2: Řekl bych, že ne úplně takhle jako vzor nebo mentor. Nasměroval mě nějakým způsobem určitě, protože on byl snad jeden z prvních lidí, který vlastně dělali barmanský kurzy v České republice pod Českou barmanskou asociací. Takže spíš mě asi jako ve mně vdechnul ten oheň, který vlastně já už jsem si pak nějakým způsobem sám přiživoval.
1: Já jsem si vzpomněl v této souvislosti na jeden díl seriálu Simpsonovi, kde barman Vočko opustí svůj bar a vrací se na barmanskou školu. Napadlo mě, jestli existuje skutečně u nás něco jako barmanská škola, kterou by mohl člověk absolvovat a získat plnohodnotné vzdělání. Vy jste zmiňoval, že jste šel na učiliště?
2: Ano, ono není přímo obor jako barman, jako takovej. Máme tady vlastně skvělou právě hotelovou školu Frajn Šramka, která je na tohle zaměřená, popřípadě hned jejich jako sesterská škola, učiliště. Já jsem šel na obor číšník, protože jsem věděl, že to je jako k tomu navázaný, ale nevěděl jsem v té době, samozřejmě jsem měl strach toho, že dodělám číšníka a budu prostě jako dělat celý život číšníka. Ono za první na tom už zpětně vidím, že na tom není špatný být jako dobrý vrchní, je taky jako dost náročný a řekl bych, že to lidi umí ocenit, když máte jako fakt dobrou obsluhu, ale být jako v tom oboru podprůměrnej je prostě špatně. Jo, to si myslím, že jako v každém oboru, ale vy si na těch školách můžete právě dodělat různý tyhle ty kurzy a ty tady zastřešuje vlastně Česká barmanská asociace, nad kterou je ještě vlastně IBA, což je jako Světová barmanská asociace, a lidi, kteří mají jako certifikaci jako lektor, to jsem třeba já, tak pro ty školy potom děláme kurzy buď na kafe, na someliéry nebo na barmanství, jako na mixologii.
1: Předpokládám, že na škole, kterou vy jste absolvoval tady v ulici Frání Šrámka, tak tam určitě na nástěnce visí nějaký rámeček s vaším jménem, jakožto s absolventem, příklad velmi dobrého absolventa školy. Každopádně z toho, co říkáte, taky plyne to, že vám pod rukou projde hodně toho personálu, nebo třeba lidí, kteří se chtějí stát tím personálem. Je hodně těžké je to naučit. Jak je vlastně dneska ta pracovní síla v gastronomii podle vás? Její dostatek je třeba hodně připravená, nebo naopak není? Je jí málo? Jak to je?
2: No, je to takový teď asi věčný boj a velký téma jako všeobecně v gastru pro Českou republiku. My si teda, řekl bych, na náš personál nemůžeme stěžovat, ale je to o tom výběru už na začátku. Prostě pokud berete každýho a neselektujete to tvrdě, tak samozřejmě se vám to potom vrátí, tomu člověku věnujete čas a je to většinou zbytečný. Když to ale odkloním trošku na ty kurzy, tak tam samozřejmě se dostávám do styku hodně jako s 15-letýma nebo 16-letýma studentama, který právě třeba neví, a myslím si, že není ani tak jako můj úděl jako lektora je za každou cenu připravit do toho provozu. Já jim ukážu samozřejmě nějaký základy, ale spíše to o tom je nasměrovat, aby věděli, jakou cestou se třeba můžou vydat. Jo? Že je baví kafe, že je baví koktejly, že je baví pivo, víno, tak aby věděli, do kterého z těch segmentů jít a že to není jenom o tom právě dělat jenom jednu věc.
1: Pojďme k těm soutěžím, jak už jsem tedy zmínil, my vás tu teď máme jako čerstvého mistra světa v míchání na alkodrinků, ale vy už jste na tomto šampionátu v minulosti získal stříbro. Máte za sebou nespočet dalších titulů z různých tedy klání po celém světě. Jak dlouho se třeba barman jako vy připravuje na nějakou takovou danou soutěž a jak konkrétně ta příprava vypadá?
2: Tak záleží na typu té soutěže. Některé jsou snadnější, takže tam u těch snadnějších mi to stačí jako pár dní, že většinou do týdne jako jsem schopný vymyslet ten koktejl, nějakým způsobem ten příběh toho koktejlu. Pak jsou samozřejmě složitější soutěže, kdy musíte připravit třeba i, máte víc disciplín, takže na každou disciplínu musíte připravit třeba dva drinky, takže máte 5 koktejlů třeba a každý má jiný servis, jiný drink, takže vy musíte sehnat jiný skleničky. A teď už je to snadnější než dřív samozřejmě s tou přípravou, když už víte trošku jak na to, ale trvalo to. No.
1: A čili je to opravdu o tom, že vy si na každou soutěž musíte vymyslet nějaký svůj vlastní speciální drink. Není to třeba o tom, že přijedete na soutěž a řeknete, já udělám Bloody Mary, to je třeba mimochodem můj oblíbený míchaný drink, ale udělám třeba Bloody Mary tak, jak to cítím já, a získáte třeba titul, protože do toho dáte něco speciálního.
2: Ono záleží na tématu té soutěže. Máte třeba, teď jsme dodělávali s kolegou jeden na margaritu, ale má to být jako inspirovaný margaritou, ale twist, takže jako předělaný. Záleží vždycky na tom tématu té soutěže. Někdy přesně máte třeba inspirovat se třeba Bloody Mary a předělat ho podle vašich představ, anebo musíte vymyslet, že vám řeknou zadání třeba futuristický drink a vy musíte vymyslet co vlastně je podle vás třeba drink za 15 let, jak by mohl vypadat a samozřejmě si to příběhově nebo nějakým způsobem obhájit pak u té poroty, proč to tak je.
1: Mě osobně zaujalo už třeba jenom to, že jste mistrem světa v míchání nealkoholických drinků. Jsou právě ty nealkoholické koktejly něčím speciální, že se tomuto odvětví, můžeme říct, dlouhodobě věnujete?
2: Je to pro mě osobně větší asi výzva. Řekl bych, že je to trošku náročnější, než stavět koktejl z alkoholu, protože když stavíte koktejl z alkoholu, tak máte třeba nějakou bázi, třeba rum, který má nějaký chuťový spektrum a vy si vyberete, kterou cestou vlastně to chuťový spektrum chcete jako podpořit. Když děláte nealkoholický koktejl, tak tam vlastně jako nemáte moc chuťový spektrum. V tomhle tom je vlastně ta jako Mattoni Grand Drink, což je vlastně to světový finále v nealkoholických koktejlech ojedinělý, že vy mícháte vlastně jako stavíte drink na vodě. Jo, samozřejmě perlivý nebo neperlivý, ale báze je voda a ta nemá žádnou chuť. A vy na tom musíte navázat vlastně. Navíc historicky to bylo víc jako tato soutěž upozaděná, bych řekl, třeba před těmi 15 lety, ale teď si myslím, že je víc a víc jako trendy pít i ty nealkoholické nápoje, popřípadě nízkoalkoholický.
1: No, říká se to, že mladší generace už nemá úplně takový kladný vztah k alkoholu, jako třeba ti starší lidé. Každopádně změnil vám titul mistra světa v míchání nealkodrinků nějakým zásadním způsobem život?
2: Zatím asi ne, ono je to teprve měsíc, tak samozřejmě krom finanční odměny, kterou jsem dostal, tak mi to život tolik nezměnilo. Hned další den, co jsem přijel, tak jsem prostě musel jít do práce dělat myčku. Tak to je, no, to je prostě realita, důležitý je se z toho nezbláznit. Já jsem před těma v roce 2017, jsem byl vlastně druhej, tak mi to možná trošku stoupilo do hlavy, přece jenom byl jsem mladší, nevěděl jsem, co od toho čekat. Teď se tak jako člověk pousměje nad tím, co bylo a poučit se z toho a jede se dál. No.
1: Konstatuje Jan Lukas, náš dnešní dopolední host, který je mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů. 11:05 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na řadě je písnička, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Minutu před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Janem Lukasem, čerstvým mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů. Ten zmíněný světový šampionát, který jste vyhrál, se odehrál, Honzo, začátkem května v Karlových Varech. Samozřejmě se to dá předpokládat, ale prý jste byl před tím šampionátem hodně nervózní, což je logické, ale mě zajímá, jak se to projevuje u barmana, jestli se mu třeba klepou ruce, když dává do skleničky nějaký konkrétní poměr, nějaké tekutiny a tak dál?
0: Tak nervózní jsem samozřejmě byl kor ráno, když jsem se probudil a zjistil jsem, že jedna z mých jako surovin, které měly být na takový wow efekt, řekněme, tak byla zničená, takže jsem je nemohl použít, takže to mě znervoznilo trošku ještě víc.
2: Ty jste musel improvizovat hodně.
0: Improvizoval jsem, no, ale mám teda to štěstí, že při nervozitě já se hodně rozdejchám a když jdu na pódium, tak se mi ty ruce neklepou. Paradoxně ani hlas, nevím, možná je to právě z nějakých zkušeností, ale přitom i zkušení barmani vlastně se občas přesně, jak říkáte, klepou a nebo zapomínají, mají potom okna přímo, že vylezou na stage a fakt jako vidíte ten prázdný výraz a je mi jich občas trošku líto v tomhle, ale řekl bych, že je to pak o přípravě, že pokud vím, že jsem se na to dostatečně připravil, že jsem si tu prezentaci nacvičil, tak vlastně tam už je to přijít a jak odříkat básničku, ty techniky, vzít shaker, já nevím, kolik drinků už jsem v životě zamíchal, tak to prostě jdete tam s tím, že jdete dělat svoji práci.
2: No a dá se v barmanství improvizovat, ať už třeba na těch soutěžích nebo normálně, když připravujete zákazníkovi na baru koktejl?
0: Určitě, tak když to vezmu na ty soutěže, tak stane se, že vám něco spadne, něco se rozbije. Jo, a
2: v tu ránu musíte improvizovat.
0: Přesně tak, v tu chvíli nesmíte spanikařit, prostě stalo se to, jede se dál, vezmete třeba, nevím, vylejete, tak nejlepší vzít hadr, utřít to, porota vlastně dokáže i ocenit to, že se nezazmatkoval, že jste okamžitě to po sobě jako uklidil a pracujete dál, normálně se s nima dál bavíte. To samé v té práci, tam je to jako občas dost velká jedna velká improvizace. Může vám přijít host a říct, že nechce koktejl, který máte v meníčku, že chce něco na přání, tak v tu chvíli, když je někdo zkušený barman, tak dokáže během minuty vystřelit koktejl, protože ví, jaký tam má produkty a udělat koktejl na přání vlastně toho hosta.
2: Já už jsem to tady zmiňoval v samém úvodu, ten váš vítězný koktejl se jmenuje The Nest, tedy v překladu do češtiny hnízdo. Jak byste takový koktejl posluchačům popsal, z čeho se skládá?
0: Skládá se vlastně tím, že musí být nízkokalorický, tak se skládá z řapíkatýho celeru, aloe vera a rubery paragonu, což je vlastně takový jako kyselkavý sirup na bázi pepře a perlivý matonky a zastříkával se vlastně aromatem ze zelených jablek, takže hodně osvěžující kyselkavý drink, který vlastně proto i ten název jako hnízdo, že vlastně matonka u nás v České republice má to hnízdo té červené orlice, abych to vlastně navázal na tu značku.
2: To znamená pro milovníky Bloody Mary třeba taky možná vhodná alternativa.
0: No, když bychom to opepřili trošku.
2: Když bychom to vzali
0: trošku,
2: do té kyselosti, tak
0: ano.
2: No, samozřejmě viděl jsem fotografii hnízda a vypadá opravdu jako hnízdo. Ale čím si myslíte, že váš drink zaujal porotu? Nebo čím to vysvětlila porota?
0: Myslím si, že to je kombinace všech těch vlastně součástí, protože vy vlastně na té soutěži můžete vyhrát ještě speciální ceny za techniku, inovaci a design, ale to neznamená, že když je nevyhrajete, že nemůžete vyhrát, protože v roce 2017 já jsem vlastně vyhrál dvě tyhle kategorie, design a inovaci, a byl jsem druhej a teď jsem nevyhrál ani jednu a byl jsem první, takže jsem se držel vlastně nejlíp na všech těch kategoriích, i když jsem je nevyhrál. A je to, že máte hodnotící komisi na design, takže já jsem chtěl zaujmout vlastně tím hnízdem, tím vizuálem toho koktejlu, pak máte hodnotící komisi čistě na chuť a pak čistě na techniku. No, takže vždycky to musí být kombinace všech.
2: To jste vyjmenoval jednotlivé kategorie, ale posluchače by určitě zajímalo, jak přesně třeba takové mistrovství probíhá, jak to vypadá a tak dál.
0: No, vstanete ráno, moc se nenasnídáte, protože máte stažený žaludek a vlastně vylosujete si číslo, kolikátej jdete a potom máte místnost, kde máte vlastně jako přípravnu na ozdoby a na všechny suroviny, které si odnesete na stage. Když vás pustí do téhle místnosti, tak tam sedí člověk, který má stopky a řekne vám, teď máte 15 minut na to se připravit a jakmile to nestihnete v těch 15 minutách, tak už na to nesmíte šahat na ty věci a musíte tam přesně jít, když tak improvizovat s tím, co máte. Potom si vlastně vezmete to plato, přijdete na tu stage před všechny ty lidi, kteří tam samozřejmě na vás koukají a máte 5 minut na to přípravu z toho baru, toho stanoviště a pak vlastně finálně 6 minut na přípravu těch 5 koktejlů.
2: Uteklo vám to hodně rychle, předpokládám.
0: Hodně rychle. A jako ten čas je tam nejvíc drtivý, protože dělat jako 5 drinků za 6 minut, do toho musíte mluvit anglicky, ideálně komunikovat jako jak s těma lidma, který jsou před tou stagí, tak s porotou vlastně máte mikrofon hlavovej a musíte dělat přesně trošku show, aby se tam něco dělo. No.
2: Když jste zmínil, že hned druhý den jste šel znova do práce, předpokládám, že jste to asi ani moc neoslavoval, ten titul.
0: Ne, paradoxně je to fakt, přijdete ráno, končí to třeba v 9 večer, protože chcete vidět i ty ostatní soutěžící, bylo nás tam tuším asi 20 zemí z celého světa, co se jako nominovalo a pak máte nějakou hromadnou večeři a další den se jede domů. No.
2: Na tom zmíněném mistrovství světa to sice nebylo, ale jinak s vámi hodně často závodí váš kolega barman tady z Českých Budějovic, Ondra Cihlář. Tak to skoro vypadá, že tady v Jihočeském krajském městě je velká líheň talentovaných barmanů nebo obecně možná v jižních Čechách. Potvrdíte to?
0: Určitě to potvrdím, abych si trošku přihřál polívčičku, ale tak Ondra tím, že dělá u nás a viděl, že já soutěžím, tak se proto nějakým způsobem natchnul. Párkrát se byl přesně jako já na těch soutěžích podívat a pak jsem mu třeba řekl, hele, tady je nějaká menší soutěž, na který by bylo dobrý třeba si ji vyzkoušet, tak jsem mu přesně nějakým způsobem se snažil předat své předchozí zkušenosti, jak už jsem zmiňoval, a vlastně přeskočil spoustu těch let utrpení a řekl bych, že se nám oběma teď daří, dost jako mě dohnal a na spoustě soutěžích už uspěl, byl už ve Švýcarsku například míchat, takže dobrý.
2: Jsou podle vás Češi národem, který má, řekněme, promíchané drinky slabost?
0: Řekl bych, že díky sociálním sítím se to zlepšuje. Furt jsme národ jako pivařů, vinařů, ale samozřejmě mladší generace tím, že je to víc jako zábavný třeba vizuálně i chuťově, tak se to zvedá.
2: A jakému koktejlu dáváte přednost vy osobně?
0: Já to mám tak jako podle nálady. Jak už jste zmínil, mám rád Bloody Mary. Hodně.
2: Tak tomu si rozumíme.
0: Ale zase naopak i espresso martini, což jsou dva jako úplně kontrastní drinky. Jeden je sladký, Bloody Mary je, jako já když jdu na drink, tak si dám fakt 2-3 drinky a domů.
2: No a chystáte se v dohledné době na nějaké další závody?
0: Zrovna zítra vyrážíme s kolegou Cihlářem. Jsme nominovaný mezi 15 nejlepších barmanů v republice a máme vlastně zítra český finále o barmana roku, který poletí potom reprezentovat Českou republiku do Macau. Já už jsem na tomhle finále byl 3x druhej, 3x třetí, takže zítra bych si jako rád už odvezl to zlato.
2: No tak vám budeme moc krát držet palce, ať to dobře dopadne. Mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů Jan Lukas byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas. Ještě jednou budeme tedy držet palce zítra a hlavně, ať se vám daří tedy nejenom za barem. Naslyšenou.
0: Děkuji vám, hezký den.
2: Vám, milí posluchači, děkuji za to, že nás posloucháte. Za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Počkejte si na něj. Krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je pondělí dopoledne, za půl minuty 11:45 a nás čeká pravidelný rozhlasový sloupek. Pravidelná otázka. O čem bude? Bude o bohaté češtině a vajglech mezi květinami. Slovo má Ivan Mls. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Čeština je jazyk přebohatý a má pro mnohé věci celou řadu pojmenování. Stačí si jen vybrat. Ku příkladu slovíčka jako vajgl, špaček, číko, čvaňhák, slavík, refížák a mnohá další opisují to, co spisovná čeština označuje jako nedopalek. Ale proč jsem zabrousil do jazykovědy? Na mnoha místech v Českých Budějovicích opět rozkvetly pestré záhony, které bezesporu zpříjemňují veřejný prostor. Právě u jednoho takového zpříjemnění jsem se u nás na náměstíčku na sídlišti na chvíli zastavil, abych se pokochal květenou a zároveň se nechal od manželky poučit, cože to tu roste za byliny. Já totiž bezpečně poznám hlavně pampelišky či sedmikrásky, ale ty se v tomhle záhonu nevyskytovaly. Co se tu ale vyskytovalo v hojné míře a co jsem bezpečně poznal na první pohled, byly ony vajgly, čvaňháky a číka poházené poměrně hustě po okraji záhonu. Vypadá to, že někteří kuřáci jsou velmi pořádku milovní a je jim hloupé odhazovat nedopalky jen tak na chodník. A takový záhon se jim zřejmě jeví jako mnohem vhodnější místo, kam nestravitelný zbytek kuřiva odhodit. Docela by mě zajímalo, jestli původci tohoto znečištění vycpávají nedopalky také květináče u sebe doma. Pokud tomu tak je, pak bych měl možná pochopení. Vzhledem k tomu, že maximální koncentrace vajglů byla na okraji záhonu, mohlo by třeba jít o specifickou ochranu před škůdci, kteří se přes čvaňhákovou bariéru k rostlinám zkrátka nedostanou. Ale to bych byl asi moc velký optimista. Spíš si myslím, že dotyční kuřáci jsou... Doplňte si sami. Český jazyk má trefných zvířecích i jiných pojmenování pro takové jednání víc než dost. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Tento týden bude v našem vysílání ohlašovat poledne vyzvánění zvonu Maria, který je zavěšen ve věži kaple na Nebevzetí Panny Marie v Řípici u Veselí nad Lužnicí. Má hlavní tón G2, průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl lit 21. dubna. Posvěcen a do věže zavěšen byl 23. června roku 2012. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dnes začíná předprodej kuponů i desky. Cestujícím v kraji přinese slevu jízdného. V Česku se po dnešních letních teplotách ochladí, přijde i déšť. Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Je skoro jasno až polojasno. Od západu očekáváme přibývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Úterý pak bude zatažené, objeví se déšť. Teploty klesnou na 19 až 22 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Předprodej integrovaného dopravního systému iDeska začíná v Jihočeském kraji. Cestující díky němu dosáhnou na slevu jízdného oproti jednorázovým kuponům. Lišit se bude podle délky předplatného. Zájemci mají možnost si koupit měsíční, čtvrtletní nebo celoroční jízdenku na e-shopu nebo v mobilní aplikaci iDeska. Ode dneška je nabízejí autobusoví dopravci na vybraných pobočkách. Od 15. června se do prodeje zapojí i drážní dopravci. Jihočeský kraj plánuje systém naplno spustit od 1. června. Železniční přejezd u Pily v Černovicích na Pelhřimovsku je dočasně uzavřený. Je jedním ze dvou na trati úzkokolejky, kterým aktuálně neprojedou auta. Druhý je v městském lese u Jindřichova Hradce. Podle majitele společnosti Gepard Express Alberta Fikáčka je černovický přejezd nebezpečný a nevyhovuje předpisům.
2: Tak došlo k dočasnému omezení na přejezdu v Černovicích, který je polním přejezdem, a to kvůli hodně špatným rozhledům, a ten přejezd vyloženě hazardoval s lidskými životy. Nicméně je přístupný nyní jako přechod.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka má na zhruba 70 kilometrech tratí přes 130 přejezdů. Teploty v Česku během dneška vystoupají k 28 stupňům. Odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejmíň do konce týdne. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně ochladí. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
3: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
0: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích.

0: jich 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech je jasno, skoro jasno až polojasno. Od západu očekáváme přibývání frontální oblačnosti. Teploměry ukazují 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Fouká slabý proměnlivý vítr a bio je na nízké zátěži. V noci bude oblačno až zataženo, od západu postupně na celém území kraje s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky, především v časném odpoledni. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 16 až 19 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr se během dne změní na severozápadní v intenzivnějších přeháňkách nebo bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer vítr zeslábne a bio zůstane na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s traktorem se srazily mezi Rojšínem a Lhotkou u Křemže na Českokrumlovsku. Počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Vítejte u písniček pro radost dneska s datem 8. června. Hanka Šobrová vás vítá. No a pojďme hrát. První dnešní gratulace je určena pro mladého hošíka Romana Paukova z Lovětína u Jarošova nad Nežárkou. Dneska má krásných 15 let. Milý Romane, zdravíčko, štěstíčko, pohodu. Ať se ti daří ve škole, seš už několik let v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a tančíš, jsi velice šikovný kluk, tak ať se ti splní vše, co si v tomto věku přeješ a ať i nadále zůstáváš v krojové družině. Díky za vše. To vše ti přejí všichni členové krojovky. No a paní Vlasta Nejedlá, která nechává zahrát, ti vybrala písničku Cesta do ciziny v podání Lipkovanky. Všechno nejlepší.

Dnes 8. června oslavuje své narozeniny kamarád a zpěvák keramičky Filip Hojsák z Horních Hořic. Chtěli bychom mu jako kapela popřát mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a radosti z hezké písničky. Jen vše dobré do dalších let přeje celá jihočeská keramička s kapelníkem Petrem Kolářem. No a keramička vám, Filipe, k narozeninám taky zahraje.

Paní Jana Vrbová z Týna nad Vltavou slaví kulatiny. Naše drahá rychtářko, přejeme ti k tvému jubileu hodně štěstí, lásky a mnoho zdraví do dalších let. Děkujeme ti za práci, kterou děláš pro náš spolek baráčníků a přejeme ti hodně štěstí a hodně sil do další obětavé práce pro spolek. To vše a ještě více ti přejí tetičky, sousedé a především končelstvo obce baráčnické Tým nad Vltavou. A hraje lesanka, včera neděle byla.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, 13:58, čas vyhraněný písničkám pro radost. A věřím, že potěšíme i Františka Nováčka z Hartmanic, který oslavuje dneska narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky vám, pane Františku, přejí manželka, děti s rodinami a babička Veverová. A to nejlepší nakonec, sladkou pusu posílají dědově jeho zlatíčka Lucinka, Amálka, Eliška, Honzík, Maruška a Tomáš. Ke gratulaci s přáním všeho dobrého se připojují i zastupitelé obce Hartmanice. A píseň na přání by měla se jmenovat Hartmanickým rodákům. Hraje jeho česká vlachovka.

8. června se narodila i další oslavenkyně a ta je z Třeboně, jmenuje se Marie Loskotová a přišlo jí k nám přání. Naše milá maminko, dneska slavíš krásné kulaté narozeniny. Chceme ti popřát hlavně pevné zdraví, každý den úsměv na tváři, spoustu radosti s tebou opečovávaných kytiček na zahrádce a žádné starosti. Děkujeme ti za všechnu tvoji lásku a péči, kterou nám dáváš a za to, že tu pro nás jsi v každé chvíli. Máme tě moc rádi. Přejí manžel Tonda, dcery Maruška a Verunka s manželi a vnoučátka Martínek, Magdalenka, Honzík a Verunka. Hraje Budvarka písničku U třeboňských kasáren.

paní Dagmar Adámková z Olešnice Bukové oslavuje kulatiny. Zastupitelstvo obce vám, paní Adámková, přeje hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Paní Květa Lencová ze Ševětína, i ona patří k dnešním oslavencům. Milá Květuško, celá rodina ti přeje hodně zdraví, pohody a radosti do života. Užij si svůj den, máme tě moc rádi. A zahrát by měla písnička, kdyby byl Bavorov, tady je v podání Skalačky.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Narozeniny dneska slaví také paní Marie Vacková. No, dneska ne, oslavila je před měsícem paní Marie Vacková z Malšína. Milá maminko, dodatečně vše nejlepší k narozeninám, které si měla přesně před měsícem, 8. května. Hlavně pevné zdravíčko, velké štěstíčko a hodně společných chvil s rodinou a Bobíkem. Ti ze srdce přeje manžel Karel a dcery s rodinami. Prosíme o zahrání písničky od Babouku. Tak přání vám rádi splníme a tu písničku pošleme i dalšímu oslavenci. A tím je pan Jan Zamka z Neradova, který se dožívá 80 let. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let života mu přejí sestra Vlasta Charvátová s celou rodinou z Obory a k přání se připojuje rodina Hrádková také z Obory u Cerhonic. Základné vyřízení děkuje Václav Hrádek. No a já moc chválím pisatele, protože nám všechna ta jména do té gratulace, protože je to ručně psané přání, napsal hulkovým písmem. Moc děkuju, cením to, hezky se to čte, takže díky moc. Babouci hrají písnička Zařechtej můj vraný koníčku.

Paní Božena Belešová z obce Olešnice Buková oslavuje kulaté narozeniny. Zastupitelstvo obce vám, paní Belešová, přeje hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. No a další oslavenkyně, Jitka Kajzlerová z Rybovy Lhoty. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenkyni do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A také nás prosíte o zahrání písničky pro paní Marcelu Bartošovou z Koupě u Bělčic, která dneska slaví 77. narozeniny. Dokud máme víno ve sklence a dobře je nám s přáteli, tak si život vychutnejme, buďme stále veselí. Marcelko, nastav své ouško, nebo raději obě, vždyť dneska hrají opravdu jen tobě. Stálý úsměv na líci přejí kamarádi junáci.

Tak a s písní jsou připraveni Jižani a ještě zbývá dodat komu, že tahle písnička bude určena. Právě dneska slaví své 80. narozeniny paní Miloslava Heclová z Českých Budějovic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pěkných chvil strávených se svými nejbližšími. Upřímně přeje celý kolektiv zaměstnanců domova pro seniory Maj v Českých Budějovicích. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou hezkou písničku pro našeho taťku, pana Jana Zamkova, který se dne 8.6. dožívá 80 let. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky, pohody a radost z houbaření. To všemu přejí manželka Marie a děti Pavel, Jenda a Blanka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vážená redakce, těmito slovy začíná další přání. Prosím o zahrání písničky pro naši babičku, paní Jiřinu Kopeckou z Radenína, která 8.6. oslaví 86. narozeniny. Písničku prosíme od muzikantů z jižních Čech. Milá babičko, ať máš život jako sen, ať víš, jak si užít den. Od starostí žádné vrásky, v každé chvíli plno lásky. To ti přejí syn Jaroslav s rodinou, syn Zdeněk s rodinou, dcera Eva s rodinou a pravnoučata Adam, Vašík, Oliver, Eliška, Klárka, Zoe, Sebastián, Vašík, Adina, Jonáš, Honzík a nejmladší Vojtíšek. Všichni posílají velikou pusu. No a tady už je slibovaná písnička od muzikantů z jižních Čech Na louce sedlák seče.

Tak pomaličku jdeme do finále dnešních písniček, ale ještě nějaké 4 oslavence bych tady měla. Jaroslav Benda z Velké Turné oslavuje krásné kulatiny, zastupitelé obce Velká Turná, vám, pane Bendo, přeji do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. František Průcha, Novosedli nad Nežárkou, má narozeniny a taky přání mu přišlo. Milý tatínku, dědečku, pradědečku a především zlato mého života. Přejeme ti dnes k tvým krásným narozeninám hodně štěstí, zdraví a lásky. Máme tě všichni moc rádi a jsme šťastní za každé společné chvíle. To vše ti přeje tvoje rodina, která je široká jako koruna stromu. A zahrají vám, pánové, Šohaji písničku V cizím kraji.

A je tady poslední píseň dnešních písniček pro radost. Budou to babouci na vaše přání a ještě snad oslavenci, kterým je určená především. Paní Božena Belešová z Bukové u Trhových Svinů oslavuje 80. narozeniny. Všechno nejlepší k tvým 80. zdraví, štěstí, pohodu, radost a hodně sil do následujících let ti přejí synové Pepa a Míra s rodinami. Poprosili bychom o zahrání písničky V údolí malá chaloupka v podání Babouků je babičky oblíbená. Rádi zahrajeme, ale míří taky pro paní Vlastu Petrouškovou z Českých Budějovic. Ta totiž se dneska dožívá krásných 91. narozenin. Vlasta Petroušková z Českých Budějovic tedy bude slavit a přání tu má hlavně hodně zdraví, pohody a štěstí, přeje syn s rodinou a přejete si, jak už tady padlo, také babouky. Hrajeme!

0: do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Českokrumlovské otáčivé hlediště zůstane v zámecké zahradě minimálně do roku 2029. Nezaměstnanost na jihu Čech květnu klesla. Práci hledalo necelých 18 tisíc lidí. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO stále není jasné. Noční teploty se budou na jihu Čech pohybovat kolem 15 stupňů a bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane v zámecké zahradě minimálně do roku 2029. Českobudějovický magistrát jako zřizovatel Jihočeského divadla se dohodl s Národním památkovým ústavem na prodloužení smlouvy o 3 roky. Informovala o tom primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí Naše Česko. V budoucnu by se mělo otáčivé hlediště přesunout mimo areál zámecké zahrady. Stěhování točny a vybudování nového zázemí by podle odhadů stálo až 1,5 miliardy korun. Točnu v prostorách zámecké zahrady dlouhodobě kritizují památkáři i UNESCO. Nezaměstnanost na jihu Čech se v květnu snížila na 4,1%. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je nezaměstnanost v regionu nižší o 0,7%. Největší podíl lidí bez práce na jihu Čech je na Českokrumlovsku, naopak nejnižší na Jindřichohradecku. Pokračuje krajský ředitel úřadu Ivan Loukota.
3: Na kontaktních pracovištích Jihočeského kraje bylo ke konci května evidováno celkem 17 868 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu tvořily ženy více jak 54%.
1: Úřad práce v květnu nabízel skoro 6 000 volných pracovních míst. Vláda dneska nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dneska ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, které bude v září v New Yorku.
2: Počasí.
1: Jih Čech je prosluněný, od západu začne přibývat frontální oblačnosti, teploty vystoupí k 28 a na horách ke 24 stupňům. V noci čekáme déšť nebo přehánky, minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo s přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude mírný západních směrů, v bouřkách zesílí, v nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda komplikuje provoz na silnici 155 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku. Srazila se tam dvě osobní auta a jezdí se tam kyvadlově. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky. A to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu.
1: Ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku. Babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naiveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to byl bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě za tam, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu. Jo? A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla. To se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: například
1: zeptat.
2: Televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kamera. Ramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den, ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, a který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli, my jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo, to prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: jako,
3: se všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo, i ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí, ty kluby. Já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se máte stojí, pravdu,
3: nebo
2: ano.
3: Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. A... Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý. I to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali. Ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije. Ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí. Zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
3: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
2: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
2: Co mi je.
3: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
2: To... Jo, takhle, jasně.
3: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
2: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
3: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
2: Jo.
3: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
2: Mm.
3: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
2: Jasně.
3: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty...
2: Porty.
3: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvilo.
2: Hmm.
3: Nechápu to.
2: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
3: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
2: že chodí
3: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
2: A chodilo se do divadla, že jo?
3: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí
2: samo.
3: Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny tři stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuji a děkuji za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: oblačný a občas deštivý s teplotami jen kolem 20 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Největší pěstitel zelí na jihu Čech, zemědělský podnik Malšeroudné na Českobudějovicku, počítá jen s mírnými ztrátami. Rostliny letos nepoškodily mrazy jako loni a pomohly i srážky na konci května. Podrobnosti má vedoucí krouhárny Iveta Hlaváčová.
1: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu. Určitě jsme počítali s většími ztrátami kvůli suchu, ale zapršelo, voda pomohla a ty ztráty, jak se zdá, budou minimální.
0: Jihočeští hygienici od začátku roku zaznamenali 228 případů lymské boreliozy. Je to dvakrát víc než ve stejném období loni. Informovala o tom ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Lymská borelioza je bakteriální onemocnění, které může způsobovat problémy s klouby nebo se srdcem a neexistuje proti němu očkování. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby, oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily pro západní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
2: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezident Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Jih Čech je prosluněný, od západu čekáme přibývání frontální oblačnosti. Teploty se pohybují kolem 26 a na horách kolem 22 stupňů. V noci bude postupně na celém území kraje deštivo, objeví se přehánky, minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Večer pak budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů a na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude mírný západních směrů, v bouřkách ještě zesílí, v nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Večer pak vítr zeslábne a biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte na silnici 122 v Dívčicích na Českobudějovicku. Správa železniční dopravní cesty tam řeší nehodu osobního auta, které narazilo do závor na přejezdu. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a 4 minuty. Krásné pondělní odpoledne z jihu Čech. Nebe je téměř bez mráčku, začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se společně zastavíme u zajímavých publicistických témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, jsme rádi, že posloucháte. Dnes se vypravíme po stopách jednoho z nejvýznamnějších jihočeských sochařů 20. století. Jehož díla najdeme rozesetá po celém kraji. Počkejte si na to. V Třeboni uvítají cyklistický peleton na podporu domácí hospicové péče. Účastníci postupně pojedou až přes 1000 kilometrů. Víc uslyšíte už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou skupina ABBA, Michal Tučný a právě teď Lucie Vondráčková.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Lidé, kteří doma pečovali o své blízké v nejtěžších chvílích, teď usednou na kola. Chtějí tím poděkovat hospicům. Cyklistická Třeboň dnes přivítá mimořádný peloton, který letos projede napříč celou republikou. Víc nám teď poví Petra Pfeifrová z Třeboňského hospicu svatého Kleofáše. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím posluchače Českého rozhlasu.
0: Petro, co je cílem této akce?
1: Cílem této velké akce je vlastně možnost a příležitost mluvit o paliativní péči a o práci hospiců. Cíl není malý, je to vybrat 2 miliony korun celkem pro 8 hospiců z republiky.
0: Kdo jsou lidé, kteří se pelotonu účastní?
1: Vlastně akce 8 dní pro paliativu. Zakladatelem je Martin Souček z projektu Domestici. A členové tohoto týmu těch domestiků jedou napříč republikou. A na posledních 8 kilometrů se může připojit veřejnost a úplně kdokoliv. Ale co je důležité, tak na to dvojkolo, na kterém oni jedou dnes z Písku do Třeboně, usedne i pečující hrdina, který měl v péči hospice, třeboňského hospice svého tchána.
0: A může veřejnost nějakým způsobem podpořit hospice?
1: Ano, když se kdokoliv podívá na webové stránky www.8dni.cz, tak tam je příležitost zapojit se a podpořit paliativní péči v České republice.
0: A můžeme teď pozvat ještě jednou všechny posluchače, aby se přišli podívat a podpořit vás?
1: Program v Třeboni začíná v 16 hodin. Peloton cyklistů, ve kterém pojede například Světlana Vitovská, ředitelka hospicové péče svatého Kleofáše a další sportovce a cyklisté, dorazí na náměstí v 16.30. Připravený je program pro děti, máme tam benefiční zmrzlinu, nebo také budeme dělat balonkový happening a v 19 hodin budeme promítat mimořádný dokument 8 dní, 8 hodin v sále Třeboňské Zušky.
0: Držíme pěsti, ať vše dobře dopadne, ať díky. Máte přízeň počasí. Tolik Petra Pfeifrová z Třeboňského hospicu svatého Kleofáše. Mějte se pěkně, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: MIG-21 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne. Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem se letos v květnu stal barman Jan Lukas, který je spolumajitelem kavárny v Českých Budějovicích. Dnes dopoledne byl naším hostem. S jakým drinkem porotu zaujal a jak přesně vypadá takový koktejlový šampionát, na to se ho zeptal moderátor Matěj Vodička.
1: Ten váš vítězný koktejl se jmenuje The Nest, tedy v překladu do češtiny hnízdo. Jak byste takový koktejl posluchačům popsal? Z čeho se skládá?
2: Skládá se vlastně tím, že musí být nízkokalorický, tak se skládá z řapíkatýho celeru, aloe vera a rubery paragonu, což je vlastně takový jako kyselkavý sirup na bázi pepře a perlivý matonky. A zastříkával se vlastně aromatem ze zelených jablek, takže hodně osvěžující kyselkavý drink, který vlastně, proto i ten název jako hnízdo, že vlastně matonka u nás v České republice má to hnízdo té červené orlice, abych to vlastně navázal na tu značku.
1: To znamená pro milovníky Bloody Mary třeba taky možná vhodná alternativa.
2: Když bychom to opepřili
1: trošku, vzali do kyselosti,
2: tak ano.
1: No, samozřejmě viděl jsem fotografii hnízda a vypadá opravdu jako hnízdo. Ale čím si myslíte, že váš drink zaujal porotu? Nebo čím to vysvětlila porota?
2: Myslím si, že to je kombinace všech těch vlastně součástí, protože vy vlastně na té soutěži můžete vyhrát ještě speciální ceny za techniku, inovaci a design. Ale to neznamená, že když je nevyhrajete, že nemůžete vyhrát, protože v roce 2017 já jsem vlastně vyhrál dvě tyhle kategorie, design a inovaci, a byl jsem druhej, a teď jsem nevyhrál ani jednu a byl jsem první, takže jsem se držel vlastně nejlíp na všech těch kategoriích, i když jsem je nevyhrál. A je to, že máte hodnotící komisi na design, takže já jsem chtěl zaujmout vlastně tím hnízdem, tím vizuálem toho koktejlu, pak máte hodnotící komisi čistě na chuť a pak čistě na techniku. No, takže vždycky to musí být kombinace všech.
1: To jste vyjmenoval jednotlivé kategorie, ale posluchače by určitě zajímalo, jak přesně třeba takové mistrovství probíhá, jak to vypadá a tak dál.
2: No, vstanete ráno, moc se nenasnídáte, protože máte stažený žaludek a vlastně vylosujete si číslo, kolikátej jdete, a potom máte místnost, kde máte vlastně jako přípravnu na ozdoby a na všechny suroviny, který si odnesete na stage. Když vás pustí do téhle místnosti, tak tam sedí člověk, který má stopky a řekne vám, teď máte 15 minut na to se připravit, a jakmile to nestihnete v těch 15 minutách, tak už na to nesmíte šahat na ty věci a musíte tam přesně jít, když tak improvizovat s tím, co máte. Potom si vlastně vezmete to plato, přijdete na tu stage před všechny ty lidi, kteří tam samozřejmě na vás koukají, a máte 5 minut na to přípravu z toho baru, toho stanoviště, a pak vlastně finálně 6 minut na přípravu těch 5 koktejlů.
1: Uteklo vám to hodně rychle, předpokládám.
2: Hodně rychle. A jako ten čas je tam nejvíc drtivý, protože dělat jako 5 drinků za 6 minut, do toho musíte mluvit anglicky, ideálně komunikovat jako jak s těma lidma, který jsou před tou stagí, tak s porotou vlastně máte mikrofon hlavový a musíte dělat přesně trošku show, aby se tam něco dělo. No.
1: Když jste zmínil, že hned druhý den jste šel znova do práce, předpokládám, že jste to asi ani moc neoslavoval, ten titul.
2: Ne, paradoxně je to fakt, přijdete ráno, končí to třeba v 9 večer, protože chcete vidět i ty ostatní soutěžící, bylo nás tam tuším asi 20 zemí z celého světa, co se jako nominovalo, a pak máte nějakou hromadnou večeři a další den se jede domů. No.
1: Jsou podle vás Češi národem, který má, řekněme, promíchané drinky slabost?
2: Řekl bych, že díky sociálním sítím se to zlepšuje. Furt jsme národ jako pivařů, vinařů, ale samozřejmě mladší generace tím, že je to víc jako zábavný třeba vizuálně i chuťově, tak se to zvedá.
0: Celý rozhovor s Janem Lukasem, v němž vypráví třeba i o svých barmanských začátcích, si můžete pustit na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra dopoledne si v našem vysílání můžete mimořádně poslechnout další díl naší velké radioporadny. Tématem tentokrát bude mediální a finanční gramotnost. Speciál začne po zprávách v 10 hodin a potrvá až do pravého poledne.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: sportovní ozvěny.
1: Zprávou víkendu byl návrat Karla Nikodéma po chemoterapii na hřiště. Ve třetí fotbalové lize hraje za Příbram. Babičku má ve Zlivy. V krajském přeboru v jediném nedělním utkání Třeboň porazila fotbalisty ze Strunkovic. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Začneme na fotbalovém stadionu Složiště, kde Béčko Dynama České Budějovice hraje třetí ligu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Hraje za Příbram, ale má jeho české kořeny. Jmenuje se David Pivec. Byli jsme s mikrofonem u toho, když pomohl svému týmu Kremíze 2-2 s Béčkem Dynama.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Docela náročný počasí, bylo dneska vedro, ale docela vyrovnaný zápas. Škoda, tam jsme měli na začátku dobrý začátek, kdy jsme dali dva góly, byli jsme vedení a potom jsme tam po dvou chybách zbytečně ztratili a potom to byla remíza a už jsme to dohráli bez zbytečného gólu. Škoda, že jsme tam měli další šance, nevyužili jsme je, ale na obě strany to bylo otevřený.
1: Teprve 19-letý David Pivec nastoupil ve třetiligovém utkání na postu stopera, hraje ale tam, kam ho trenér postaví. A protože je univerzální fotbalista, zvládne i ofenzivní posty.
2: Jsem začínal v Sušici s balem, kde jsem vlastně hrál do starších žáků a potom jsem přestoupil do Příbramy, kde pokračuju teď.
1: A teď informace, kterou možná ani fotbaloví trenéři nevědí. David Pivec má jihočeské kořeny.
2: Jo, mám babičku ze Zlivy, to je tady u Buděj. Zavítám tam docela často.
1: Z Jihočech, jak jsme slyšeli, ze Zlivy je totiž Davidova maminka Barbora Pivecová za Svobodna Bunešová. Z lékařky Sušické nemocnice se za roky prožité se synem na stadionech stala fotbalová expertka.
2: Mamka hodně podporuje, tam mě vlastně 3 roky mi pomáhala dojíždět do Příbramy, než jsem tam přestoupil na Inter. A teď tam bydlím sám v Příbrami.
1: Jen dodáme, že v této sezóně odehrál David Pivec za Příbram 24 zápasů. K tabulce třetí fotbalové ligy se vrátíme v další rubrice sportovních ozvěn.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Ještě jednou tedy výsledek zápasu, který se hrál v týdnu. Třetí liga České Budějovice B, Příbram 2-2. Písek porazil Béčko Dukly na jejím stadionu 3-0. Trenér Milan Nousek může být se sezónou spokojený.
3: Podzim se nám jako extrémně povedl. Samozřejmě byly tam určitý zaváhání, ale to k tomu i patří. A myslím si, že to čtvrté místo odpovídalo to, co jsme hráli a kam jsme směřovali. No.
1: Béčko Táborska, které sestupuje, prohrálo doma s Hostouní 0-1. Nabízíme kompletní výsledky 29. kola 5. ligy. Kaplice Sokol se Zimovo Ústí 2-0, Mirovice proti Vín 1-2, Meteor Tábor Strakonice 1-2, Semice Roudné 2-3, Dražice Olešník 2-6, David Lafata vstřelil ve 44 letech první a poslední gol zápasu, první v 10. a 6. v 90. minutě. Osek Jindřichův Hradec 2-0, Týn nad Vltavou Dolní Dvořiště 1-2 a Třeboň Strunkovice nad Blanicí 4-1. A teď pro vás máme dobrou zprávu víkendu. Žáci Dynama České Budějovice v kategorii do 15 let hráli s Teplicemi 1-1. Zásadní ale bylo střídání v 67. minutě. Po onkologickém onemocnění a sérii chemoterapií se vrátil na hřiště Karel Nikodém. Pokračuje jeho trenér Radim Pouzar.
4: Je to vítězství jeho, protože po tom roce, kdy absolvoval strašně moc věcí, jsem rád, že dneska v průběhu druhého poločasu naskočí. To vítězství uděláme pro něj.
0: Tabulka.
1: Tady je pohled na slibovanou konečnou tabulku třetí fotbalové ligy. První je Kladno 72 body. Písku patří velmi solidní čtvrtá pozice 52 body. Béčko Dynama je 8. 45 bodů. 11. Příbram i s Davidem Pivecem v sestavě 40. A poslední 17. je Táborská akademie 16 bodů.
0: Tam v týdnu za sportem.
1: Za týden můžete vyrazit na poslední kolo této sezóny fotbalového krajského přeboru. V pátek večer budou hrát od 17:30 Strunkovice s Dražicemi. O půl hodiny později nastoupí doma Olešník proti Oseku. A pak už přijde na řadu fotbalová super sobota. Už v 10.30 budou proti sobě hrát Sokol se Zimovo Ústí, Týn nad Vltavou. Ve 13.30 Roudné s Kaplicí, ve 14 hodin Dolní Dvořiště Střeboní a Jindřichův Hradec s Meteorem Tábor. Když už jsme u Jindřichova Hradce, poslechněte si Filipa Brože. Shrnul to v závěru sezóny všechno pěkně dohromady. Popsal sezónu, atmosféru v týmu a také své osobní fotbalové začátky.
5: Teďka mě do toho namočil trošku. Začínal jsem v Hradci, od malička v Hradci, 2 roky za Ačko jsem začal. Pak jsem musel přestoupil jsem do Kamenice nad Lipou. Tam jsem strávil taky, myslím, že 2 roky nebo 3 roky a pak jsem se vrátil sem zpátky do Hradce. Tahle sezóně je to takový nahoru a dolů. No. Začátek ještě za Míry Zemana jsme nechytli. Ke konci podzimní části už to šlo docela dobře, ale pak přišla taková krize ve vedení a jako týmu. Já si myslím, že sice nějaký hráči jako odešli, ale tu partu jsme tady nějak jako furt dali dohromady a myslím si, že to je na dobrý cestě.
1: V 15 hodin budou hrát proti Vín a Semice a tuto sezonu uzavře od 17 hodin souboj lídra ze Strakonic s Mirovicemi. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se potkáme právě na fotbalovém stadionu.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes je to přesně 135 let, co se v Makově na Táborsku narodil sochař Jan Vítězslav Dušek. Jeho sochy a pomníky najdeme rozeseté po celém Jihočeském kraji. Život a dílo tohoto významného umělce dnes mapuje náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím z Tábora a je to symbolické, protože právě tady, v tomhle městě a v okolí, má Dušek nejvíc plastik, pomníků a reliéfů. Měl tady taky ateliér a patří k jedné z nejvýznamnějších místních osobností. Město dokonce nabízí tematický okruh po Duškových dílech a vydalo k němu průvodce. Já teď stojím na náměstí Mikuláše z Husy, nejsem tady náhodou, stojím tady s historičkou Lenkou Vandrovcovou z Husického muzea a ptám se jí, proč jsme zrovna tady a jaká další díla Dušek tady v Táboře má?
3: Tak tady zrovna stojíme před jednou z pamětních desek, které Dušek hlavně po druhé světové válce vytvářel pro představitele místních odbojových skupin a tak konkrétně vedle nás patřila Jaroslavu Vackovi, někdejšímu dozorci místního vězení, kde dnes je ředitelství Husického muzea. Ale co se týče řekněme těch aspoň větších nebo významnějších děl, které Dušek ve městě má, tak na Křižíkově náměstí před budovou gymnázia se nachází pomník padlým v první světové válce. Tento pomník má velmi zajímavou historii. Byl instalován už v roce 1924, ale na jiném místě na Křižíkově náměstí v této podobě, jak jej známe, je z roku 1948. Další z takových monumentálních Duškových děl je dnešní nebo stávající komerční banka v Tyršově ulici, kde můžete najít na fasádě budovy ozdobné klenáky, ale hlavně monumentální sousoší, národní pospolitost a hospodárnost na vrcholu stavby, které tyto sochy mají 4,3 metru na výšku. Z dalších děl, co bych mohla jmenovat, která zdobí naše město, je například i výzdoba sboru božích bojovníků ve Farského ulici. Tuto výzdobu tvořil Dušek po druhé světové válce a je to nejenom třeba kněžiště, ale například i betlém, který se využívá hlavně o Vánocích.
1: Petře, najdeme Duškovy sochy i v jiných okresech než na Táborsku?
2: Ano, najdeme. Zásadní je třeba Duškova socha reformátora Petra Chelčického v jeho rodných Chelčicích na Strachonicku. Ta socha z Pískovce stojí přímo na návsi a byla tam odhalena v roce 1946. Pomník vznikl z iniciativy místních spolků jako připomínka tohoto nejslavnějšího rodáka obce. Já jsem se tam dnes dopoledne zastavil, když jsem jel ze Šumavy sem do Tábora, tak jsem to vzal přes Chelčice a ta socha je opravdu zajímavá, protože zobrazuje Petra Chelčického knihou v ruce, tedy především hlavně jako myslitele a autora. Jde o jedno vlastně z nejznámějších stvárnění Petra Chelčického v Česku. No a já, protože jsem z Českých Budějovic, tak jako většina obyvatel zase dobře znám Duškův památník leteckého neštěstí z roku 1924, při kterém zahynuli dva letci. To dílo z roku 1926 v podobě venkovské ženy je na soklu hned u železnice poblíž cyklostezky u Hrdějovic vedoucí z Budějovic do Hluboké. A další pomníky jsou třeba na Jindřichohradecku.
1: Ještě taková statistická otázka. Víš, kolik děl zhruba za svůj život vytvořil?
2: Historici uvádějí, že vytvořil okolo 250 soch, památníků a reliéfů. Poslední 270 cm vysoký pomník padlým vytesal ve svých 67 letech pro Strakonice. Jan Vítězslav Dušek zemřel v březnu 1966, tedy letos máme i výročí úmrtí. Zemřel v Táboře, kde je také pochovaný.
1: Tolik náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Velmi zajímavé hudební spojení Mikea Oldfielda a zpěvačky Bonnie Tyler v písni Islands. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď se spolu vydáme na silnice, přesněji na rušné křižovatky. Pravidla silničního provozu praví, pokud nemáte jistotu, že křižovatkou můžete plynule projet, tak do ní vjet nesmíte, protože uprostřed křižovatky prostě zůstat stát nemůžete. Jenomže zvláště v kolonách se to velice špatně odhaduje a nejen v nich. Okolností, které vás mohou z nenadání donutit k zastavení uprostřed křižovatky, je totiž víc. A co s tím potom a nebo spíše předtím dělat, to se dozvíte právě teď v reportáži Zdeňka Zajíčka.
1: Jedno ze základních pravidel je nevýjíždět do křižovatky, dokud si nejste úplně jisti, že ji budete moci projet a hlavně bezpečně opustit. Ale to se v hustém provozu nejenom jihočeských měst může velice brzy a naprosto nečekaně změnit. Například právě teď, když řidička auta, která jede přede mnou, z ničeho nic právě uprostřed té křižovatky zastavila. Důvod pouští chodce, který přechází z opačné strany. A tak se vydávám dál za krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem, abychom na toto téma něco natočili. A ku podivu, jak za chvíli zjistím, má pro mě připravené video na stejné téma. S krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem teď sledujeme na monitoru počítače záznam, který byl pořízený v autě projíždějícím křižovatku na Pražské a Strakonické. Nastává tady totiž skrumáž aut, kdy nejdříve v křižovatce zastaví dlouhý kamion, za ním jedno osobní auto, z dalšího pruhu se přidávají další dvě auta, teď už tam všichni stojí, neprojíždí křižovatku. Do toho se tam objevili dva cyklisté, kteří se snaží projít přes přechod. Jeden se vrací, další prochází a teď se křižovatka konečně uvolňuje, ale ten, který to natáčel, je v podstatě také už v té křižovatce.
2: Tak ano, je to samozřejmě způsobené tou rekonstrukcí, ale tady je vidět, že řidiči se nedokáží vyrovnat s tou situací a v podstatě neudrží na uzdě ten svůj chtíč projet s křižovatkou za každou cenu. A ty řidiči, kteří nemohou pokračovat dál v jízdě, tak blokují jiné řidiče, kteří by mohli pokračovat, kdyby oni jim do té křižovatky nenajeli.
1: On už je potřeba vycházet z vyhlášky, kdy řidič nesmí vjet do křižovatky, pokud není přesvědčen a nemá jistotu, že ji bude moci opustit. Je to tak? Cituji to správně?
2: Přesně tak, říkáte to správně. Povinnost řidiče nevjet do křižovatky, pokud mi situace v křižovatce po případě za křižovatkou nedovoluje pokračovat v jízdě, je tady viditelně porušovaná. A co je k pousmání, je i to, že v podstatě řidič, z jehož auta se ta situace natáčela, do té křižovatky nepatrně také vjel.
1: Cestou k vám na toto natáčení jsem zažil takovéto situace dvě. Přičemž ta první byla o tom, že řidička přede mnou, která jela v osobním autě, na křižovatce, kde nebyla světla, se uprostřed křižovatky náhle rozhodla zastavit a pustit chodkyni, která přecházela za tou křižovatkou přes přechod pro chodce. Pochopil bych to z opačné strany, kdy přijíždíte ke křižovatce a umožníte podle zákona chodci přejít. Ale uprostřed té křižovatky jsem to zažil snad poprvé v životě. Nicméně i já jsem musel zastavit a v tu chvíli já jsem stál uprostřed křižovatky a nemohl jsem s tím nic dělat.
2: Ta řidička, která ochotně zastavila a v podstatě naplnila ustanovení zákona, povinnost umožnit chodci nerušené přecházení, neohrozit ho, neomezit ho. Nicméně i to bychom mohli uvést jako situaci, kdy nesmím do té křižovatky vjet, pokud ten chodec přecházející po přechodu mi zamezí v tom dalším pokračování. Ono mnohdy víme, že stačí jenom ubrat plyn, do té křižovatky vjíždět pomaleji, tomu chodci tím pádem dát najevo ten svůj úmysl zastavení a ten chodec v podstatě přejde a to vozidlo může plynule pokračovat tou křižovatkou. Ta plynulost potom má obrovský vliv na bezpečnost toho provozu, protože vždycky říkáme, že tam, kde je provoz plynulý, je zároveň i bezpečný.
1: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Firmy na jihu Čech v květnu scháněly hlavně řidiče v dálkové dopravě nebo dělníky. Vedení Wimperka dneska na veřejném projednání přiblíží přestavbu Steinbrennerovy tiskárny. Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Noční teploty klesnou na

0: a průmyslu se objevil ve zvýšené míře i místa související s nadcházejícím letním obdobím a nárůstem turismu. Jednalo se zejména kuchaře, uklízeče a číšníky a servírky.
1: Vedení Wimperka dneska na veřejném projednávání představí novou podobu Steinbrennerovy tiskárny. Zájemci se od 17 hodin v městském informačním centru seznáví mimo jiné s koncepcí jejího provozu. Oprava trojice historických domů v městské památkové zóně bude stát minimálně 140 milionů korun. Pokračuje starostka Jaroslava Martanová z Hnutí STAN.
2: Jedná se o tři budovy, dvě jsou uliční, tyto dvě budovy by měly sloužit jako informační centrum. Zadní trakt budovy by měl být využíván jako částečně výstavní prostor, ale také jako interaktivní prostor pro možnost si vyzkoušení, jakým způsobem se tisklo.
1: Prezident Petr Pavel se ani dneska s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
1: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu.
4: Počasí.
1: Jih Čech je prosluněný, od západu začne přibývat frontální oblačnosti, teploty se pohybují kolem 28 a na horách kolem 24 stupňů. V noci čekáme postupně na celém území kraje déšť nebo přehánky, minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přehánkami, ojediněle s bouřkami. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí zítra na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude mírný západních směrů, v bouřkách ještě zesílí. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Večer pak vítr zeslábne a biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S komplikacemi počítejte v Českých Budějovicích v ulici Generála Píky. Za křižovatkou s Nádražní ulicí ve směru z města se srazilo osobní auto s motorkou. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu Českého odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Fanoušky z Iránu americké úřady na mistrovství světa ve fotbale nepustí a komplikované je to i se vstupem samotných hráčů. Ale Iránci ve Spojených státech fotbal běžně hrají a fandí mu. Náš zvláštní zpravodaj si zahrál s týmem iránských Američanů a mluvil s nimi také o konfliktu mezi oběma zeměmi. Více v prvním dílu našeho seriálu ke startu fotbalového šampionátu. Víte, kde byste našli nejdeštivější a naopak nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Cyndi Lauper, Karel Gott a právě teď přichází svou píseň Černý brýle zaspívat skupina Redikirken.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Na více než 30 školách v Jihočeském kraji završují své vzdělání absolventi učňovských oborů. Při své závěrečné zkoušce musí prokázat zručnost a samostatnost. Například čalouníkům učilišti v Lišově na Českobudějovicku vznikaly pod rukama barevná křesla nebo polstrované podnožky.
1: Vlastně nejdřív jsme udělali ty popruhy, na ty jsme našili pružiny. Pružiny jsme ještě předtím samozřejmě museli nějak trošku zpracovat, protože jak jsou nový, tak byly hodně tuhý.
2: Když si představím, že se takovou pružinu budu snažit uvěznit do takhle malého prostoru, ani bych nevěděla jak na to.
1: Největší problém bylo fakt to stáhnout, protože ty pružiny musíme stáhnout vlastně na jednu třetinu té výšky.
2: Fungl nové.
1: Jo, totálně nový. A potom jsme to museli udělat hlavní vazbu, německou křížovou vazbu, to vlastně vidíte tady ty motouzy.
2: Svoji práci popisuje
1: Adil Beganovič. Tu jsme potom museli prošít, to vlastně už vidíme tady.
2: To vypadá všechno jako ručně. Ručně se to musí propíchnout, tahle velká masa materiálu tvrdého.
1: Jo. Přesně tak, a museli jsme si dát právě pozor na to, aby jsme tam dostali dostatek toho materiálu, aby jsme měli pevnou tu hranu.
2: Spousta hřebíků, provazu, pružin.
1: Bylo tam spousta úkonů, já osobně jsem se na tom docela dost zapotil a hlavně teda u toho stavování těch pružin.
2: Svůj závěrečný výtvor odevzdají také
3: Matěj Hofman,
4: František Urban.
2: U čeho vy jste se nejvíc zapotili?
4: Taky to stahování pružin a potom šití rohů na potahu.
3: To samý.
2: Pružiny teda potrápily všechny nejvíc. Tady ji vidím. Zkusím ji zmačknout. Jak to šlo holkám?
5: My jsme to měli o něco jednodušší, máme vlastně novodobý křeslo.
2: Jedna z končících čalounic se jmenuje
5: Lenka Kubelová. Máme pružný podklad, kde máme natažený popruhy a na tom máme purpěny.
2: A to jste si mohli vybrat?
5: Vylosovali jsme si.
2: Jo, vylosovali.
5: Vylosovali jsme si.
2: Když jste vylosovali křeslo, tak nebudu muset řešit pružiny, nebo tam jsou zase nějaké jiné zákeřnosti.
5: Třeba já jsem to měla složitější, protože mám jiný příhraně, takže ostatní vlastně šily 4 rohy na sedáku, 2 rohy u opěradla a já jsem musela našít takhle ty pruhy okolo.
2: To jsi vymyslela sama?
5: Vymyslela jsem si to sama.
2: Ale ta kombinace, tak to vypadá moc pěkně. Kde bude křeslo stát?
5: Doma v obýváku.
2: Křesla hodnotila vyučující Markéta Říhová.
6: Prospěli všichni, všechny výrobky se povedly. Z těch křesel vlastně máme známky 1 a 2. Byly tam takový malý pochybení.
2: Ani bych nepoznala, kdo má 1 a kdo 2. Všechny úplně co lákají.
6: Opravdu se to povedlo, ty chybky nejsou vidět. Je tam třeba trošku šikmě uřízlej molitan, což není vidět na první pohled, nebo když se podíváte z boku, tak je tam malinko zvlněný potom.
2: Obor čalouník se v celém Jihočeském kraji vyučuje pouze v Lišově, říká ředitelka Marie Benedová.
7: Dokonce v České republice snad už je jenom 8 škol, na kterých se obor vyučuje.
2: Na středním odborném učilišti v Lišově skládají závěrečné zkoušky také učni oborů kuchař, řezník, cukrář, prodavač, truhlář, zedník anebo v oboru práce v autoservisu. Z Lišova Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou, a jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Poprvé v historii se mistrovství světa ve fotbale koná v zemi, která je ve válce s jedním z účastnických států. Iránci kvůli tomu mají nakonec tréninkovou základnu v Mexiku, ale zápasy musí odhrát na americké půdě. Je kolem toho stále mnoho otazníků i emocí. Jisté je, že fanoušci z Iránu mají do USA vstup zakázaný. Ovšem ve Spojených státech žije 750 000 emigrantů z Iránu a velmi aktivně sledují nejen současný konflikt, ale i fotbal. A sami ho vášnivě hrají. Vyzkoušel si to s nimi náš zvláštní zpravodaj a otevírá tím náš seriál ke čtvrtečnímu startu světového šampionátu.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia,
2: Czech Republic.
3: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
4: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
3: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
5: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Měl představovat přátelství, vzdělání a disciplinovaný sport. Dnes se jmenuje Persepolis. Desítky let patřil k nejlepším v Asii a dodává hráče národnímu týmu. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem tady v Bethesdě v Marylandu se potkává spousta různých kultur.
3: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
5: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Dneska si přišli zahrát lidi z 15 různých zemí a za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
3: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
6: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení kamarádství, všechno.
7: Nedaleko hřiště najdeme hospodu nebo možná spíš bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
6: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
3: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
6: Čím jsem si stoprocentně jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
3: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
5: Tahle situace neměla vůbec nastat. Pokud jako země chcete hostit akci jako mistrovství světa, musíte přijmout, že přijede 40-50 lidí ze zemí, které se kvalifikovaly. Můžete se pídit potom, kdo přesně s výpravou cestuje. To je legitimní, ale nedělat z toho takový problém. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat schováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
2: people and countries and communities.
3: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: jedna ze zlatých písní 80. let a také velmi povedeného roku, který byl hudebně velmi přínosný, roku 1984. Cyndi Lauper a All Through the Night ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne a já mám pro vás další příspěvek. Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma, online a ve škole, nebo i mimo ní, například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál od září, jak bude jejich vzdělávání vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Brzy mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli to jako prospěchu.
2: Škola o tom, že funguje v testovacím režimu, žáky a jejich rodiče informovala. Nicméně nepředpokládala, že ukončení způsobu výuky přijde tak náhle. Podala tedy správní žalobu k městskému soudu v Praze.
3: Chápu, že třeba by to chtěli ukončit, kdyby proto mě teda ty podklady, ale tak proč se s náma nedomluvili? Byly prostě na nějakém tom přechodovém období.
2: Ministerstvo školství zrušilo pokusné ověřování, protože je do něj zapojený jen omezený počet škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku testovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků, vysvětluje ministr Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Podle Plagy nejde o náhlý krok a oznámení přišlo včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Se totiž, že děti řešily právě prostřednictvím kombinované školní výuky někdy třeba složitou životní situaci, například situaci rozvedených rodičů a střídavé péče na nějaké vzdálenější ose dvou bydlišť a vlastně tak kombinovaná výuka pro ně představovala jediný reálný nástroj k řešení.
2: Podle Beneše si rodiny zvolily tento způsob výuky s tím, že děti měly dokončit povinnou školní docházku v rámci pokusného ověřování. Postup ministerstva školství zatím nechce hodnotit. Nicméně bych chtěl, aby krok ještě zvážilo a lépe a srozumitelněji ho komunikovalo.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Kombinovaně se můžou podle novely školského zákona učit studenti středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, ale jen omezeně. Distanční výuka nesmí přesáhnout 40% hodin za školní rok. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Počasí je dnes nádherné, ale kolegyně Petra Pitra už pro zítřejší den nic extra pozitivního nehlásila. Jisté však, že se v kalendáři už kvapem blíží léto a v této souvislosti máme samozřejmě velká očekávání.
1: Počasí.
0: A jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Od západu se k nám blíží zvlněná studená fronta. Ta bude ovlivňovat počasí u nás až do čtvrtka včetně. Dneska večer v noci bude od západu oblačno až zataženo a přibydou občasný déšť nebo přehánky. Ty se během zítřka vyskytnou na celém území. Ojediněle se mohou vytvořit i bouřky, a to hlavně v časném odpoledni. Večer pak budou aspoň na severozápadě kraje srážky jenom přechodně ustávat. Teplota zítra ráno klesne na 17 až 14 stupňů. Přes den vystoupí na 19 až 22 a na horách bude kolem 17. Povane mírný jihozápadní, během dne pak severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Při intenzivnějších přehánkách anebo v bouřkách bude mít nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině. Večer zeslábne. Bio bude jako dneska na jedničce.
0: Tak to je trochu teplotní skok. Jaké počasí nás čeká ve středu a ve čtvrtek?
2: Ještě větší skok. Bude většinou zataženo po oba dny s občasným deštěm nebo přehánkami, ve čtvrtek se přidají i bouřky. Teplota ráno bude ve středu kolem 12, ve čtvrtek kolem 8 stupňů a odpoledne po oba dny tak do 18. Vítr povane mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No, středa, čtvrtek se dá ještě vydržet a čím nás překvapí počasí v pátek?
2: Ten nás čeká od západu další frontální systém. Bude opět velká oblačnost a místy přehánky, ale už těch srážek bude trošku méně než v těch předchozích dnech. Teplota ráno bude kolem 8, odpoledne do 19 stupňů a vítr mírný západní až jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. V dalších dnech už se snad bude pomalinku oteplovat.
0: To je pozitivní. Tolik Eva Houbová, pardon, které děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští pěstitelé zelí i letos bojují se škůdci. Do Třeboně dneska v rámci akce 8 dní pro paliativu dorazí mimořádný cyklistický peloton. Dostavba Dukovan podle Evropské komise neporušuje unijní pravidla. Zítřek bude na jihu Čech až zatažený s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Seté zelí odolalo na jihu Čech mrazům a suchu. Největší pěstitel zelí na jihu Čech, zemědělský podnik Malše Roudné na Českobudějovicku. Proto zatím počítá jen s minimálními ztrátami. I letos ale zemědělci bojují se škůdci. Kromě dřepčíků a květilek se na polích objevil taky krytonosec. To podle vedoucí krouhárny Ivety Hlaváčové není úplně běžné.
2: Letos se nám objevil v zelí krytonosec řepkový, nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos

0: nám pomůže v osvětě. V tento den nebo vůbec po dobu 8 dní se mluví o hospicové péči po celé republice. A také to hospicům přinese finanční dar.
1: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Nenašla žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Uzavřela tak předběžné prověřování. Přezkum se týkal zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP, která má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Chystané rozšíření Dukovan je největší zakázkou v historii samostatného Česka. První nový blok by mohl být hotový v roce 2036.
2: Počasí.
1: V noci čekáme postupně na celém území Jihočeského kraje déšť nebo přehánky. Minimální teploty budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude mírný západních směrů, v bouřkách ještě zesílí, v nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu pozor na dobré vodě u Českých Budějovic. V Lázeňské ulici havarovalo osobní auto a kvůli výkopovým pracím je uzavřená silnice mezi Přeborovicemi a Modlešicemi u Čejetic na Strakonicku. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
2: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, protože se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme. A on se mě ptal, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval. Přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávou.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletl.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš, režie František Filip, ale
2: ano.
0: To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal, já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý,
2: jo, počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ježišmarja. Pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrah!
5: To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda.
2: Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co nebo ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám, takhle, myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Rozmluvil
1: jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost, třeba fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbě.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Marie Formáčková nedávno v nedělním pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Jo, já
2: Ačko,
6: zvědělat,
2: no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No podobně, děkujeme.
4: Děkujem.
2: Pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, některý dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, a to ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadejchat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou z třebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu. Takže já se ptám, Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše, no. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Kolednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. No, výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové, to bylo...
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, no. Bratislava, Zlín, Trnava, no, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak to tak
2: mysleli. No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je to takový spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi ním krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Jo. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní s buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klamgalasův v palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou se viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu. Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
4: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
2: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
4: A vy jste z Budějic?
2: Od Budějic, říkala.
4: Od Budějic,
3: ano. No. Dobře, takže děkuju a já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
2: Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
4: No, a 40 let na světě.
2: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
5: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
4: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
5: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
2: A kdo pak volá?
5: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
2: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
6: Miroslav Karviné.
2: Výborně.
6: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
2: Děkujeme.
4: Ano.
2: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
4: Dobrý.
2: Že jo? No.
7: Dobrý den, já vám zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
4: Děkuju.
7: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
2: Děkujeme.
4: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
2: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
4: Jo, to by, no, tebe to zajímá
2: já
4: taky.
2: Já jsem bylo dítě tehdy.
4: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
2: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
4: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
2: No, taková režisérka.
4: Taková režisérka.
2: No, asistentka režie.
4: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. Aha. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo. Jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem, ne, a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť.
2: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba.
4: Ano.
2: Panu Tau,
4: ano,
2: abychom
4: ano,
2: věděli.
4: Ano.
2: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
4: V Zoo Praha.
2: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
4: No.
2: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
4: A to se máme, to se máme, děkujeme.
8: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, ne, dokonce poprst, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
4: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
2: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová, vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka za dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale...
2: Ne, to ne.
1: Děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se moc krásně a ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun víc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Absolventi učňovských oborů skládají praktické závěrečné zkoušky. V Jihočeském kraji se to týká víc než 30 škol. Silnice mezi Humpolcem a Letčí nad Sázavou je u Koberovic uzavřená. Noční minima budou na jihu Čech kolem 15 stupňů, začne ale pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda schválila na příští rok navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoct pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
4: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
2: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s víc než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Absolventi učňovských oborů

0: truhláři, také budou končit zedníci a kluci, kteří mají obor práce v autoservisu.
1: Řidiči ode dneška neprojedou silnicí mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku. Jde o úsek na hlavním tahu mezi Letčín nad Sázavou a Humpolcem. Skoro 3-kilometrová část trasy bude uzavřená do 28. června. Dělníci tam opraví povrch vozovky.
2: Objízdná trasa pro veškerou dopravu je dlouhá asi 35 kilometrů. Řidiči budou muset uzavřený úsek objet přes Humpolec, Světlou nad Sázavou a následně Ledeč nad Sázavou. Linkové autobusy využijí kratší trasu přes okolní obce Speřice, Holušice a Kaliště. V termínu od 15. do 28. června ale neobslouží zastávky v Hojanovicích. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: V noci čekáme postupně na celém území Jihočeského kraje déšť nebo přehánky. Minima budou mezi 17 a 14 stupni. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude mírný západních směrů, v bouřkách ale zesílí, v nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Večer pak vítr zeslábne. Biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu osobního auta pozor v Lázeňské ulici na Dobré vodě u Českých Budějovic. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých příspěvků a přidám další písničky, které nestárnou. Podíváme se na Jindřichohradeckou úzkokolejku, kde jsou po obnovení provozu dva železniční přejezdy úplně uzavřené. Zjistíme, proč se přes ně řidiči už nedostanou. Vyrazíme také na pole se zelím na Českobudějovicku. Pěstitelé tam svádějí boj se škůdci, kteří letos přežili mrazy i sucho a mladé rostliny dokážou zničit během několika dnů. A navštívíme učiliště v Lišově, kde budoucí čalouníci skládají závěrečné zkoušky. Barevná křesla, podnožky i pořádná dávka řemeslné zručnosti. I to nabídne dnešní Den v kraji. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Petr Spálený, Jennifer Burns a Bill Medley a právě teď přichází svou pozitivní píseň Jsem optimista zaspívat Olga Lounová.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji. A z protějšího studia už se dobře naladěná Petra Pitrová, nebo spíše Petra Pitra, usmívá a má pro vás připraven souhrn dnešních událostí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné pondělní odpoledne. Začíná předprodej integrovaného dopravního systému iDeska v Jihočeském kraji. Cestující díky němu oproti jednorázovým kupónům ušetří. Na e-shopu a v mobilní aplikaci si můžou koupit měsíční, čtvrtletní nebo celoroční jízdenku.
3: Ode dneška je nabízejí autobusoví dopravci na vybraných pobočkách. Od 15. června se do prodeje zapojí i drážní dopravci. Jihočeský kraj plánuje systém naplno spustit od 1. července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Otáčivé hlediště zůstane v Českokrumlovské zámecké zahradě minimálně do roku 2029. Jihočeské divadlo se dohodlo s Národním památkovým ústavem na prodloužení smlouvy o 3 roky. Točnu v prostorách zámeckého areálu dlouhodobě kritizují památkáři i UNESCO. V budoucnu by se mělo otáčivé hlediště přesunout mimo areál zámecké zahrady. Nezaměstnanost na jihu Čech v květnu klesla na 4,1%. Je o 70% nižší než celorepublikový průměr. Nejvíc lidí bez práce je v Jihočeském kraji na Českokrumlovsku, naopak nejmíň na Jindřichohradecku. Pokračuje krajský ředitel úřadu Ivan Loukota.
4: Na kontaktních pracovištích Jihočeského kraje bylo ke konci května evidováno celkem 17 868 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu tvořily ženy více jak 54%.
2: Úřad práce v květnu nabízel skoro 6 000 volných pracovních míst. Jihočeští hygienici od začátku roku zaznamenali 228 případů lymské boreliozy. Je to 2x víc než ve stejném období loni. Informovala o tom ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Lymská borelioza je bakteriální onemocnění, které může způsobovat problémy s klouby nebo se srdcem a neexistuje proti němu očkování. Nová cyklostezka propojila Strakonice, Nový Dražejov a Pracejovice. Ode dneška je přístupná veřejnosti. Stavba vyšla na víc než 23 miliony korun, včetně lávky přes řeku Otavu. Do budoucna by stezka mohla pokračovat až do Katovic.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, den v kraji. Víc než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistil, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady nadobnout. Zatím záleže.
3: Yeah. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky. A to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: České Budějovice. Visaté zelí sotva vyrostlo a už na něm putují škůdci sem a tam. V těchto dnech s nimi například bojují i pěstitelé v Roudném na Českobudějovicku. Mladé rostliny přežily mrazy i sucho, které v posledních dnech konečně zmírnily deště. Zvítězit na škůdci není ale vůbec jednoduché.
1: Ona to jakoby tady nakouše a přeruší přísun živin do rostlinky a to zelí potom uschne.
2: Na zelném poli s vedoucí krouhárny zemědělského podniku Malše Roudné Ivetou Hlaváčovou nacházíme rostliny, které jsou úplně suché.
1: To má na svědomí květilka.
2: Každým rokem mluvíme o tom, že na zelí dělají škody i dřepčíci a těch zatím letos moc není.
1: Dřepčíci se až tak nevyskytují, ale letos se nám objevil v zelí krytonosec řepkový, který nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos řepka není v takové kondici, proto krytonosec řepkový hledá potravu jinde.
2: Ochrana proti škůdcům je rok od roku složitější, vysvětluje Iveta Hlaváčová.
1: Každý rok některé postřiky nebo přípravky nám zakáží. Problémem je i účinnost. Přípravky, které kdysi fungovaly týden 14 dní, účinkují jenom den, dva. Takže náklady jsou daleko vyšší.
2: Někde jsou i větší mezery mezi rostlinami a velikost zelí je taky hodně rozdílná.
1: Občas tady je mezerka, ale vidíme, že díky tím dešťům a teplýmu počasí, který samozřejmě zelí prospívá, tak rostlinky schází.
2: Mrazy tentokrát zelí na jeho českých polích nepoškodily, doplňuje vedoucí krouhárny v Roudném Iveta Hlaváčová.
1: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu.
2: Startovací podmínky po zasetí zelí nebyly ale všude stejné, říká tajemnice Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
3: U našich pěstitelů evidujeme lokální škody na malých plochách, ale poměrně významné, a to především na severní a ve střední Moravě. Právě v nejcitlivějších fázích vývoje letos zasáhly jak jarní mrazy, tak tedy potom následně sucho.
2: Růst a celkovou úrodu zelí může dosklizně ovlivnit ještě mnoho faktorů. Jihočeští zemědělci doufají, že se nebudou opakovat už žádné extrémy z předcházejících let, například povodně, při kterých voda zatopila velkou část polí. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 22 minut, posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme dalším zajímavým příspěvkem z jihočeského Lišova. A chybět samozřejmě nebudou ani příjemné písně, které nestárnou. Na více než 30 školách v jihočeském kraji završují své vzdělání absolventi učňovských oborů. Při své závěrečné zkoušce musí prokázat zručnost a samostatnost. Například čalouníkům učilišti v Lišově na Českobudějovicku vznikaly pod rukama barevná křesla nebo polstrované podložky.
1: Vlastně nejdřív jsme udělali ty popruhy, na ty jsme našili pružiny. Pružiny jsme ještě předtím samozřejmě museli nějak trošku zpracovat, protože jak jsou nový, tak byly hodně tuhý.
2: Když si představím, že se takovou pružinu budu snažit uvěznit do takhle malého prostoru, ani bych nevěděla, jak na to.
1: Největší problém bylo fakt to stáhnout, protože ty pružiny musíme stáhnout vlastně na 1/3 té výšky.
2: Fungl nové.
1: Jo, totálně nový. A potom jsme to museli udělat hlavní vazbu, německou křížovou vazbu, to vlastně vidíte tady ty motouzy.
2: Svoji práci popisuje
1: Adil Beganovič. Tu jsme potom museli prošít, to vlastně už vidíme tady.
2: To vypadá všechno jako ručně. Ručně se to musí propíchnout, tahle velká masa materiálu tvrdého.
1: Přesně tak, a museli jsme si dávat právě pozor na to, aby jsme tam dostali dostatek toho materiálu, aby jsme měli pevnou tu hranu.
2: Spousta hřebíků, provazu, pružin.
1: Bylo tam spousta úkonů, já osobně jsem se na tom docela dost zapotil a hlavně teda u toho stavování těch pružin.
2: Svůj závěrečný výtvor odevzdají také
3: Matěj Hofman,
4: František Urban.
2: U čeho vy jste se nejvíc zapotili?
4: Taky to stahování pružin a potom šití rohů na potahu.
3: To samý.
2: Pružiny teda potrápily všechny nejvíc. Tady ji vidím. Zkusím ji zmačknout. No.
1: Ještě rovnoměrně.
2: Jak to šlo holkám?
5: My jsme to měli velice jednodušší, máme vlastně novodobý křeslo.
2: Jedna z končících čalounic se jmenuje
5: Lenka Kubilová. Máme pružný podklad, kde máme natažené popruhy a na tom máme purpěny.
2: A to jste si mohli vybrat?
5: Vylosovali jsme si.
2: Jo, vylosovali
5: jsme si.
2: Když jste vylosovali křeslo, tak nebudu muset řešit pružiny, nebo tam jsou zase nějaké jiné zákeřnosti.
5: Třeba já jsem to měla složitější, protože mám jiný příhraně, takže ostatní vlastně šily 4 rohy na sedáku, 2 rohy u opěradla a já jsem musela našít takhle ty pruhy okolo.
2: To jsi vymyslela sama.
5: Vymyslela jsem si to sama.
2: Ale ta kombinace, tak to vypadá moc pěkně. Kde bude křeslo stát?
5: Doma v obýváku.
2: Křesla hodnotila vyučující Markéta Říhová.
6: Prospěli všichni, všechny výrobky se povedly. Z těch křesel vlastně máme známky 1 a 2. Byly tam takový malý pochybení.
2: Ani bych nepoznala, kdo má 1 a kdo 2. Všechny úplně lákají.
6: Opravdu se to povedlo, ty chybky nejsou vidět. Je tam třeba trošku šikmě uřízlej molitan, což není vidět na první pohled. Nebo když se podíváte z boku, tak je tam malinko zvlněný potah.
2: Obor čalouník se v celém Jihočeském kraji vyučuje pouze v Lišově, říká ředitelka Marie Benedová.
7: Dokonce v České republice snad už je jenom 8 škol, na kterých se obor vyučuje.
2: Na středním odborném učilišti v Lišově skládají závěrečné zkoušky také učni oborů kuchař, řezník, cukrář, prodavač, truhlář, zedník anebo v oboru práce v autoservisu. Z Lišova Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Den v kraji. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
9: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: David Stipka a Eva Farna na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je 17 hodin a 40 minut a na řadě je počasí.
1: Počasí. A jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Od západu se k nám blíží zvlněná studená fronta. Ta bude ovlivňovat počasí u nás až do čtvrtka včetně. Dneska večer v noci bude od západu oblačno až zataženo a přibydou občasný déšť nebo přehánky. Ty se během zítřka vyskytnou na celém území. Ojediněle se mohou vytvořit i bouřky, a to hlavně v časném odpoledni. Večer pak budou aspoň na severozápadě kraje srážky jenom přechodně ustávat. Teplota zítra ráno klesne na 17 až 14 stupňů. Přes den vystoupí na 19 až 22 a na horách bude kolem 17. Povene mírný jihozápadní, během dne pak severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Při intenzivnějších přehánkách a nebo v bouřkách bude mít nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině. Večer zeslábne. Bio bude jako dneska na jedničce.
1: Tak to je trochu teplotní skok. Jaké počasí nás čeká ve středu a ve čtvrtek?
2: Ještě větší skok. Bude většinou zataženo po oba dny s občasným deštěm nebo přehánkami, ve čtvrtek se přidají i bouřky. Teplota ráno bude ve středu kolem 12, ve čtvrtek kolem 8 stupňů a odpoledne po oba dny tak do 18. Vítr povane mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No, středa, čtvrtek se dá ještě vydržet a čím nás překvapí počasí v pátek?
2: Ten nás čeká od západu další frontální systém. Bude opět velká oblačnost a místy přehánky, ale už těch srážek bude trošku méně než v těch předchozích dnech. Teplota ráno bude kolem 8, odpoledne do 19 stupňů a vítr mírný, západní až jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. V dalších dnech už se snad bude pomalinku oteplovat.
1: To je pozitivní. Tolik Eva Houbová, pardon, které děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealko koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem se letos v květnu stal barman Jan Lukas, který je spolumajitelem kavárny v Českých Budějovicích. Dnes dopoledne byl naším hostem. S jakým drinkem porotu zaujal a jak přesně vypadá takový koktejlový šampionát, na to se ho zeptal kolega Matěj Vodička.
1: Ten váš vítězný koktejl se jmenuje Dnes, tedy v překladu do češtiny Hnízdo. Jak byste takový koktejl posluchačům popsal? Z čeho se skládá?
2: Skládá se vlastně tím, že musí být nízkokalorický, tak se skládá z řapíkatýho celeru, aloe vera a rubery paragonu, což je vlastně takový jako kyselkavý sirup na bázi pepře a perlivý matonky a zastříkával se vlastně aromatem ze zelených jablek, takže hodně osvěžující kyselkavý drink, který vlastně proto i ten název jako hnízdo, že vlastně matonka u nás v České republice má to hnízdo té červené orlice, abych to vlastně navázal na tu značku.
1: To znamená pro milovníky Bloody Mary třeba taky možná vhodná alternativa.
2: Když bychom to opepřili
1: trošku, vzali do té kyselosti, tak
2: ano.
1: No, samozřejmě viděl jsem fotografii hnízda a vypadá opravdu jako hnízdo. Ale čím si myslíte, že váš drink zaujal porotu? Nebo čím to vysvětlila porota?
2: Myslím si, že to je kombinace všech těch vlastně součástí, protože vy vlastně na té soutěži můžete vyhrát ještě speciální ceny za techniku, inovaci a design. Ale to neznamená, že když je nevyhrajete, že nemůžete vyhrát, protože v roce 2017 já jsem vlastně vyhrál dvě tyhle kategorie, design a inovaci, a byl jsem druhej a teď jsem nevyhrál ani jednu a byl jsem první, takže jsem se držel vlastně nejlíp na všech těch kategoriích, i když jsem je nevyhrál. A je to, že máte hodnotící komisi na design, takže já jsem chtěl zaujmout vlastně tím hnízdem, tím vizuálem toho koktejlu, pak máte hodnotící komisi čistě na chuť a pak čistě na techniku. No, takže vždycky to musí být kombinace všech.
1: To jste vyjmenoval jednotlivé kategorie, ale posluchače by určitě zajímalo, jak přesně třeba takové mistrovství probíhá, jak to vypadá a tak dál.
2: No, vstanete ráno, moc se nenasnídáte, protože máte stažený žaludek a vlastně vylosujete si číslo, kolikáte jdete a potom máte místnost, kde máte vlastně jako přípravnu na ozdoby a na všechny suroviny, který si odnesete na stage. Když vás pustí do téhle místnosti, tak tam sedí člověk, který má stopky a řekne vám, teď máte 15 minut na to se připravit a jakmile to nestihnete v těch 15 minutách, tak už na to nesmíte šahat na ty věci a musíte tam přesně jít, když tak improvizovat s tím, co máte. Potom si vlastně vezmete to plato, přijdete na tu stage před všechny ty lidi, kteří tam samozřejmě na vás koukají a máte 5 minut na to přípravu z toho baru, toho stanoviště a pak vlastně finálně 6 minut na přípravu těch 5 koktejlů.
1: Uteklo vám to hodně rychle,
2: předpokládám. Hodně rychle. A jako ten čas je tam nejvíc drtivý, protože dělat jako 5 drinků za 6 minut, do toho musíte mluvit anglicky, ideálně komunikovat jako jak s těma lidma, který jsou před tou stagí, tak s porotou vlastně máte mikrofon hlavovej a musíte dělat přesně trošku show, aby se tam něco dělo. No.
1: Když jste zmínil, že hned druhý den jste šel znova do práce, předpokládám, že jste to asi ani moc neoslavoval, ten titul.
2: Ne, paradoxně je to fakt, přijdete ráno, končí to třeba v 9 večer, protože chcete vidět i ty ostatní soutěžící, bylo nás tam tuším asi 20 zemí z celého světa, co se jako nominovalo, a pak máte nějakou hromadnou večeři a další den se jede domů. No.
1: Jsou podle vás Češi národem, který má, řekněme, promíchané drinky slabost?
2: Řekl bych, že díky sociálním sítím se to zlepšuje. Furt jsme národ jako pivařů, vinařů, ale samozřejmě mladší generace tím, že je to víc jako zábavný třeba vizuálně i chuťově, tak se to zvedá.
0: Celý rozhovor s Janem Lukasem, v němž vypráví třeba i o svých barmanských začátcích, si můžete ze záznamu pustit na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra dopoledne si v našem vysílání můžete mimořádně poslechnout další díl naší velké radioporadny. Tématem tentokrát bude mediální a finanční gramotnost. Speciál začne po zprávách v 10 hodin a potrvá až do pravého poledne.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji.
1: Tolik je dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Podíváme se do Kamenného újezda na Českobudějovicku, kde před 2,5 lety výbuch plynu zničil rodinný dům. Díky mimořádné solidaritě lidí se tehdy podařilo ve veřejné sbírce vybrat více než 4 miliony korun. Zjistíme, jak sbírka rodině pomáhá dnes a jak pokračuje obnova domu. Připomeňme také týden invazních druhů a zaměříme se na rostliny a živočichy, kteří v naší krajině působí stále větší problémy. Řeč bude třeba o nutriích, mívalech nebo bolševníku. A pozveme vás také do Jindřichova Hradce. Tamní archiv se připojuje k Mezinárodnímu dní archivů výstavou věnovanou významnému českému šlechtici Jáchymovi z Hradce. To vše a samozřejmě i aktuální zprávy z jižních Čech nabídne zítřejší ranní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Přejeme vám klidný podvečer a hezký zbytek dne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Seté zelí odolalo na jihu Čech mrazům a suchu. Do Třeboně dneska v rámci charitativní akce 8 dní pro paliativu dorazil mimořádný cyklistický peloton. Aleš Svoboda by mohl příští léto letět do vesmíru. Zítřek bude na jihu Čech deštivý, teploty vystoupí k 22 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Největší pěstitel zelí na jihu Čech, zemědělský podnik Malšeroudné na Českobudějovicku, počítá jen s mírnými ztrátami. Rostliny letos nepoškodily mrazy jako loni a pomohly i srážky na konci května. Podrobnosti má vedoucí krouhárny Iveta Hlaváčová.
5: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu. Určitě jsme počítali s většími ztrátami kvůli suchu, ale zapršelo, voda pomohla a ty ztráty, jak se zdá, budou minimální.
4: Třeboň se dneska stala jednou ze zastávek cyklistického pelotonu, který projíždí republikou. Benefiční akce 8 dní pro paliativu upozorňuje na význam domácí hospicové péče. Petra Fajfrová z hospice svatého Kleofáše v Třeboni doplňuje.
6: Tak akce 8 dní pro paliativu je pro třeboňský hospic důležitá. Především z toho důvodu, že nám pomůže v osvětě. V tento den nebo vůbec po dobu 8 dní se mluví o hospicové péči po celé republice. A také to hospicům přinese finanční dar.
4: Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dneska oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká, mě čeká na několika měsíců.

0: míří od 16 do 19 stupňů. Vítr bude mírný západních směrů, v bouřkách ale zesílí. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Večer vítr zeslábne, biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České

18 hodin a téměř 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a osobního vzkazu na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Český rozhlas a Melodie podvečera právě teď. A já mám na telefonu Ivanku, které přeji příjemný podvečer.
1: Krásný podvečer, mami Radku, já vás zdravím. A vybrala jsem si písničku od Hanky Zagorový pro mě, pro dobrou náladu. A posílám ji do Kájova Renace a do Radomyšle Jarušce Brabcový. A přeju zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko, lásky, pohody, spokojenosti. A písnička, ať se líbí i vám. Mějte se hezky.
0: Děkuji, děkuji.
1: A zase brzy naslyšenou.
0: Děkujeme za zavolání a posíláme píseň i pro všechny ostatní, aby měli tu nejlepší podvečerní náladu s Českým rozhlasem České Budějovice. Hana Zagorová a Asi, Asi. Naslyšenou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte pondělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já teď zdravím paní Věru. Příjemný podvečer. Halo, halo.
1: Přivítání, pane Radku, já vás také zdravím a prosila bych vás o hezkou písničku, a sice pro kamarádku paní Standu Maškovou Zelnář, která zítra bude slavit svůj svátek, a proto jí přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody. A zítra také můj bývalý spolupracovník pan Pavel Burian Blatné oslaví 85 velkých kulatých, a proto, Pavle, i tobě přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody do dalších let, přeje ti Věra. A v sobotu také bývalý spolupracovník pan Tonda Komrská v Doubravici bude slavit svátek. Takže i Toníkovi přeji všechno nej. Zdravíčko, štěstíčko, pěkně to tam do oslav, přeje ti Věra z Blatné. A ještě tu písničku chci poslat Ivance do Sousedovic a mojí zlaté božence na Šumavu a všem mým kamarádkám a známým a hodným lidem. A děkuji vám moc, mějte se hezky, zase někdy naslyšenou.
0: Vy taky a společně s Helenou Vondráčkovou míříme k Jižkám.

Mnoho pěkných pozdravů vám, přátelé, posílám a zvu vás, věřím, že do příjemného a uklidňujícího světa v líných tónů na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V případě dnešního výběru hudby beze slov s nadsázkou řečeno pobudeme v zemi javorového listu, tedy v Kanadě. Tato rozlohou druhá největší země světa se může vedle úchvatné přírody a ledního hokeje a zcela aktuálně také spolupořádáním světového fotbalového šampionátu vedle jiných zajímavostí a hodnot pochlubit také docela impozantní sestavou významných osobností v historii populární hudby, vzato v širším slova smyslu. A z důvodu dramaturgického zaměření tohoto pořadu zaměříme pochopitelně při volbě pozornost na instrumentální nahrávky a jejich interprety. Ten výlet na sever Ameriky otevřeme nahrávkami nejspíše nejslavnějšího kanadského orchestru všech dob, který vedl kanadský kapelník, houslista, ale také závodník na hydroplánech Guy Lombardo. Pocházel z rodiny Italů usazených ve městě London, nikoli v hlavním městě Anglie, ale dnes zhruba půl milionového města v jeho západní části kanadské provincie Ontario. Celým jménem Gaetano Alberto Guy Lombardo se svým sladkým saxofonovým stylem se proslavil už na konci 20. let minulého století. Jeho popularita v Kanadě byla obrovská a přelila se také do sousedních Spojených států a vlastně do celého světa. Zeměpisně ukotvil Lombardo též svůj ansámbl, když mu dal jméno The Royal Canadians, čili královští Kanaďané, a do začátku 70. let se s jeho deskami po celém světě prodalo více než 300 milionů výlisků. Guy Lombardo se svým orchestrem natáčel jednak s vokalisty, jednak orchestrálky. Máme pro vás několik nahrávek ze dvou alb z pozdního úseku jeho kapelnické kariéry, když se snažil uchovat svůj typický sweet styl. Nejprve to bude v podání The Royal Canadians z countryově pojatého alba z roku 1967, skladba Slipping Around, tedy uklouznutí autora a původního interpreta Floyda Tillmana. A Jiří Kasel vám přeje klidný poslech.

My Buddy, můj kamarád, to byl původně šlágr 20. let minulého století autora hudby Waltera Donaldsona v podání orchestru kanadského kapelníka Guy Lombarda a jeho The Royal Canadians. Z roku 1963 z alba Walking with Guy Lombardo, procházka s Guy Lombardem. A ta hudební procházka měla střídající se tempo a náladu. Její součástí byla také countryovka San Antonio Rose, růže ze San Antonia, a také zasněná melancholická balada Girl of My Dreams, dívka mých snů. Orchestr Guy Lombarda byl velice populární také v Americe, čehož důkazem je třeba to, že hrál na inauguračních plesech všech amerických prezidentů od Franka Delano Roosevelta po Dwighta Eisenhowera a později také Ronalda Reagana v roce 1985, ale to už bez svého zakladatele, neboť Guy Lombardo zemřel v roce 1977 ve věku 75 let. Ve vlídných tónech v Kanadě zůstáváme v následujícím bloku s taktéž slavným orchestrem, který vedl rodák z Toronta, Percy Faith. A rovněž v jeho případě jsme zvolili dvě alba, přičemž to jedno konkrétně z roku 1974 bylo též countryové. El Paso tento song proslavil po světě zpěvák Marty Robbins a v Čechách je známý s podáním Michala Tučného, Tomáše Linky a Greenhorns. Tady je však Percy Faith se svým orchestrem a El Paso.

Hello Dolly, titulní song z muzikálu Jerryho Hermana jste poslouchali v podání orchestru kanadského rodáka Percyho Faitha z jeho ryze broadwayského alba z roku 1965. Předtím to byla orchestrální verze hitu pop countryového zpěváka a pianisty Charlieho Richa Behind Closed Doors, za zavřenými dveřmi, a také písnička z dalšího broadwayského muzikálu Doremi z roku 1960, kterou asi nejvíce spopularizoval zpěvák Perry Como. Tentokrát to však byl Percy Faith a jeho orchestr, který vám touto melodii mohl zpříjemnit čas poslechu vlídných tónů, které byly zcela kanadské, co se týče původu interpretu, jako v případě pianisty a skladatele Franka Millse, který se také narodil v Torontu a k jehož hitům patřila v 70. letech též jemná instrumentálka The Poet and I, Básník a já. Před ní vám, přátelé, Jiří Kasal děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Marka Svobodu mnoho radosti a lásky.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dneska začal předprodej kuponů iDesky. Cestujícím v Jihočeském kraji přináší slevu jízdného. Absolventi učňovských oborů skládají praktické závěrečné zkoušky. Cenový strop u benzinu zítra mírně klesne, u nafty zůstane skoro stejný. V noci začne na jihu Čech pršet, ochladí se na 14 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Začal předprodej integrovaného dopravního systému iDeska v Jihočeském kraji. Cestující díky němu proti jednorázovým kupónům ušetří. Lišit se bude podle délky předplatného. Zájemci mají možnost si koupit měsíční, čtvrtletní nebo celoroční jízdenku.
3: Cestující si můžou kupony pořídit na e-shopu nebo v mobilní aplikaci iDeska. Ode dneška je nabízejí autobusoví dopravci na vybraných pobočkách. Od 15. června se do prodeje zapojí i drážní dopravci. Jihočeský kraj plánuje systém naplno spustit od 1. července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Absolventi učňovských oborů v těchto dnech skládají praktické závěrečné zkoušky. V Jihočeském kraji poskytuje vzdělání v učňovských oborech přes 30 škol. Na středním odborném učilišti v Lišově na Českobudějovicku se jako jediní v kraji připravují studenti oboru Čalouník. Škola vzdělává desítky absolventů ostatních řemeslných oborů, vyjmenovává ředitelka školy Marie Benedová.
4: Na našem učilišti končí absolventi i dalších oborů, jako třeba kuchaři, řezníci, cukráři, prodavači, truhláři, také budou končit zedníci a kluci, kteří mají obor práce v autoservisu.
2: Maximální cena benzinu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů míní než dneska. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server iRozhlas. Kauza se týká 100 milionové dotace z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce.
1: Počasí.
2: V noci čekáme na jihu Čech déšť nebo přehánky, minima budou mezi 17 a 14.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
2: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na, na.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a Otany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takové to změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna, v noci bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách, od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost.

0: Protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku. Pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie a Hamletovi. Takže prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role. Do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky. Takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky. Ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky. A to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu.
1: Ano.
0: Což prostě bylo bezvadný.
2: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
3: Admirál, děvenko admirál.
0: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůň Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
0: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince Zen byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
0: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
0: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán, a já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou, a když jsem nehrál Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš žádat ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu Lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. No a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
0: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový žádopeče štrudla a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: No, právě.
4: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně, u vína. Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozebíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladykou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit na hlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty
1: porty.
2: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvil. Mm. Nechápu to.
1: Mm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No, potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, tak vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No, co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravu nějakých 28 aut, který bude do Bohumína, a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 1991 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skaggs.

Valley Forry Blues jako asfaltový blues s největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jeho školébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárik, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapu, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. 20 stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše

0: A uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v páté třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý a takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové a pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13, já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého

0: Srdečně zvu na pódium.
1: František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
2: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
2: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
0: To bych si ani nepřál, teda
2: pěkně. Prosím. Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se bude vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. No tak, těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl. Ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
2: Pravda taky je, že my jsme to se snažili ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
3: To je pravda.
4: Divadlo pro vaše uši.
1: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
5: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
6: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
3: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
6: No, tak... Já, a víte, že se dodneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
1: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
3: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
7: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
1: Františku, pak to musíš připomenout, no, musíš to
3: ale na takový šokující zážitek, já nejsem voknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo, zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
1: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
2: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvíraly. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
7: Aby se neotvírali.
2: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
7: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
2: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
7: To je vlastně pravda, protože
2: kolegové z techniky vyvedli.
7: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
2: Zas a vstoupí do té iluze.
7: Do té lži.
1: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélána zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li se sazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest. Ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula její přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

náš svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí sevřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovoru svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
9: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
9: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu. Bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásně krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.

0: No, mám, no.
1: A prozradíte nám?
0: To určitě, jelikož my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
1: Jo.
0: A mám výborný sousedy. Takže vlastně, my jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba. A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou, aby jsme to nemuseli obcházet.
1: Ano, ano.
0: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říká, to si děláte srandu?
1: Jo. No neděje se to já asi říkám, často, to je pravda.
0: Já,
1: no.
0: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedama, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no. Mm-hmm. No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
1: Takže, tak to je dobře.
0: No a tak nějak víceméně my jsme no, 50 plus všichni.
1: Ano.
0: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají ty žije úplně jinak. A
1: tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
0: Jo, samozřejmě.
1: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
0: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost. Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
1: To určitě nejde, ne. Vlastně, no. Přesně tak.
0: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo. No, za našich mladých let, rozumíte.
1: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho no
0: to,
1: poslouchat.
0: To jsem třeba teď.
1: No, vidíte to.
0: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
1: No, povězte.
0: Já jsem byl taky ženatej chvilku. Mhm. No, ale pak jsem se dal na kamionářství. Mhm. 22 let jsem byl v kamionu.
1: Je.
0: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý. Mm-hmm. Takže dneska mě já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
1: No to je nádhera.
0: Popijím si pivko. A jsem spokojený, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet. Mm-hmm. Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
1: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a jo, určitě jasně, to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
0: Ale já jsem teda myslel, když máte pauzy, jo? Když
1: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
0: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo? Mhm. No a kluci kamenářský, ty to znají, co? A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
1: Aha.
0: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, no, ale to nechci zabruslovat. Mhm. No, protože jsem skončil kvůli tátovi, když umíral a potom maminka, takže jsem zůstal doma. Mm-hmm. Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
1: Ano, ano.
0: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
1: No je,
0: chápou.
1: Důležitá věc. Dobře,
0: no,
1: tak Jardo, moc vám děkuju.

0: za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No hlejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhu ráno domů.
0: Jo, do tepla. Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko, no. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to dám rád, no. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman Hlohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu, kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Rituško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan štete k řezníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako, když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: jo.
1: Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říká, že za chvilku tam nevejdu. a pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně a já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík, od toho, co jsem tam to krmení řekla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu.
0: Aha.
1: Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala a i s tím mojím rybníku.
0: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý, ale o ten rybník neudělala, ale o ten vozík, já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, sprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Strašně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to. Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelené, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková
1: to
0: vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc těkně.
0: Taky. Krásný večer, děkuju, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:30 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dál, jestli to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, jako kam na tu vodu, a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je pravda.
1: No a pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára, kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: To malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Nápodobně, děkuji moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuji.
0: Dobrou noc, děkuji taky.
1: Zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mě to zmáčkl, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s ním měl co vykládat, a protože pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to jde, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mně krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: Dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledně, když někde vlezem na rozhledně, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě, jak si vždycky říkám, jak ta naša země krásná, jo? Takže no, nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku tratí spoustu peněz, a dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde teda a ten, tak musí všechno chystat, tak se jí to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, no.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to. A jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho.
0: Jo.
1: To dokážu usnout všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: A to víte, ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny.
0: No jo.
1: No, pak nechci. Ale zase mě nevadí ráno stávat.
0: Tak to je dobře. Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jste děm za paní Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem,
0: no.
1: Víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem s vámi čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem s vámi čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafi si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez
0: rozumím,
1: plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ono ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba
1: padne,
0: jednou
1: to
0: přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera,
1: tak,
0: když
1: tak,
0: jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Když se vám líbí, tak tam si zastavíte, ano. A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen.
0: Možná se nám nějaký rybář ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no,
1: ale
0: jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas, ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky, hezkou noc.
0: Napodobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Uh-huh. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4 letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila věc a všechno tak jako nás učil, brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rajon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není...
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě... A jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam... Nevím, asi
0: no,
1: utekl,
0: to no. Se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě a jít ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka, to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: A prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla, taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To je víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, ta už byla 80 leta a ta mě naučila tolik věcí a já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Uh-huh. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou vozejčem vždycky takovej vzala a jeli jsme a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak, to je krása.
1: Zbožňuju. Mm-hmm. Fakt, muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, my jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stuha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska. My jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
1: Krása.
0: No, tak já to dložím, a měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme. Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
1: Aha.
0: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla. Tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědí mě to, no.
1: Jo.
0: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici. Kde se sejdeme, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc tam, protože nesouství zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, každý na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
1: Ano, ano.
0: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
1: Tak to je krása, no je.
0: To mají radost děti, kteří tam přijdou celanou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
1: No, takové setkání, jako ne?
0: Tramské osady.
1: Ano, ano.
0: Pozval kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapalí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na potlachu tramské osady zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel se vrátit do lázní, takže já z něj jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
1: No tak to je dobře.
0: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna. Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stránce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Radhoš, Pustevný.
1: Jo.
0: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
1: Stojí to za to zkrátka, je to krása. To,
0: ano, musí člověk šlapat, ale ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoce, kdy mlhá a podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do vedle s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
1: Ano.
0: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
1: To je pravda.
0: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
1: Tak si...
0: Tak to mám i do každému, ať to každý pozná, protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom...
1: Ano, ano.
0: To se pak žije. Takže je to paráda.
1: Užívejte všem propojené své světy, protože jich je mnoho, takže hezky chvilku jeden, pak zase další a moc přeju krásné dny.
0: V správný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým. A...
1: Ano.
0: No prostě je to, nenudím se.
1: To je dobře.
0: Takže tak.
1: To je dobře, jinak přeju hezké dny, děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
0: Krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
1: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mhm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sychrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásil a které jsem poslouchal, rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince. Ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Just... pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlapneláme, no a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy, krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no. Je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: Tak proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože já si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře.
1: No, když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později. Ano, přesně tak.
1: No, ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejvíce mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším nedej se, nedej se, nedej se.
0: Mm-hmm.
1: To slyším. Tak je, jestli má ta hrlička, ta samička jiný zvuk toho vábení, anebo ta, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, mm-hmm. Já slyším, nedej se, nedej se, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrličkama, jo, a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dubně, Dolních Dubňanech byl včera, v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival.
0: Mm-hmm.
1: A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den.
0: Mm-hmm.
1: No a dneska mi volal ten náš čtyřletý pravnouček,
0: mm-hmm.
1: a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti,
0: ano, ano, ano,
1: na hřišti, na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že
1: festival,
0: to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den, jo, pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslavy, jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No tak, to je svým způsobem vlastně taky záliba, že? Jako, dá se říct, jako, tak, trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínu je pro mě největší medicínu a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mm-hmm.
1: No a nemohl bych... No, pardon. Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: V Brně, Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, to dám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se to dám to přírodo,
0: ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, taky objímám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak... No, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak... Já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím, rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfaněli úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: A nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No,
0: mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme,
0: no,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mm-hmm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak jsem došel do toho kostela. Mm-hmm. Byl otevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela a nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou jako auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Tak, klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě,
0: uh-huh.
1: A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu.
0: Uh-huh.
1: Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre-Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no, jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No, to je jedno, prostě v kostelích. No,
1: to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle.
0: Mhm.
1: Ale vždycky jsem tam šel se podívat,
0: mm-hmm.
1: A vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba.
0: Mm-hmm.
1: A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal,
0: mm-hmm.
1: A jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymysleli, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli
1: sklidnit. Ať si sednou do kostela
0: na půl hodiny. Mhm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí.
0: Hmm?
1: Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: Doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme
1: dobrou.
0: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale co?

0: vyšel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, jak
1: jsem napjatý.
0: Mříži, jo, tak. Mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. A říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned, nebo třetí.
1: A zkoušel jste toho Sirána, nebo?
0: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
1: A tam byl ten pan Heger?
0: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytám, že?
1: Takže kolegové potom pomohli a...
0: A nevzali mě, vidíte to.
1: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
0: No pak mě vzali.
1: A jak jste se dostal té režii?
0: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky. No a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě. A takovýhle role, tak...
1: To... takže oni vás přeřadili na...
0: na režii.
1: Na režii. Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste... To jste si zvolil?
0: To ještě dřív.
1: Ještě dřív.
0: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to... předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, říká, předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest, tak to říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
1: Co říkal tatínek k tomu?
0: No, žasl? Tatínek žasl velice.
1: A zahrajete si ještě dneska tak
0: na... Ne, mám.
1: Na flétnu.
0: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
1: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
0: No já musím říct, že...
1: Byla.
0: Tenkrát, jo. Protože... jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
1: Vy jste byl dělnického původu, takže
0: já
1: jste měl...
0: Já jsem byl dělnického původu.
1: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
0: No všude by mě vzali.
1: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
0: Aha.
1: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím, jednou...

0: Totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
1: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
0: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
1: Měl krásný výsledky, třeba jsme šli na procházku a najednou slyším, soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí, soudruh, korejský člověk, trochu jako opice, že?
0: No. Měli vás rádi, malí Korejčata?
1: Strašně, no.
0: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
1: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
0: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
1: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějakých chaty vyrazil chlap a říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do Dikobrazu.
0: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
1: Hezky,
0: no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
1: No tak já tohleto zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
0: Kofola, no jistě.
1: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
0: S rumem nebo bez?
1: Ne, bez rumu.
0: Promiňte.
1: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
0: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
1: No, krvavýho byla a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby se snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče,
2: Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát. No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon. Davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena ve tešníků.

vajíčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale se ved najít tu němou.

každou z tajně krásných dam složil si píseň strašný klam. Bezlstnou pravdu řekl si, mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř s moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby, ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.